Kapitola 12. Když i kámen pláče. Alice se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadus milovala. Impozantní hory byly o to majestátnější, když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč, snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata. Dorazila na snídani a přisedla si ke stolu, kde už v tiché diskusi snídali Arthur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili, tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuze s prchou otázek. Dorazila už Nora, co je s Kamilou? Začínáme poradu v 10 hodin? A znovu se nadechla na další smršť otázek. To ji už Artur uchopil za dlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Alice, si přetažená, počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajeď do Bagragas, zaplav si, zajdi do spa a... Nenechala ho domluvit. Zlehka vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla. Promiňte, omlouvám se, opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídani, už je tady. Vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije, je v komatu. Naděje na přežití není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Alice se začervenala. Snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídícího výboru NVO začala v avizovanou dobu, zahájil ji jako vždy Arthur. Všechny seznámil s programem, což ani nemusel dělat. Alice i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou jí nestihli představit, či jí tu informaci podat, dokud ještě žila. Arthur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil o dění v Praze a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování Bůh ví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole. Dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a s tím souvisí i obrovský příjem pro neznámé majitele. Norbert si tiše zabrumlal, ale tak je to skoro všude. Arthur to zaslechl a jen monotónně dodal, ano, všude se neskutečně vyvádí finance takzvanými dotacemi, dotace křiví ceny a charaktery politiků, to přece víme, a v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme. Ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám, vadí jen částečně, pokud to máme pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že valná část financí mizí na neznámých účtech, obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. Perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goja.
Náš úkol zní rozkrýt celou síť, celou strukturu modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy, a to mnohdy i prostřednictvím politických stran, lépe řečeno některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici, musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo je řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako tasemnice, stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platností nastoupila do Prahy. S okamžitou platností znamená i hned. Nebudeš se už vracet domů do DC. Přímo odsud poletíš do Prahy. Tam už bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladů. Nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora spozornila, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil a také ji nevyzval k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Alice vše tiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. I její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl nečitelný. Co si vlastně myslí? Hra dvěma prsty s prstýnkem, to snad musí být Kamila. A jak má stočené nohy pod židlí, neskutečná podoba nejen vzhledem, ale i gesty. Jediný rozdíl, který Alice uměla definovat, byla její ofina. Tu na žádných fotkách ani z minulosti u Kamily nenašla. To bylo jediné, co měnilo výraz této ženy, její kamarádky Nory, od možná už mrtvé její sestry Kamily. Ano, Nora nosila celý svůj život ofinu, někdy příliš krátkou, jindy trochu delší, ale vždy nad obočí, protože nesnášela, aby jí vadila v očích nebo v obličeji. Norbert úplně stejně sledoval reakci Nory, kterou znal velmi dlouho a také s ní v různých akcích spolupracoval. I on srovnával s Kamilou, kterou pochopitelně neznal, několikrát se s ní pouze setkal a to ani nevěděla pravý důvod schůzky. Znal jí pochopitelně celá léta z různých svodek a záznamů. Připomínal si nyní v této chvíli neskutečnou podobu, dokonce i boty nosily stejné, nepříliš vysoký podpatek, který ubíral na kráse štíhlých nohou Kamily a nyní si uvědomoval, že i Nory. Je pravda, že Nora uměla více skrýt napětí, anebo vlastně nikdy žádné napětí neprožívala? Jsou si tak podobné, že kdyby neměl zprávu o Kamile, kterou NVO zachraňuje, začal by pochybovat, zda to není jedna osoba. Artur pokračoval. Kamilu zastoupíš v plném rozsahu. Asi nevíš, že vaše podoba není náhodná, že to není tvoje dvojnice, ale dvojče. U tohoto slova se Nora neviditelně zachvěla, ale i nadále zůstala sedět jako sfinga hlídající hrobku faraona. Žádné emoce, žádný otřes, prostě nic. Nic, ani mrknutí oka, ani záchvěv rukou, ani škubnutí rtů. Tak to bych nesvedla, řekla si v duchu Alice. To bych už vybuchla s hromadou otázek. Ale Nora nic, sedí a poslouchá. Artur téměř stejnými slovy jako Norbert odvyprávěl její životní příběh. Dopodrobna popsal zločin, který se odehrál oné prosincové noci v těch strašných 50. letech tam někde v tom hrozném Československu. Zločin, neštěstí nebo štěstí záleží na úhlu pohledu. Když Artur skončil, bylo hrobové ticho. Všichni přítomní se dívali spíš do podlahy na krásný perský koberec, jako by hledali motiv té krásy na zemi či podpis autora, který u těchto originálů bývá přímo vetkán na okraji, či počítali uzlíky, kolik jich na centimetr čtvereční je.
Či si představovali ty dětské prstíky, které obvykle v úmorných podmínkách tyto koberce tkají právě proto, že mají tak malé prstíky a dospělý by tuto jemnou práci nezvládl. Jen Nora se podívala zpříma na Norberta, přitom ale hovořila k Arturovi. Než odjedu do Prahy, chci ji vidět, živou nebo mrtvou. Musím ji vidět, řekla pevným hlasem Nora a přitom jí vyhrkly slzy. Pak už nepromluvila. Artur věděl, že v dané chvíli bude nejlepší přerušit jednání NVO a pokračovat další den. Byl velmi tvrdý a vždy jednal, jako kdyby neměl srdce. Ale bez této jeho image by asi nemohl být tolik let v čele organizace, o jejíž existenci ví skutečně jen hrstka lidí tohoto světa. Artur stejně příjemným hlasem ukončil pro dnešní den jednání a přesunul program na přespříští den ve stejnou dobu. Pak ještě dodal: Elis a Norberte, jeďte okamžitě s Norou na kliniku. Snad Kamila ještě žije. Za několik hodin jsme procházeli utajeným křídlem prestižní kliniky, kde NVO mělo své oddělení. Nora za celou dobu nepromluvila a Norbert s Elis byli rádi, cítili se provinile. Navíc příběh Kamily a proč je nyní v komatu, už Nora znala ze svodek. Sympatie, které ke Kamile chovala, přestože se nikdy nepotkali, byly způsobeny obrovskou podobou, kterou chápala, jakože má tam někde v Praze dvojnici. Nikdy ji nenapadlo ani ve snu, že je to jinak. Když dorazili na přísně střežené oddělení, stavili se v kanceláři profesora Nída, který Kamilu s týmem expertů operoval. Sedli si všichni do pohodlných křesílek a profesor Nýd spustil. To, že Kamila ještě žije, je zázrak. Že přežila útok, lépe řečeno vraždu, bylo způsobeno asi i silným podchlazením na těch zmrazených pytlích zeleniny. Mrazící vůz, její kořínek, tvrdost, boj o život, který ani nyní nevzdává. Nevím, jaký je to zázrak. Kdyby zůstala v té díře, tak by určitě zanedlouho zemřela. Naděje, že by se vzpamatovala a z té díry se vyškrábala, prostě neexistuje. Kdybyste jí nepomohli, tak v té díře by byla dávno mrtvá. Nevím, jestli by to pro ní nebylo lepší. V té chvíli by si za tu větu nejraději nafackoval. Udělali jsme absolutně všechno. Naděje na přežití není, je v komatu, na přístrojích. Chci ji vidět, řekla opět bez jakýchkoliv emocí Nora. Samozřejmě, odvětil profesor a odešel s Norou do pokoje Kamily. Tam ji usadil vedle postele, kde pod hromadou různých přístrojů, hadiček a infuzí ležela Kamila. Nýd byl členem NVO a celý příběh už znal. Ještě než se mohla Nora usadit v pohodlném křesle, zůstala stát a bez hnutí pozorovala svoji sestru, skutečné dvojče, jako kdyby se dívala do zrcadla. Nýd jen tiše řekl: buďte tu, jak dlouho chcete. Kdybyste něco potřebovala, tady máte zvonek. A buď přijdu já, nebo doktor Wolf. Nýd se vrátil do své kanceláře, kde Elis s Norbertem usrkovali čaj a ani jim se nechtělo mluvit. Profesor jim nabídl ubytování do zítřka v případě, že by na Noru chtěli čekat a Nora tu zůstala. Oba to přijali s povděkem a rozloučili se s profesorem, který jim přislíbil, že je bude informovat, jak se Nora rozhodla. Nora seděla u postele své sestry, držela ji za ruku a hlasitě plakala. Hladila ji po vlasech, křídově bílých tvářích. Vyprávěla jí, jak je ráda, že ji potkala, jak je ráda, že ji má, že není na tomto světě úplně sama. Vyprávěla, jaké měla pocity, že tam někde v dáli je někdo, někdo, kdo k ní patří. Vyprávěla své nalezené sestře Kamile svůj život. Prosila ji, aby neumírala. Prosila Boha, ať ji zachrání. Kamila nepohnula ani víčkem, její namodralé rty se ani nepohnuly. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc.
Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podnět. Česala její splihlé vlasy, mazala rozpraskané modré rty, hladila ji po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ni přišel profesor Neat, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji hladila a líbala na čelo a šeptala. Moje sestřičko, musíš žít, prosím, bojuj, já tě potřebuji. Slib mi, že budeš bojovat. A já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tomto světě, nic než pomstu, pomstu, o které se té svoloči ani nezdá. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mojí krutostí. A neustanu, dokud neuspěju. Ano, mé hlasy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkrýt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje roli. Měla na mysli slova Artura na poradě den předtím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkrýt a pak je to už věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkrýt. Ano, mé hlasy byly od Boha. Johanka z Arku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Raději mi vysvětlete, pane Holče, jestli už vás potkal klimatický žal. Mě dneska dopoledne potkal.
2: Hejte, když jsem jel sem na natáčení Vlzonky, tak mě potkal klimatický žal. Tady v těch 35 stupních trochu. A začínám tomu rozumět, co to je? Vy tím netrpíte?
1: No, netrpím, se přiznám, protože jsem cynik asi v této věci, ale úzkost, která normálně je lékařsky už uznaná, úzkost z umírající planety.
2: To je lékařsky uznaný?
1: Jo. Dostanete na to pilulky, červený prášek, modrý prášek, ráno, večer.
2: A to prosadila Greta nebo kdo?
1: Nevím, kdo to prosadil, ale říká se tomu klimatický žal. Neples klimakterický,
2: abyste neměli. Počkejte, teď si já ta legraci. Ne, vážně? Jako,
1: že už to najdete v tisku.
2: Přijete k doktorovi, řeknete, a on vás uzná nemocným klimatickým
1: deprese,
2: žalem.
1: Ano, já mám deprese, protože mám pocit, že naše planeta umírá. Mm-hmm. A povyprávíte s tím doktorem, řeknete, já třeba, když vidím, jak znečišťují to ty brčka, jo, jak si lidi cucají u McDonaldu, tak z toho pláču, mám třes, někdy mám i třeba vysokou teplotu nebo něco, zkrátka to nemůžu vidět a nemůžu chodit do práce a tak dostanete neschopenku na pár dnů, dostanete na to ty prášky a dostanete se z toho.
2: A co se na to dává? Kokain nebo?
1: Já nevím. No. Kokain dávají staňáci, to nevím.
2: No, tak to jsem myslel, jestli...
1: Nevím, vůbec nevím. Vůbec nevím. To je otázka spíš na medu.
2: Ale... No, pan doktor se k tomuhle nevyjadřuje.
1: On se nevyjadřuje k ničemu.
2: Pan doktor Jiří se teď nevyjadřuje.
1: Dobrý. No, ale kandidovat bude, to vypadá, že?
2: Kandidovat bude, ale všim jste si jedné věci, nebo spíš nevšim. On není na těch billboardech. On je dvojka, no všude má spolu tady billboardy, ne? V Praze. A on je dvojka kandidátky a nikde není. Víte, co to znamená? Tak
1: no,
2: i vlastní strana se od něj už distancuje.
1: Ale nedistancuje.
2: Jo, to by ho tam dali, ne?
1: Ale teď jsou rádi, že jo, mají tam někdo jiný, ne, není.
2: A to by byl na billboardu. Kdo?
1: Ale nebyl, tak někdo.
2: Jasně, někdo, když nejste tahat na billboardu, tak nejste.
1: Pane Holče, vy nejste praktik. Já vám řeknu, proč ho potřebuje. Meda je tam strašně důležitá.
2: Ale já tohle chápu.
1: Meda je navázaná na ty jednotlivý pány, kteří manipulují, a bez něj by se nepohli. Ani paní, ta by se nepohla bez něj.
2: Jste neodhalil ironii. Že oni ho potřebují kvůli tomuhle, ale vědí, že je tak toxický pro veřejnost, že ho nemůžou dát ani na billboardy.
1: Málo kdy se podívám na nějakou diskuzi na Facebooku nebo na YouTube, jednou za měsíc. A někdo mě to upozornil, Meda dávala, že je na dovolené v Itálii. A
2: plaval taky?
1: Nevím, momentka z večerní návštěvy, městečka, tam nějaký italský. A ta diskuze tam, co ti lidi s ním prováděli,
2: To by se
1: i kámen ustrnul, to vám řeknu. No, tam nebyl jediný pozitivní komentář.
2: Doufám, že se to nahlásil.
1: Znahlašuje?
2: No samozřejmě, znevažování předních politických funkcionářů.
1: Tak já jsem to nahlásil paní produkční tady.
2: No, tak do naší ohlašovny, já to přepošlu, vejš?
1: Jo. Hrůza, pane Holče, hrůza. Hrůza a běs, protože to, když si čte, ten člověk musí mít nervy ze železa.
2: Já nevím, jestli to vůbec čte.
1: Jak zlý,
2: jo, já vím. A už jsem na to zvyklý.
1: Ten musí mít úzkost, facebookový žal.
2: Facebookový žal. No. A ty si představte paní předsedkyni po tom svetru. Chudák. Mně snad začne být líto.
1: No ne, tak ona, říkám vám pořád dokola tu podstatu, jo. Ona má blbý poradce. a ti blbí poradci ji říkají, to je ono.
2: Já vám řeknu,
1: že ti lidi píšou, to jsi to trefila.
2: Já vám řeknu vyšší podstatu. Ona má blbý o něco jiného. A tím končím.
1: Vy víte něco, co my nevíme?
2: Vím něco, co vy ani netušíte.
1: A nemůžete nějak naznačit?
2: Nechci naznačovat, je to teď nebezpečné. Ale se píšu, jak se tomu říká, hlášení.
1: To mě nedá spát, to musím přemýšlet teď. No? Vy jste řekl, že má blbý něco jiného. Ale vy to dáte do hlášení.
2: Já to dám tam do hlášení.
1: Tam to bude jako ve spise.
2: Bude to rozepsaný.
1: No, pane Holče, vaše hvězdná chvíle.
2: Já už se nemohu dočkat.
1: Já to vím.
2: Je to vidět na mě?
1: Je to na vás, jo, vidět. Dobře. Je to super.
2: No, jo.
1: Protože nás zase někteří podporují na transparentním účtu XTV. Díky tomu tady můžeme hulit, teda aspoň já. Ale vy
2: taky si dáte někdy. Už je to slabší.
1: Pojďme to vzít. Pěkně, pan Holec to teď přednese, přátelé.
2: Michal Pokorný.
1: Michal.
2: Nejvyšší podpora. Moc krát děkujem. Poděkování za Vlzenovu 10. Inženýr Michal Ševera.
1: Michal Spíšel.
2: Doktor věd. Woodrow 10, konspiračně. Michal Spíšel podporuje skoro transparentně. Držím palce. My samozřejmě děkujeme za velkorysou podporu. Tomáš Pokorný, díky taky na podporu politicky nekorektní ohlašovny ve Vlzonce, kam se dobrovolně udávám, že pohrdám soudružkou MPA a Tajvancem Fisterchilem. No, to se možná neměla ani číst.
1: Ne? Ave Maria Gloria, no. To bude průser. Už to nemůžu vydržet, pane Holče.
2: Držte ještě chvíli. Jo, držte ještě chvíli, ať si to vyzkoušíte. Milada Čalaudová, taky díky Vlzenova 10, Rádio Xaver. Děkuju, jste nejlepší. Asi na mě. Tomáš Sová, taky náš věrný posluchač. Vlzenova 920 na alergický vůz a duhové vlajky. No, tak to je zase pro vás. Vidíte, že to je fér. A Petr Janoušek, taky děkujem pro štvavou vysílačku Vlzenova 10. Děkuji. A my děkujeme taky.
1: Když sedím takhle rovně, s rovnou páteří, s tím účesem, co mám na dnešek, je to, dá se říct, že jsem něco mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, ne?
2: Tak já myslím, že mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, že tam nic moc mezi není, tak musí to být stejně na blízku.
1: Akorát, že když to vezmu
2: No je vidět, spaní, že držet rovinu vám dělá trošku problém, držet rovnou páteř.
1: Je to náročný, já ji obdivuju. Ale je potřeba uznat taky, že ona má v pase tolik centimetrů, kolik já mám u krku,
2: jo.
1: Tak to je jako lepší, ale když to takhle jako chvilku...
2: Tak jí držejí ty ideje, že jo, vznešený.
1: Jo, tak
2: vás
1: ty,
2: ne.
1: Tak ty já už nemám.
2: No.
1: Pravda. Prezidentský průzkum, pane Holče, vede Babiš, co jsem já četl.
2: Vede Babiš, ale nevyhrál by Babiš.
1: Nevyhrál by? Kdo by vyhrál?
2: Takový jeden z těch generálů. A teď nevím, jestli generál Petr nebo generál Pavel.
1: Oni svatá jsou... prostoto. Oni už jsem vám to jednou vysvětloval. Nikdy. Češi nezvolejí vojáka. Nikdy.
2: A už jsme měli vojáka. Ludvíka Svobodu.
1: Měli jsme Ludvíka Svobodu, to jste chodil ještě do jesliček. Prostě měli jsme vojáka, bylo to za jinýho. Nebylo to za svobodné jo. Demokracie tady, jo. Ale, to bylo to...
2: Ale vy počkejte.
1: Mě teď napadl výborný termín. No? To bylo za prvního totáče.
2: Jo.
1: No tak za druhého totáče může být tady ten, no.
2: Ale víte co zase? Vy nevíte, že jsme ve válce?
1: Nejsme ve válce.
2: A, jasně. A teď generál. Generálová chvíle velká. No.
1: V životě ne.
2: Každopádně, ale představte si, ať je to jakoliv... Když jim do toho Babiš hodí vidle a v tom listopadu řekne a já nekandiduju.
1: To tvrdím já,
2: teď
1: to udělám.
2: Teď si představte, co chudák ten generál a další. Najednou nebudou mít toho anti-Babiše. Nebudou mít nic. Co udělají?
1: No, podle mě to budou muset odložit ty volby a ještě řeknou, že tam nechají jedno funkční období Miloše. No ne, tak pan Holče, zamotává se to hezky. Já se domnívám, že nikdo z těch, kdo je na prvním, druhým, třetím, čtvrtým místě teď, se tam nedostane. Nebude prezidentem. Babiš, protože nebude nakonec kandidovat, a ti ostatní uvidíte, že to bude strašné překvapení, že bude něco, ještě se někdo vyjeví. Já vím o jednom kandidátovi, který je, je to velká sranda a to myslím, že bude tak veselo, to až to oznámí.
2: Jsou nějaký ty vaše konspirace.
1: Ale konspirace, no tak já jsem
2: ale počkejte,
1: politolog ve službě.
2: Jo, já vím. Mě napadlo, dokdy to má tu vazbu Redl? Tady taková všeobecně známá postava.
1: Dokdy má tu vazbu, to není dovolená, že vám to končí 14.
2: Já se to má domluvený, že podle mě taky sehrával pozitivní roli v té kauze Dozimetr. Kvůli tomu se s ním Mlejnek scházel, ne? Tak jestli nevíte, dokdy to má, ale že by stihnul tu prezidentskou volbu.
1: On má řidičák na paličku.
2: A teď přeci každý Čech zná Redla, ne? Každý Čech se teď chce sejít s Redlem. Neříkejte, že se nechcete sejít s Redlem.
1: Tak já už mu píšu.
2: Tak jste na dobrý cestě.
1: Ahoj, no. Mišáku.
2: A teď si představte, že by Mišák šel do prezidentské volby. Podle mě by vyhrál.
1: No tak jestli se do té doby vrátí ten Krejčíř, tak to je tu ty.
2: Jo, ten mu udělá kampaň perfektní, ne?
1: No ten mu udělá kampaň, že ty ostatní kandidáty vystřílí.
2: Že nikdo nebude radši kandidovat, co?
1: No.
2: No hejte, tady jsou ještě super díky.
1: No tak to vezměte rychle.
2: Jan Prášil, Milan, Petr Komínek, Miloš Roušal, Libuše Polechová, Sokolík, Milan Čálek, Petra Jonášová. Ta píše díky alespoň na pantofle pro pana Xavera Vít, abyste nemusel furt nosit nějaký onuce, nebo pantofle. Co to nosíte. Nebo hadry si motáte kolem
1: pičutky
2: nohou. Jo. A pro pana Holce na hezký kostým na alegorický vůz, vidíte, přeji vám vše dobré a držte se. Ještě tady Ondřej Holemý na papíry na hlavu pro pana Xavera od Jamily, tak vidíte, vy to budete mít taky.
1: Já už to mám objednaný.
2: Jo, tak to je dobrý. Snad ještě dokáže diagnostikovat na dálku a výsledky poslat mailem. A Petr Bacho, náš věrný podporovatel, posluchač, divák, skvěle jako vždy. Někdy si říkám, kde se vám to v té palici bere. To asi myslí vás, ne?
1: Myslím, že myslí vás spíš. Ale
2: inspirující slovní alegorie.
1: Tam je jedna strašná chyba. Ona ty výsledky Jamila neposílá mailem, ona je umisťuje na sociální sítě rovnou.
2: No, tak to si stáhnete.
1: To si pak stáhnete. Možná by mohla si udělat tam nějaký grafický, jakoby to razítko, jako kulatý,
2: jo.
1: Jako znalkyně a vždycky to na ty sociální sítě. No, a myslíte, že ten soud ona s tím Zemanem prohraje? Nepřeju jí nic zlýho. Ale
2: já jí přeju, aby prohrála ten soud za tohle.
1: Já taky přeju, aby prohrála. Ale nějak, jako, aby jí to moc nestálo, ona to nebude babka úplně jako moudrá, jo. Že, aby to bylo takový jenom ty.
2: Po naučení, ne?
1: Po naučení, to? No.
2: A polepšení se.
1: Ale jestli ten soud zprostí, tak to bude křivda. Prostě se, já se na to těším. Přemýšlím, že se tam půjdeme podívat, pane Holče. Mohli bychom od toho soudu, z toho soudního líčení odvysílat mimořádnou milzonku.
2: No a mohli by se udělat milion chvilek pro Jamilu, ne? Třeba.
1: Ale to není špatný.

0: Jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
0: opravdu?
1: Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
0: a býval
1: to chodí.
0: Za Joe Bidena.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám
0: ale
1: pocit, ale no, nerada bych
0: ho to.
1: No. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
2: Hraje vám Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
3: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
4: Já to poslouchám.
3: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
4: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
3: V rozbouřeném světě.
4: V rozbouřeném světě.
3: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpadky, stejně tak soudruh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
4: Všichni, co udělá všichni bychom to přáli. Všichni bychom to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

Lopata a ostatní kumpáni, kteří přišli spíše na zvědy, byli skoprnělí. Lopata jen cykl ke kámošovi po pravici, které hovado vymyslelo tu konferenci. Slyšel si, oni do toho půjdou ve velkém, akce se může zcela zhroutit. Těch peněz na dotace také není tolik, to musíme probrat a zaujmout obranu, jinak je to celé v loji. Ne, Trojči, odpověděl Zrzoun, to znám, to je vždycky plno keců a pak skutek utek. Já bych byl klidný. Lopata se začal opravdu zlobit. Tak já klidný nejsem. Jestli se do toho pustí i takoví podnikatelé, tak ti umí něco postavit, to mi věř. To může být fakt finanční mazec. Všichni se zvedli a odcházeli z konference téměř v kvaltu. Zrzek byl zbrklý a jak stále někomu podlézal, tak tomu nebylo jinak ani dnes. Jeho snaha podlézat Lopatě byla známá a při neobratném otevírání dveří a dávání přednosti, a to smírnou úklonou, přivřel Lopatě cípek saka do dveří tak nešikovně, že si kus vytrhl, jak energicky opouštěl prostor konference. Ty jsi vymaštěný kretén, rozzuřil se Lopata a na oplátku mu zcela úmyslně dupl na nohu s takovou silou, že se Zrzek přikrčil až k zemi, což se mu stalo osudným. Číšník, který nesl na velkém tácu kávy, pivo a džusy, ho neviděl a v plné rychlosti o něj zakopl. Při téměř saltu, kdy chtěl vybrat svůj pád, se otočil v letu a vše za obrovského rámusu sjelo na nebohého Zrzka. Byl opařený, zbabraný od různobarevných džusů, smrděl pivem a Lopata se mohl utlouct smíchy. Ostatní se bavili také, nechali Zrzka být a odjeli bez něj. Všichni odjížděli do klubu, aby se trochu vzpamatovali a připravili si scénář, co mají večer podat za informace Hlavounovi a ostatním. Možná se bude někdo ptát, proč má Lopata takovou moc a proč si ho jeho okolí tak váží nebo má strach. Zde se mísí opravdu dvě emoce. Lopata je nesmírně inteligentní, má několik vysokých škol a má i vysoké stranické postavení. Je bystrý a pohledný. Zůstává otázka, proč Lopata, což evokuje spíše dělnický původ či zaměstnání spojené s nějakou manuální profesí. Lopata si získal víceméně jako další přezdívku spojenou se stavebnictvím právě proto, že jako architekt stavař vyráběl důmyslné projekty. Pochopitelně neměli nic společného s architekturou či výstavbou mostů. Byl architektem velkých tunelů, nikoli dopravních, ale finančních. Jeho nápady byly vždy propracovány do absolutních detailů, včetně nemilosrdné likvidace jeho protivníků. Nemusel to být ani protivník, byl to kdokoliv, kdo se objevil na jeho šachovnici lotrovin a bez dlouhého přemýšlení, zda je skutečně nebezpečný pro jeho další ziskuchtivé akce, jej nechal odstranit. Metod používal několik, tak jak bylo zvykem, od betonových botiček, od střelovačů po úplné zmizení. Tělo bez hlavy, hlava bez těla. Neskutečné množství metod. Malé riziko měla takzvaná sebevražda. Riziko spočívalo v tom, že tělo přijde ohledat mordparta, která nebyla v seznamu spolupracovníků, a začne to řešit jako vraždu. Takové riziko hrozilo vždy, protože velká část vyšetřovatelů pochopitelně nebyla spolupracující se zločinem. Ale i tato metoda měla své pojistky a ty se uměly využít bez zbytku. Pak se lze jen divit, když slyšíte v ranních zprávách, že vynikající

0: policista tělem i duší oddaný svému řemeslu spáchal brutální sebevraždu, aniž by nechal svým milým zprávu na rozloučenou, aniž by naznačil, že ho život na tomto světě už nebaví. Zcela záhadným způsobem se 20bodnými ranami těžce zraní ve svém bytě, když je manželka s dcerkou na dovolené. Pak se vydá do sklepa a tam se oběsí a předtím se zastřelí. A nebo se nejdřív zastřelil a pak oběsil. Takto skončil život jednoho z těch, kteří dbali o naší bezpečnost a kteří si zasloužili uznání společnosti. Ano, to nebyl nikdo ze seznamu spolupracovníků, kteří na zakázku obviní, obžalují, zavřou, zničí životy celému okolí oběti, a to za pár drobných, za pár úbohých jidášových grošů se z nich staly lidské zrůdy. Je to smutný pohled, k čemu je schopen člověk propůjčit svoji inteligenci, chamtivost, zlobu, nenažranost. Lopata a jeho parťáci dospěli k totální likvidaci prostřednictvím justice. Zavřít, zničit, navždy. Bylo jim jasné, že slušný člověk, pokud se dostane do takovýchto kleští, dlouho nepřežije. Nemoc a bezmoc ho zabijí. A další odvážlivci se už neobjeví. Odstrašující příklady nedovolí, aby se někdo znovu postavil do cesty. V čem se tyto zrůdy liší od fašismu? Ten rozdíl je jen jeden. Zabíjejí v menším počtu. Ideologii ale mají stejnou. Jak dlouho jim to ještě vydrží? Lopata s partou sedí v klubu. Za pár minut za nimi dorazil i Elegán, Míla, Velká kapsa a samozřejmě Kvido. Jejich svolání probíhá po šifrovaných telefonech, kterými je vybavil Elegán. Zrzek přijel poslední, celý zbabraný. Ochranka ho nepustila dovnitř, že smrdí, ať se jede převléct, vykoupat, navonět a pak ať dorazí. U dveří zaškemral, že ho nechtějí vzít do žádného taxíku, do tramvaje už vůbec ne. Když se o to pokoušel, tak ho nějaký dědek přetáhl holý se slovy: když se umíš válet někde jako prase a ožírat se přes den, tak máš pěkně pěšky. Skopl ho ze schodů přeplněné tramvaje. Ale Zesku, já se tomu dědkovi nedivím, zatvářila se ochranka ve chvíli, když si oba hoši chránící vstup do klubu vlastními těly dávali přes nos kapesníčky. Rozruch neušel Kvídovi, který si potrpěl na to, že klub je vyhlášený a chodí sem jen vybraná elita. Nesnesl, aby zde byl jakýkoliv rozruch, a to ještě s tím podržtaškou Zrskem. Přišel a nařídil ochrance, ať zavolá řidiče, který Zrska odveze domů. Zrzek se vítězoslavně podíval na oba hochy, ale to už Kvído dodal. Samozřejmě myslím dodávku, ať ho naloží mezi špinavé prádlo, co vezou do prádelny. A ty, otočil se k Zrzkovi, ty sem dnes nechoď, budeš smrdět nejmín týden. Já se vykoupu, navoním a vezmu si všechno čisté, fakt nebudu smrdět. Řekl jsem, tento týden sem neles. Lopata se na tebe zlobí za to sako. Mohl bych chtít, abys mu ho zaplatil. A bylo vymalováno. Zrzek zůstal skoprnělý, věděl, že Lopatovo oblečení je tak drahé, že by si za oblek klidně koupil v bazaru auto. Představa, že by poškozené sako musel fakt zaplatit, mu vzala náladu a také zájem se ještě dnes do klubu vrátit. Pro jistotu tam nepáchl měsíc a dusil se v noci divokými sny, jak okrádá v samoobsluze stařenku, aby nastřádal, dal dohromady peníze na Lopatovo sako. Byl to opravdu ošklivý měsíc. Ačkoliv byl vždy schopen všeho, okrádat stařenky se mu ošklivilo. Neměl rád projekty šmejdů, kteří dokázali odvést autobusem důchodce na odlehlé místo a za ubohý oběd, ze kterého bylo většině účastníků zle ještě týden, je protřele okradli o jejich někdy i životní úspory. Na půjčku jim prodali hrnce, které vůbec nepotřebovali, anebo zázračné deky, v podstatě také na hovno, jak říkal jeho strejda, který se tím slušně živí.
1: Trochu záhady, kousek přízně na dálku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bez ironie, no. Je potřeba říct, viděl jste někdy ty, jak se říká, záběr celkový v té, když ona v těch televizních debatách? Všiml jste si někdy něčeho zvláštního? Ona, když je v debatě,
2: tak je takhle napřímená celou dobu.
1: Ona je jak pravítko celou dobu.
2: No, protože má pevný rovný charakter. Víte, to je to, co vás drží. To vy neznáte, a když máte pevný a rovný charakter, tak prostě sedíte takhle.
1: Jak dlouho vydržíte takhle sedět?
2: Já takhle nikdy neseděl ještě.
1: To s charakterem nemá co
2: dělat. Já nemám, víte, v sobě takovou pevnost jako paní předsedkyně.
1: Ona, to je obdivuhodný, že toto vydrží. A já na to vždycky koukám, říkám, to je prostě takhle.
2: Kalousek to úplně neměl, víte, ten se trošku bortil vždycky ve studiu.
1: Tak záleží. Já bych nerad do tady těch, jako... My vlastně Kalouse máme rádi.
2: Jo, ale paní předsedkyně drží, řekněme, ne? Jako, co?
1: No, obdivujete to, že je rovná jako pravítko?
2: 2 hodiny to udrží.
1: Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A já na to jako vždycky koukám a čekám na okamžik, kdy udělá... Aspoň na chvilku. A ne. Ona je držák.
2: Je?
1: Klobouk dolů, to je potřeba uznat.
2: Ale tam bude nějaký fix, ne, podle mě, co? Jako, že bude zafixovaná
1: nevím,
2: trochu?
1: Nevím, jestli tam má ten kosmodisk třeba.
2: Kosmodisk, no, by to mohl být.
1: Ale je potřeba, abychom byli objektivní a vyvážení jako otázky Václava Moravce.
2: Jo, no drží rovinu, ne?
1: Je nezesměšný.
2: No, já to nezesměšnu.
1: Řekněme na rovinu, že toto je obdivuhodný.
2: Je?
1: Že forma by tam byla. Kulhá je ten obsah.
2: Jestli vlastně nevyčerpává to, že drží to ty záda a pak z ní padají takové horší věci, ne? To by mohlo být.
1: Já bych si vsadil na to, že jí někdo blbě radí. A kdyby si najela nás dva, tak je hvězda.
2: Mhm. To jo? No tak napíšem nějaký.
1: Otevřený dopis?
2: To jsem myslel, no.
1: No, podívejte, pane holče, nebudeme to, nebudeme chodit kolem horké kaše, no, těch žen je v politice zapotřebí. Je jich tam málo,
2: jo. Prostě,
1: a za každou ženu v politice buďme rádi, za ten ženský prvek. No. Já nevím, jestli jste zaznamenal teď tu menstruační chudobu.
2: Já už ji pociťuju trošku, takový tlak jako...
1: S váma se nedá vůbec o vážných věcech se s váma, jo, pane holče, nedá.
2: Počkejte. No a no, chcete říct, že vy už taky nesítíte kolem sebe trošku menstruační chudobu?
1: No tak já, abych vám řekl pravdu, nemenstruuji.
2: To já vím, ale ten tlak společenský jako...
1: Ani to necítím.
2: Ne?
1: Ne.
2: No tak vy jste takovej, empatie vám nic neříká, ne?
1: No ne, tak kde to mám, jako... Mám přijít někam, kde je jsou nějaký ženy a říct tak, co holky, co menstruace?
2: No, jasně.
1: No, tak to já nedělám.
2: Ne?
1: Ne, ne, ne.
2: To já se zeptám běžně, když vejdu někam jako do společnosti žen, tak se takhle zeptám.
1: Jo, nepřijde vám to intimní věc?
2: Je to přijde jako moderní. A řeknu tak, co holky, co menstruační chudoba. Normálně se zeptám. Jak říkáte, jako nechodím kolem horký kaše.
1: Pane holče, jste ochoten... Co kdyby jsme dali každý 200 korun na menstruační chudobu, založili nějakou, aby jsme mohli...
2: Neziskovku?
1: Neziskovičku.
2: No a čím tím pomůžeme?
1: No tak ničím, protože žádná neziskovka ničím nepomůže, ne?
2: No právě proto. No. Tak proč to mám platit já?
1: No ne, jako...
2: Já jsem říkal, že mi se chcete pumpnout.
1: Že bychom udělali to gesto. Gesto, že, jako, že nám to není... Rozumíte... Že nás to taky se dotýká nějak, no.
2: No a co kdybychom třeba vyzvali posluchače, že by nám mohli poslat menstruační vložky a my jsme pak jako s velkou nějakou slávou věnovali veřejně.
1: A vložky tam už se nepoužívají, pane holče, kde žijete?
2: Tak já nevím. Tak vidíte, že jak se vás to týká, to téma, jestli to víte.
1: Všechno má vznešený název poslední roky. Už se nechodí na pedikuru, ale chodí se do nechtového studia.
2: Jo.
1: No. Už není vrátnej, ale je ředitel recepce.
2: Mm-hmm.
1: A nejsou vložky, ale jsou intimky.
2: Aha.
1: Skřídelky, bez skřídelek, vy no, v tom vůbec nejedete?
2: No nejedu, tak vidíte, jak se vás to týká, kolik toho víte o tom.
1: Tak protože na rozdíl od vás se o ty věci zajímám a prostě se to zajímá. Co hýbe světem. No pojďme říci, že pirátka...
2: Paní Olina.
1: To ne.
2: Ne?
1: Nějaká jiná pirátka navrhla ty vložky zadarmo.
2: O, že budou...
1: Já už jsem řekl vložky, ale...
2: A že všechny, jo, budou jako zadarmo.
1: No možná budou jenom ty skřídelky.
2: Jo.
1: Já nevím, jo. Jak to bude, ale systémově. Je to blbost, pane Holče, nebo...
2: Víte, už se... Já už nevím. Já v poslední době, když sleduju to, co...
1: Jaká
2: to, co...
1: ještě bude chudoba?
2: No, se vším.
1: No dobře.
2: A když sleduju vládu, jak vyhlašuje ty... To už nejsou nápady, že jo? To už je jako jenom střelba hlouposti.
1: No to jo, ale to není věc vlády. To
2: no já vím takový to... No počkejte, není věc vlády. Ta vláda funguje tak, že někdo něco vystřelí z ministrů nebo z těch hlavounů vládní strany. A pak nejenom si řeknu tak, a tohle to ponesem a to za náma půjde. Jak myslíte, že vzniká nějaký Jurečkovní, jak vzniklo?
1: No tak...
2: No, tak protože to napadlo, koho byste tak řekl?
1: Jurečku.
2: Tak. A další věci?
1: Tak, historický Jurečku napadlo už tolik kravin.
2: A možná, že on... Jak taky, že o víkendu se jezdí uklidňovat mezi kravičky taky, ne? Na tu farmu, v traktoru? Tak jo, to může mít spojitost, já nevím, nechci naznačovat.
1: On má farmu?
2: No jeho rodina jsou jako hospodaří.
1: Že? Já vím jenom, že někde říkal v nějakém rozhovoru, že ta vesnice se jmenuje Kokory, kde on žije.
2: To já nevím, ale vím, že jako je ze zemědělské rodiny.
1: Ještě se divím, že ještě někde nemá napsaný Kokory, vesnice plná pokory a potvory. No. Něco, že s tím jak nepracuje.
2: Můžete pracovat si jazykem krásně.
1: Přece, jako, když se něco jmenuje Kokory, to musí hrozně divný, ne? Já nevím, no. Teda. Ale někdy tam zajdeme, pane Holče.
2: No, tak je to...
1: Takhle, co, řekněte mi, jak vyřešíme tu menstruační chudobu, protože všichni se budou ptát a potom ten náš názor třeba, že se ujme, na vládě vystoupí někdo a řekne, pan Holec s panem Xaverem říkali...
2: No dobře, a nedá se na to taky udělat nějaká Síkelova tabulka? Víte, dá to do nějakých jako norem?
1: Myslíte na tu menstruačku?
2: Mm. Tak.
1: No, já jsem si představoval, že na to bude určitě nějaký formulář.
2: Já bych řekl tak 15.
1: No a teď tam přijdete, si pro ty hygienické potřeby budeme říkat. A oni řeknou, tady vyplňte ty. A teď tam budete muset potupně, kdy jste naposled menstruovala, jak a teď to
2: tam...
1: To bych
2: viděl na nějakou komisi. To by bylo nejlepší asi, ne? Že by každá žena mohla přijít před komisi a ta by vyspovídala tady z toho.
1: Jak byla ne? Interrupční komise, toto by byla menstruační.
2: Jo,
1: no určitě něco takového bude.
2: A byla by to normálně vládní kompenzace menstruace, ne? Aby to jako, co?
1: Jo. A já si myslím, že by se to mohlo jmenovat menstruační deštník.
2: To by bylo hezký.
1: Nebo deštník proti menstruaci.
2: No, tak když máme deštník proti chudobě, ne, nebo drahotě, nebo proti čemu, no. Tak deštník proti menstruaci.
1: O čem to svědčí, mistře? Že pirátka se ráno probudila a...
2: Já vám řeknu, o čem to svědčí. No. Se ve vládě prostě zbláznili, no.
1: Tak to a říkám vám po druhý, že tato to byla nějaká pirátka.
2: Ale je ve vládní straně, proto je to, že já vím, že není ministrině, ale prostě... Ve vládních stranách teď už bují hloupost. No. Jak víte, jak se říká, zoufalství plodí zoufalství. To znáte, ne?
1: Nějaký to muselo napadnout. Tak
2: no
1: přemýšlím nad anatomí toho nápadu.
2: Tak si vemte, prostě sedíme tady spolu a představte si, že by to napadlo mě. A vy byste okamžitě si řekl, do prdela, teď já nic nemám. On má menstruační chudobu a já taky musím něco vymyslet. Tak si tak představte, s čím vy byste přišel.
1: Nevím.
2: No, tak pak byste si večer lehnul doma a napadlo by vás to. Něco.
1: Já bych udělal letecký most. Jsem si představoval toho Hamáčka, když se vozili ty vložky na ten, víte, co myslím, mm-hmm. No? A že by se vozili svetry takhle, z Číny. A na Na tom nádraží, tam na letišti by stál ten
2: Hamáček. To je přeci škoda. Vzpomeňte si na tu lidskou kreativitu a pospolitost, když začal covid, jak všichni šili ty roušky, ne?
1: No to jo.
2: A teď budeme všichni plést svetry.
1: Ty divadelnice, herečky
2: no
1: v těch šatnách.
2: Jak Hrušínskýho, představte si okamžitě Facebook, jak plete svetr. Principál, no. Co?
1: Aha. Já jsem to dnes, teda že se vracím k tomu svetru, vyprávěl kolegům a oni mi říkají, že existuje dokonce pletací stroj na doma. Víte, že něco takové existuje?
2: Nevím, ale nepřekvapuje mě to, musím říct. V 21. století mě to nepřekvapuje.
1: Taková, já jsem tohle viděl na internetu, existuje a já přemýšlím, jestli to koupím.
2: Tak jestli chcete rozjet ten biznis s tím, to chápu.
1: Ne biznis, biznis určitě ne. Já to budu plést lidem, který si vážím. To znamená
2: jo.
1: Vám, paní Pekarové, Vystrčilovi dám jeden, Koudelič dostane jeden.
2: No jasně. No.
1: Ale...
2: A svůj nějaký to ještě nemáte pro sebe? Že byste si ho oblík, abych viděl?
1: Nic jsem vám říkal, že mám půlku zad.
2: Jo.
1: A už mi došla vlna.
2: A tak byste si ho mohl oblíknout, ne?
1: Jenom muset koupit ovci asi, ne? Nebo něco. No. Ale přijdu, nebojte se, premiéra...
2: Jo, to bych rád viděl, no. A i vy taky budete mít růžový záda, jo?
1: Ne, já mám takovou tmavě zelenou vlnu. Mm-hmm.
2: To k vám půjde.
1: Ale zase jí mám málo, tak ono tam asi bude hýřit barvama hodně, ten svetr. A hlavně různýma druhama vlny.
2: No tak se takový barvitý člověk, ne? No, co? No.
1: Ale jehlice mám luxusní. To jako, budete koukat.
2: Jo.
1: No, jako nebude to úplně... Jak kdybyste si koupil z Norska svetr za 9000, takový ten krasavec, to nebude.
2: Jo, nebudou tam jako nějaký jelení nebo tak, nic? Chcete říct na prsou?
1: Ne, bude tam napsáno Markéto děkujeme.
2: Jo, tak to jo.
1: Bez jelenů úplně.
2: A já bych tam chtěl aspoň jednoho třeba.
1: Jelínka?
2: Jelínka, no, menšího.
1: Jenže jak já
2: byste tam... mohl tam dostat, ne nějak?
1: Hladce, obratce.
2: No, tak...
1: To já ho tam na to pak nechám nastříkat nebo něco. Nebojte se, nechte to na mě.
2: Nebo můžete, a mě nebude vadit, když ho budu mít na zádech.

0: pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa. YouTube
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý, a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem obstinující alkoholik.
2: Hraje vám Radio Xaver.

nebo si v divadle, mlsejte zmrzlinu, jen zhasnou lampy. Nedělejte si nic z ukrutných hrdinů.

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Dalibor Uhlíř je místostarosta Českého Krumlova a také bývalý člen Trikolory a zakládající člen ODS kdysi v jižních Čechách. V Českém Krumlově se neustále dějí věci, pane Uhlíři, ke kterým se dostaneme, ale řekněte, vy jste prvním volebním obdobím místostarostou. A litujete toho, že jste do toho šel, když sleduju, co všechno se děje?
1: Určitě nelituju, je to nějaká životní zkušenost a samozřejmě člověk pořád přemýšlí a váhá, jestli mu některé věci stojí za to a naopak, jestli některým věcem může pomoci. Já si myslím, že jsme v Českém Krumlově za ty necelé 2 roky už udělali tolik práce, jako předchozí vedení za 12 let neudělalo, takže určitě toho nelituji. Myslím si, že občané to hodnotí pozitivně a uvidíme, sčítat se bude za 4 roky.
0: Ve vaší gesci je v Českém Krumlově kultura, sport, volnočasové aktivity a sociální věci. A toho se také dotýkají některé kauzy, které teď proběhly, a těmi tedy pojďme začít, protože už jsme tady o tom mluvili několikrát z různých stran v XTV a to je onen festival Jeden svět. A příběh, který se odehrál u vás v Českém Krumlově, a já ho připomenu jenom jednou větou, kdy se dětem na základní škole promítali jakési aktivistické filmy na téma gender, LGBT a tak. A ten pořadatel nechtěl dlouhou dobu rodičům a vám vlastně představitelům toho města ty filmy dál k dispozici, abyste vůbec věděli, co se těm dětem tam pouští. Údajně z doslechu vím, nevím, jestli třeba nevíte něco nového, že to snad měl být nějaký film o tom, že trenér fotbalu se stal trenérkou, nebo trenérka se stala trenérem a zkrátka toto se těm lidem nebo těm dětem tam nějak sdělovalo, ani ne pod Prahou, ale zcela napřímo. Jak to dopadlo?
1: Bohužel je to tak, jak říkáte. Jsou to takové progresivistické, aktivistické tendence, které asi obecně naše školství zaplavují, když se podíváme, kdo je ministrem školství a kdo je u nás na kraji náměstkem pro školství, tak je to evidentní. Dopadlo to tak, že tento příběh a tu stížnost té matky měla šetřit školská komise, komise rady jako poradní orgán. Nicméně ne všem, ani našim koaličním partnerům se úplně ten názor a to zkoumání líbilo, a tedy nejnovější informace pro vás a pro diváky je taková, že Rada města školskou komisi zrušila. I přesto, že já a kolega jsme hlasovali proti, tak bylo evidentní, že předseda školské komise byl nepohodlný, tedy školská komise byla zrušena. Tehdejší předseda, kolega vlastně z naší kandidátky a koaliční zastupitel inženýr Zajíček, se tou kauzou velmi zaobíral a hodně dopodrobná šel až do financování jednoho světa na školách, šel do financování Člověka v tísni, který vlastně tuto odnož provozuje, a čerpal čistě z veřejných zdrojů a dospěl k zajímavým informacím. Největšími donátory jsou Spojené státy americké, Evropská unie, další různé fondy, Sorošův a další. Takže je evidentní, proč asi tyto názory a témata jsou podporovány. A my jsme v Českém Krumlově nechtěli nic zakazovat, to je třeba říct. Nicméně rodičům jsme chtěli dát to právo a tu možnost za prvé vědět, co se jejich dětem promítá, za druhé tu možnost, aby se toho nemuseli účastnit, protože já jako rodič bych nechtěl, aby moje děti chodily na takovéhle filmy, a abych měl tu možnost to vidět dopředu. Nejenom trailery, tam totiž ta finta byla v tom, že Jeden svět na školách udělal trailery pro rodiče, které jsou vlastně nevinné. Je to taková upoutávka, ale to gro, ta podstata toho filmu tam vůbec není. Takže naším cílem i do budoucna bude, aby to bylo otevřené, transparentní, nechceme nic zakazovat, ale aby rodiče sami si mohli říct, jestli chtějí děti posílat na takovéto filmy.
0: Pane Uhlíři, vy a vaši kolegové, kteří vedou tedy Český Krumlov, ať už rada města, starosta, místostarosta nebo zastupitelstvo, tak vy si vlastně u voličů říkáte, o ty funkce, ale tím pádem si říkáte i o zodpovědnost. A možná se mýlím a opravte mě, zřizovatelem každé základní školy je obec nebo město. To znamená vy. Jak může v uvozovkách poroučet, diktovat kdokoliv jiný? Přece právo veta máte vy, ne? Vy volíte ředitele nebo vybíráte v konkurzu takové základní školy, nebo to snad chodí jinak?
1: Ne, máte naprostou pravdu. Je to samozřejmě tak, ale musí tam být vůle. U nás v Českém Krumlově ta koalice je široká, je pětičlenná a jsou tam strany, jako je ANO, jako je ODS, pak jsou tam vlastně tři nezávislé subjekty. A najít tu shodu na těch v uvozovkách politických tématech není úplně jednoduché. Na takových těch běžných, že budeme asfaltovat nějakou komunikaci a postavíme dětské hřiště a začneme dělat byty, na tom se shodneme napříč. Ale tam, kde už je to citlivější téma, jako je právě třeba ta progresivistická tendence ve školách, tak už není úplně jednoduché a tam tu shodu nenalézáme.
0: Dobře, ale přece je tady ještě nějaká vůle rodičů, těch žáků, a která by asi měla podporovat, podle mého soudu, teda to, co tak jak potom rozhodne, byť regionální politik. U tohoto stolu seděla jedna nespokojená maminka z Českého Krumlova, a my jsme ty argumenty tady slyšeli velmi jasně. A já se teda ptám, jestli vlastně vy můžete, i když říkáte, není vůle, ale přece jsou nějaké odbory, každý něco má na starosti, navíc přece máte právo ředitele nebo ředitelku té školy pozvat třeba na zastupitelstvo, na radu a ptát se na to. A vy říkáte, ještě promiňte, vy říkáte, politická rozhodnutí. No co je na tom politického, pro Boha?
1: Já s tím naprosto souhlasím, je to tak. Ale jak říkám, ta vůle ve většině té rady nebo toho vedení města úplně není. My jsme prostě narazili na nějaký mantinel a naším cílem teď bude informovat rodiče, informovat prarodiče, jestli oni chtějí, aby jejich děti chodili na takové filmy, aby oni byli informováni, že ve školách, kam jejich děti chodí, se takovýhle festival podporuje a tyhle filmy promítají. Takže půjdeme přímo za těmi rodiči a prarodiči, protože si myslím, že oni přece mají zájem na to, co z jejich dětí vyroste, co se jim podsouvá, jaká témata se jim podsouvají prostě v tomhle věku. Ještě si pojďme říct, že to je prostě věk 8, 10, 12 let. Ty děti prostě zatím nemají kritické myšlení, nemají žádnou životní zkušenost. A pakliže ani třeba rodiče neví, co se jim promítalo, tak s nimi nemají možnost doma o tom mluvit, hovořit a argumentovat. Takže nechávat to pouze a jenom na škole se mi zdá v tuhletu chvíli nepatřičné.
0: Podle Facebooku jsem pochopil, že vy sám máte děti. Teď říkáte politické rozhodnutí, kdyby vašim dětem, myslím, že chlapec už je velký, jsem pochopil, ale teoreticky, kdyby vašim dětem, řekněme, na základní škole někdo vyprávěl o tom, že sice jsou chlapečkové, ale mohou být holčičky a že to je vlastně skvělý a že to je normální, vy byste se spokojil s tím, že je to politické rozhodnutí? Vy byste neskákal metr vysoko?
1: Já to zažívám s tím mým nejmladším synem, já mám 4 děti.
0: Ty 3 já už jsou, že nějak hodně. Jako, ale
1: ty 3 už jsou dospělejší, už jsou odrostlé, ale ten 13-letý toto samozřejmě taky zažívá. Shodou okolností dostal poznámku za v občanské výchově nebo nauce, jak se to teď jmenuje, právě za různé genderové věci, které tam měli, a měl na to nějaký svůj názor. Musím říct, že zase až tak o tom doma nemluvíme, takže že by kopíroval nějaký můj názor nebo nějaké konzervativní pohledy na svět, to se říct nedá. Ale určitě bych se s tím nespokojil a minimálně bych aspoň o těch věcech s ním diskutoval, abych mu řekl svůj pohled, nebo jak je to běžné v životě. Pokud v učebnicích dnes ty věci jsou opravdu progresivisticky a aktivisticky těm dětem tlačeny do hlavy, tak je potřeba, aby ta rodina zafungovala a aby prostě ukázala to zrcadlo.
0: Jo, ale to pořád, pane Uhlíři, mluvíte jako politik. A jestli vám to přijde příliš osobní, tak řekněte, že o tom nechcete mluvit, ale jako otec dětí se ptám, jestli vás to úplně normálně nenaštve a jestli nemáte chuť do té školy vletět. Protože mně to přijde podobné, jak kdyby tam těm dětem jako vysvětlovali cokoliv jiného, co třeba úplně jako nemusí souznit s realitou. No, tak
1: Samozřejmě, že mě to štve. Mě už štve, když se podívám do té učebnice a vidím vlastně ten text, který je v učebnicích pro základní školy. Ale říkám si, co jsme schopni s ním udělat, když ani na té radnici, kde teda vůlí asi 65% občanů došlo ke změně, tak vlastně nejsme schopni otevřít a ztransparentnit věc, jako je jeden svět na školách. Tak jo, prostě těch prostředků máme omezeně, štve mě to a určitě bych se snažil víc, ale potřebujeme, aby ty rodiče, aby tu aktivitu zvedli všichni.
0: Ne, počkejte, ještě mi teda řekněte vy, nadevší pochybnost jako místo starosta hovoříte se spoustou občanů, protože si představuju, že na takovém městě má každý nějaké svoje problémy a polovina lidí si myslí, že je vyřeší radnice nebo nějaké procento. Takže vyjdete před radnici a už se vás lidé na to ptají, tak vy s těmi občany o tomto nediskutujete? S těmi rodiči a prarodiči?
1: Samozřejmě, že diskutujeme.
0: A co vám říkají?
1: Právě je to tak, že ti rodiče a prarodiče to vidí selským rozumem, vidí to konzervativně, vidí, že jsou dvě pohlaví, vidí prostě další věci, normální, logické. Ale pak jsou tady prostě lobbystické skupinky, jsou tady aktivistické skupinky, které fungují na sítích, které chodí k nám na zastupitelstvo a ty jsou nejvíc slyšet. Ti rodiče, ta většina, jak já tomu věřím, tak ta je potichu a nekoná. Ta jenom mlčky sedí a poslouchá.
0: Dobře. Ještě jedna věc, která mi přijde velmi varující, pane Uhlíři, a teď to možná bude trošku nepříjemné, protože vy přeci jenom jste místo starostou a nesete kus odpovědnosti. U vás ve městě byl zakázaný meeting paní Konečné před eurovolbami a toho jejího sdružení Stačilo. Přijde vám to fér? Já také nejsem fanoušek komunistů, ale mám pocit, že všichni mají dostat slovo. Tak cítíte nějakou zodpovědnost? Stydíte se za to rozhodnutí vašeho města?
1: Stydím se za to, že Český Krumlov byl takto propírán, že ten meeting byl zakázán a je to určitě ostuda. Já, tak jako vy, jsem přesvědčen, že politici, ať už stávající, nebo ti noví, kteří chtějí usilovat o důvěru voličů, by měli jezdit za občany. Co je nejvíc? Nejvíce přece přijet za těmi voliči a z očí do očí jim prezentovat svoje názory. Takže to, že to bylo zakázáno s odůvodněním, že do divadla taková akce nepatří, já považuji za ostudu. V tuto chvíli připravujeme v Radě města prohlášení, které by mělo být takové, že ve všech městských provozech a zařízeních je naprostá pluralita názorů. Každý si tam může udělat meeting, jaký chce, pokud to bude v souladu se zákonem. To znamená, aby někdo zakazoval komunistům, nebo ODSce, nebo lidovcům, je prostě nepatřičné. Mě to mrzí, omlouvám se za to. A možná třeba paní Konečná a Stačilo i díky té kauze získala dva mandáty, protože se o tom hodně hovořilo a byla to taková prostě politická reklama zadarmo.
0: Můžete nám nějak velmi stručně popsat technologii, jakým způsobem se v roce 2024 zakazuje? Já si to pamatuju docela dobře před sametovou revolucí, když byli různí umělci zakázeni, když se zakazovali koncerty a kde co, ale nevím, jak se to dělá teď.
1: Ono vlastně vedení města s tím nemělo nic společného. Divadlo je u nás obecně prospěšná společnost, kde je ředitel, který má naprosté pravomoci a i zodpovědnost. On byl požádán regionálním manažerem, Stačilo, že by tam chtěli udělat setkání s občany. Odsouhlasil to. Poté se údajně dozvěděl, že by to měl být volební meeting před evropskými volbami a rozhodl se to zakázat. Tedy on s jeho pravomocí se rozhodl zakázat s tím, že volební meetingy do divadla nepatří a že nikdy v minulosti se tam žádný takový nekonal. Není to úplně pravda, víme, že tam byla ODSka, víme, že tam byly další politické strany, tuším, že pan Paroubek tam křtil knihu a taková ta tenká hranice, co je politika a co není politika. Je politika, když tam premiér křtí svoji knihu? Já si myslím, že ano, je to kontakt s voliči, prezentuje tam nějaké názory, stejně jako když tam přijede paní europoslankyně a prezentuje tam měsíc před volbami svoje názory. Vždycky je to politika. Takže zakazovat jedno, povolovat druhé, a kdo o tom bude rozhodovat, mi opravdu přijde v dnešní době nepatřičné.
0: Takže on o tom rozhodl takzvaně o své vlastní vůli nějaký šéf toho zařízení.
1: Ano.
0: A jak se jmenuje?
1: Já nevím, jestli je to podstatné. Je to ředitel našeho divadla.
0: Pro mě je to velmi podstatné.
1: A musím říct, že v jiných ohledech má naprostou důvěru i moji, i kolegů, protože vlastně my nemáme v Českém Krumlově odbor kultury a všechno to vlastně má na starosti divadlo, takže veškeré slavnosti, koncerty a další věci, a myslím, že k těm věcem přistupuje velmi zodpovědně a kvalitně. A proto chceme přijmout takové prohlášení Rady města, aby se měl o co opřít, aby do budoucna nebyla možnost něco svévolně zakazovat.
0: Já si najdu, pane Uhlíři, další otázku. Ano, už to mám. Jak se, prosím, jmenuje ředitel divadla v Českém Krumlově?
1: Jan Vozábal.
0: Jan Vozábal?
1: Ano.
0: A ještě je stále ředitelem?
1: Je, a jak jsem říkal, má důvěru a toto byl, nechci říct, jeho přešla.
0: Vaši důvěru má, pane Uhlíři, někdo, kdo něco zakazuje? To myslíte vážně?
1: Je to 1% jeho činnosti. Když se podívám na slavnosti pětilisté růže, podívám se na další kulturní program, který v Českém Krumlově je, tak pro mě je to člověk na svém místě. Tuhle věc jsme si vyříkali a znovu opakuji, proto chceme jako Rada města přijmout prohlášení, o které se on bude moct opřít a nedá mu tu možnost cokoliv do budoucna zakazovat.
0: Překvapujete mě. Já se domnívám, že žijeme v době, kdy už se nic zakazovat nemusí, a ve chvíli, kdy vy jako místopředseda ještě tomu vlastně zatleskáte, tak já si potom říkám, pane Uhlíři, s kým tady vlastně sedím.
1: Já jsem tomu nezatleskal.
0: Bojím se, že příště budete zakazovat vy?
1: Ne.
0: Ne, pan Vozábal, jak se jmenuje přesně?
1: Honza.
0: Honzik, tak pan Jan Vozábal je člověk, který patří asi do jiného režimu, ne?
1: A ne, já jsem to odsoudil, ten zákaz. Snažili jsme se najít jiný termín a myslím si, že v tomto panuje i v naší koalici shoda, že nechceme nic zakazovat. On se opřel o to, že prostě do divadla, on je divadelník, on je prostě umělec, že do divadla nepatří politika, že jsou tam kulturní múzy a tak podobně, ale pro nás to bylo
0: víte,
1: slabé.
0: My ty
1: slabé
0: kulturní múzy vidíme na každém kroku. Víte, vzpomeňte si na ty předvolební debaty, teď se mnou trošku mluvíte jako se žákem třetí třídy na Primasie NEN a na jiných televizích, jak tam seděla tu paní Holubová a jiní herci, víte, tak ono to s těmi můzami není tak strašné a oni ty můzy mají k jistým politickým názorům daleko. A kdybych neměl špatnou zkušenost, tak bych vašemu milému panu Vozábalovi vzkázal, aby mu mráz roztrhnul konečník, protože těchto lidí já se bojím a vy je kryjete.
1: Ne, nekryjí.
0: Tak, dobře. Jak se chystáte na volby?
1: Které myslíte?
0: No, myslím teď senátní a krajské.
1: U nás senátní volby nejsou, u nás byly před 2 lety,
0: kdy jsem se zúčastnil. No, někde v blízkosti určitě, ne?
1: Jsou v Českých Budějovicích, tam bude docela zajímavý obvod, končí senátor Ladislav Faktor, známý, takže jsem zvědavý, jak ty volby tam dopadnou. Na krajské volby se taky nechystám, těch jsem se zúčastnil před 4 lety, kdy jsem měl pocit, že ten kraj stagnuje a že bychom rádi ho rozhýbali, a musím říct, že to se stalo. Kraj funguje, si myslím, velmi dobře, to můžu říct i z pozice místostarosty, protože spolupráce s krajem výborná, podařilo se za ty 2 roky udělat řadu investic a takže nemám důvod se do toho pouštět a něco na tom měnit.
0: Váš hejtman, pan Kuba, předpokládám, že tím toho, jak si velebíte trošku, říkáte dobrá spolupráce. Viděl byste toho člověka rád v čele Občanské demokratické strany, kterou jste notabene pomáhal zakládat v Českém Krumlově?
1: Já už v té straně nejsem asi 20 let, už se ani nespomenu, jak dlouho tam nejsem. Jsem rád, že v ní nejsem, protože nabrala kurz úplně jiným směrem. Ano, pan hejtman Kuba rozhýbal Jižní Čechy, řada liniových staveb, dopravních staveb se opravdu pohla. Myslím si, že Jižní Čechy se mění a je to vidět. On je workoholik v tom pravém slova smyslu, v tom dobrém slova smyslu, takže je to na té činnosti vidět. Myslím si, že už svojí personou přerostl jeho český kraj a je to člověk, který by určitě byl dobrý na vyšší pozici někde ve vládě. V tuhle chvíli si nemyslím, že ODS je připravená a že někdy bude připravená na takového člověka, protože tak, jak jsem s některými insidery mluvil, tak v té straně už zůstalo malá skupinka lidí, kteří vzpomínají na 90. léta a Václava Klause a pak je tam obrovská skupina topkařů a takových těch spolu členů a nic mezi.

0: Ne, já to myslím tak, že když člověk má nějaké názory a s těmi názory jde životem, tak ty politické strany se mění. Vy tomu jako novináři říkáte, že jsou to přeběhlíci a že změnili trika a podobně.
1: Neříkejte vy novináři, já žádný novinář nejsem.
0: Já jsem byl v ODS, kde jsem měl nějaké názory a stejné názory jsem měl i v Trikoloře a stejné názory mám pořád. Konzervativní pravicové názory a proto říkám, že je mi jedno, v jakém triku to bude, jestli on bude v triku ODS nebo vznikne něco nového, ale abych dořekl tu myšlenku, on je jeden z mála, který asi nepůjde v koalici Spolu v krajských volbách, ale ODS v jižních Čechách jde samostatně. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je určitá odvaha a i to, že jihočeská ODS je jiná než je celostátní.
1: Takže teď v krajských volbách nejde Spolu, ale jde ODS.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak to klobouk dolů zase, ne? To jsme chtěli. Ještě mi řekněte, na závěr, vy jste tedy byl také členem Trikolory a s jakým pocitem sledujete, že ta Trikolora vlastně je strana, která končí v Kotrmelcích a s vlivem nula a s pochybnostmi okolo hospodaření a tak? Hmm. Co si o tom myslíte?
0: Já nechci být takovým tím prorokem a abych říkal, že jsem to tušil nebo že jsem si to myslel. Odcházel jsem 14 dní nebo 3 neděle po Václavu Klausovi mladším, kterému jsem dělal místopředsedu. V té době si moc dobře pamatuji, že prognózy byly zhruba 6,5% té politické strany. Věřím tomu, že by se dostala do sněmovny a třeba by ta vládnoucí koalice dneska byla jiná. A poté, co se samozvaná, já říkám, předsedkyně paní Majerová chopila té strany, tak už jsem tušil, že to bude mít prostě špatné konce.
1: Počkejte, tak samozvaná, abychom zase byli korektní, ona byla zvolená demokraticky, ne?
0: Po konci Václava Klause byla jediná možnost a to svolat sněm a řádně zvolit předsedu, což se nestalo, protože se obávali, že do parlamentních voleb je málo času a že je potřeba prostě semknout se a utvrdit se, což já jsem a řada dalších krajů odmítala a chtěli jsme řádné volby a i to byl důvod, proč jsme odešli.
1: Má to šanci na život ještě?
0: Nemyslím si. Myslím si, že je to taková recyklace pořád dokola. Tu vznikne Trikolora, tu vznikne Pro. Mám pocit, že ti lidé se přesouvají sem a tam a že tohle asi není ten směr.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím vám palce. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl pan Dalibor Uhlíř.
2: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech.
3: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
3: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli leccos postrácet, protože přece jenom za ty léta se

U nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

0: Luboš Ksaver Veselý, Moje Las Vegas. Obrazovou přílohu k této audioknize najdete na www.mojelasvegas.cz. Vydává Six Fresh, natočeno ve studiu Black Box, režie Lukáš Janota, čte Petr Štěpán. Říká se, že co se stane ve Vegas, zůstává ve Vegas. Ale najdou se i tací, kteří to nevydrží a dělají si poznámky. A takhle v říjnu 2014, při cestě domů někde nad Atlantikem, jsem začal koketovat s myšlenkou poskládat to celé do knížky. Předem se omlouvám kolegům a kamarádům z jednotlivých cest do Las Vegas, jenomže to nešlo jinak. Chabou obhajobou by mohlo být alespoň to, že nám zatím vždycky Vegas ukázalo svoji milejší tvář a tak si v Čechách zaslouží malý papírový či elektronický pomníček. Nenabízím vám encyklopedicky dokonalý turistický bedekr. Spíš několik faktů, zajímavostí a zážitků. Možná skrze následující řádky a fotografie nahlédnete do míst, které stojí za to vidět. Možná vám bude inspirací v okamžiku, kdy budete plánovat dovolenou nebo pracovní cestu do USA. Dopřál jsem si luxus psát knížku pro sebe tak, abych některé skutečnosti a zážitky spojené s místem, které mám mimořádně rád, nezapomněl. Říká se, že autor má právo veta. Je to mimochodem slastný pocit rozhodnout si, co je důležité a co je určeno k zapomenutí. Přesto zůstává řada věcí, které v Las Vegas jsou nebo k městu nějak patří, ale prostě se do knížky nevešly. Luboš Ksaver Veselý.
1: Good evening, everyone. The flight deck, welcome aboard flight 341, nonstop service to Las Vegas. We're just about ready to go. We'll close the door here in just a couple minutes. Flight time up to Las Vegas today, about 45 minutes. Cruising altitude this evening will be 20.
0: Las Vegas je skutečně kouzelné místo. Často a rád říkám, jeďte se tam podívat. Pokud počítám dobře, moje cesta v červenci 2015 byla v pořadí 9. A jak plynul čas a návštěv Las Vegas přibývalo, uvědomoval jsem si, že jen těžko půjde obsáhnout v této knize všechno, co bych chtěl. S trochou nadsázky občas vyprávím, že jsem byl vlastně poprvé do Las Vegas zavlečen proti své vůli. Může za to kamarád bavič Petr Novotný. Před pár lety organizoval ve svojí agentuře zájezd, team building pro nějakou firmu a zbylo mu jedno místo. V podstatě se rozhodnul, že tam s ním pojedu s chabou výmluvou, aby si měl s kým vyprávět. A nedal mi nějak na vybranou. Znal číslo mého pasu z nějaké předchozí cesty a dokonce mi za mými zády vyjednal dovolenou. Nebyla to taková složitost, neboť jsme v té době oba byli moderátory Frekvence 1 a Petr vše vysvětlil našemu panu řediteli tak, že se jedná o překvapení. Vlastně jsem si až později uvědomil, jak dlouho jsem zdoroval. Ještě den před odletem jsem vytáhl největší trumf. Nemám vízum. Ale Novotný se ukázal jako zkušený harcovník. Vízum není potřeba, stačí takzvaná ESTA a to už mám pro tebe vyřízeno. Nebylo úniku. Podotýkám, že patříme mezi armádu nešťastníků, kteří mají panickou hrůzu z letadla. Přesně řečeno, patřím k těm, kteří se létat bojí, ale létají. Prosebně jsem volal kamarádu Honzovi Cimickému a naivně doufal, že mi předepíše nějakou pilulku. Nakonec to skončilo dlouhým telefonickým rozborem situace a zásadní rada populárního psychiatra zněla velmi neprůstřelně. Víš, jak to udělej? Normálně vlez do toho letadla, sedni si na sedačku, připoutej se a počkej, až to přistane. Pak už bude všechno v pohodě. To mě uklidnilo. Není nad to, když má člověk vtipné kamarády. Jenže v podstatě měl pravdu. Jako rozcvička z Prahy do Curychu. Ty krátké lety celkem snáším. Z Curychu do Los Angeles to je 14 hodin jedním tahem. Celkem to uběhlo, ale hlavně díky Petrovi. Pětinásobný bavič roku mi vyprávěl historky, zajímavé úseky životopisu kapely Fešáci a tu a tam během vyprávění usnul. Chvíli jsem vždycky přemýšlel, jak by asi historka skončila, kdyby můj Midfarer neupadnul do spánku. Ostatně ty mnohahodinové cesty z kontinentu na kontinent byly nakonec velmi užitečné. S Petrem i s ostatními kolegy, hlavně s Milošem a Michalem, jsme si hodně věcí řekli. Trošku mám za to, že ten pocit, kdy je člověk několik kilometrů nad zemí a někde vzadu v hlavě pořád visí obava, co když to za chvíli spadne, vytvoří atmosféru, kdy si řeknete věci, které bychom si na pevné zemi jenom mysleli. Dnes už mám za sebou řadu letů přes oceán nebo přes celou Ameriku a vím, jak na to. Základ je dobrý parťák či parťáci na palubě. kamarádi u leteckých společností, tedy dobře vybrané místo v letadle, iPhone i iPad až k prasknutí dobytý energií, vlastní kvalitní sluchátka a oblíbená taky vlastní muzika a čtení. Přistávali jsme v Los Angeles v den, kdy se večer předávali Oscary, a tak jsme brali celkem sportovně ještě asi hodinové kroužení nad městem, než nás milostivě pustili dolů. Asi nevěděli, že v Boeingu 777 sedí česká áčková celebrita, jeden vystrašený, ale pobavený budoucí milovník jedné části Ameriky a několik natěšených nejlepších prodejců bůh ví čeho. Mít rád nebo milovat Ameriku, či jen její část, má pro nás Evropany lehce nahořklý začátek. Bez výjimky. Chcete-li mít Ameriku za milenku, připravte se na to, že ještě než vás pustí k sobě, bude dělat drahoty, nechá se chvíli dobývat, svlékne vás do naha a vydatně vás přitom poníží. Mám na mysli všechny ty potupné procedury, které zažíváme tradičně krátce po vystoupení z letadla. Ono ještě než nastoupíte do letadla, které míří do USA, zažijete několik chuťovek. Důkladná kontrola všeho, předlouhá fronta, všechno včetně obuvi do skeneru, často stěry z kůže na rukou kvůli drogám a pozor, mobil, notebook i iPad musí mít vždy dobitou baterii, to aby bylo možné zkontrolovat, co v zařízení je. Pokud sebou do Ameriky chcete vzít vybitý mobil nebo počítač, zpravidla skončí v tratolišti dějin, a to velmi rychle. Zkrátka, čas na nabití už není, a tak zařízení buď zůstane navždy na letišti, anebo nikam neletíte. Prosté, ale účinné. Vždycky mě při letištních anabázích napadne, že jsem nejel raději na Lipno. Ať jsme vstupovali na území Spojených států v Los Angeles, New Yorku nebo v Las Vegas, všude to bylo stejné. Už v letadle nějak hodinu před přistáním je třeba vyplnit svěží dotazníček s otázkami typu: jste terorista? Kolik máte pohlavních chorob? Kdy jste měl naposled ebolu? Hodláte v USA páchat trestnou činnost? Jste očkovaný proti vzteklině? No a pak většinou předlouhá fronta u imigračního úředníka. Veltman Novotný nás při každé cestě do Ameriky, po té první jich bylo ještě několik, otcovsky poučil. Nesnažte se s úředníkem žertovat. Odpovídejte mu krátce a jasně na otázky. Nesmějte se. Neplačte. Netvařte se podezřele neutrálně. Nediskutujte. Pokud se vám nelíbí konkrétní úředník, nesnažte se počkat v představě, že půjdete k jinému. Nemějte už mudlaný pas, nezdržujte zbytečně, myslete na to, že pokud řekne ne, je to konečné stanovisko, na které má právo. Jakýkoliv náznak protestu znamená pár dnů v letištní cele předběžného zadržení a pak cesta nejbližším letadlem zpět, jak by řekl klasik, postrkem do republiky. Obecně máme takovou zkušenost, že o něco hladší průběh pohovoru je u pasažérů, kteří vůbec nemluví anglicky. Ale na druhou stranu úředníci bezpečně poznají, když jejich řeči rozumíte a tváříte se, že ne. Pak otisky všech prstů, dlouhý pohled do kamery, razítko a s velkou úlevou překročení na zemi namalované čáry. Vítejte ve Spojených státech amerických. Naše první putování do hlavního města zábavy vedlo po trase Praha, Curych, Los Angeles, Las Vegas. V LA je také ledacos k zažití a k vidění, ale o tom až později. Každá naše výprava do Vegas byla vždycky parta více než 10 lidí a neznám za celou dobu nikoho, na koho by město hříchu, hazardu, luxusu a zábavy neudělalo dojem. Zážitek je o to větší, pokud do Las Vegas poprvé přijíždíte nebo přilétáte za tmy. Totiž za denního světla vypadá Vegas zcela obyčejně. Asi jako Čáslav v pondělí dopoledne. Jenomže okamžik, kdy z letadla poprvé uvidíte, jak Vegas zazáří, už vás nenechá nikdy klidným. Zaběhlá představa, že to umělé město v nevadské poušti je pouze obora pro patologické gamblery, je fatální omyl. Ano, hraje se všude, kam přijdete, a v kasínu jste tam vlastně kdykoliv, kdy otevřete někam dveře. Ale hraje se tam nějak jinak. Když obejdete pár kasín, nemáte pocit, že jste právě zažili přehlídku pacientů z oddělení závislostí v Bohnicích. Hazard je v Las Vegas součástí zábavy. Mnohem výstižnější než slogan Las Vegas město hazardu mi přijde Las Vegas město zábavy. Jak nám říkal Petr Novotný poté, co jsme tam dorazili poprvé: vítejte v hlavním městě zábavy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
3: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
2: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. A na to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci. Ne?
3: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
2: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

0: Řečeno sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Vítám vás, pane Tlustý.
1: Krásný den, krásná dámo.
0: Tušila jsem nějaký kompliment, děkuji.
1: No, tak to je u vás snadné.
0: Dnes je pátek 28. června, poslední den školního roku. Děti si jdou pro vysvědčení, 2 měsíce prázdnin. Vás se to vlastně tak nějak nedotýká, že?
1: Od září nastupuje do první třídy můj nejstarší vnouček, takže to je taková velká událost, na kterou se těšíme. Všichni říkají, že vnouček je ve všem po mně.
0: Opravdu?
1: O to víc se těším. A uvidím, jak mu to půjde ve škole.
0: Tak hlavně, jestli se také těší jeho rodiče.
1: No, ty asi netuší, co to pro ně bude znamenat, že najednou té volnosti bude méně.
0: A krom tedy školních povinností jste soba? Narážím na to, jestli jste náhodou nesledoval rozhovor Trump versus Biden.
1: Ne, nesledoval.
0: Ten byl někdy ve 3 ráno.
1: Nesledoval, ne, nevěděl jsem to. Řekněte mi, co tam ti.
0: No, to je naše první téma totiž.
1: Jdem na to.
0: Trump řekl, Biden je nekompetentní, proto Putin napadl Ukrajinu. Nesmysly, reagoval prezident. V rozhovoru bylo spoustu témat, zdravotnictví, ekonomika, válka na Ukrajině, také zdravotní stav vzájemně jednotlivých kandidátů. Nicméně asi nás možná nejvíce zajímá Ukrajina, protože někteří sledují a čekají, jak to dopadne v Americe, protože Trump říká, že ukončí válku na Ukrajině. Ukončí?
1: Já v to věřím.
0: Jenom ještě doplním jednu věc, když se ho moderátorka ptala na to, jestli jsou pro něj akceptovatelné požadavky Vladimíra Putina, že odejdou z těch 4 území, myslím Ukrajinci teď, a že Ukrajina nebude usilovat o vstup do NATO, tak Donald Trump řekl, že to pro něj není akceptovatelné. Tak já se ptám, jak to válku ukončí?
1: To nevíme, ale snad ji ukončí. Protože jedna věc je teda pro mě úplně jasná. Ta válka už neprospívá v tuto chvíli vůbec nikomu. Snad nějakým válce chtivým bláznům z České republiky, těm jo, ti na tom založili svou propagandu, ale pro Ukrajince je to tragédie, pro Rusy je to tragédie. Ty důvody, které k tomu vedly, já bych neřekl, že to byla nekompetentnost prezidenta. Byli to ti, kteří řekli, že Ukrajina vstoupí do NATO. Ti rozhodli o té válce, protože dlouhodobě bylo jasné, to trvalo mnoho let, že Rusko si zásadně nepřeje, aby sousedilo se zemí NATO, právě jako je Ukrajina. Má to dokonce technický základ, to je velice jednoduché. Tam jde o čas, za jaký doletí rakety. A ten požadavek Ruska je daný tím, že oni nechtějí, aby se ten čas zkrátil. Aby tam ty rakety k ním mohly doletět od NATO mnohem rychleji. Takže to je skutečný důvod té války.
0: No a kdo tehdy řekl, že Ukrajina vstoupí do NATO?
1: Já jsem si někdy četl historii těch jednání, těch deklarací, ty smlouvy, které byly podepsány. A vyplývá z toho, že opravdu o tohle jde a že tak, jak Ukrajina a Západ čím dál více říkal, že ano, to sílilo. To někdy před třeba 15 lety to nepřicházelo v úvahu. Ale pak to postupně sílilo. Já vám neumím říct ten rozhodující okamžik, kdy začalo být jasné, že to ta současná Ukrajina a Západ myslí vážně. No a pak to začal myslet vážně i Putin a rozpoutal válečný konflikt. Pro mě ústřední věta je, ten pán vlevo je naděje, že to skončí. Udělej to, jak chceš. Skončí to.
0: A ten pán vpravo?
1: Je nekompetentní. To má ten pán vlevo pravdu.
0: Je nekompetentní a pokud vyhraje na podzim volby v Americe, tak bude válka na Ukrajině podle vás pokračovat?
1: To se snad nemůže stát. Že by ten člověk vpravo vyhrál zase, to snad ne.
0: Takhle vy s tím vůbec nepočítáte.
1: Ne, já si vůbec ne. Všimte si, jak jsem se nadech a zarazil. Ne, to nepřichází v úvahu.
0: A ještě já jsem, když se koukám na oba dva pány, tak velká země, jako jsou Spojené státy americké, neumí vygenerovat 2, řekněme, mladší, energičtější kandidáty. Jsou tam tito 2. Kdybych to převedla k nám,
1: tak... Ale ten vlevo je energický.
0: Je, ale tak je mu 78, dobře. panu Bidenovi je 82, kdybychom to se podívali k nám do České republiky, tak Václav Klaus klidně může být prezidentem a Miloš Zeman se teprve může připravovat. Kdybychom se na to podívali touto optikou.
1: Kéž bychom na tom takhle byli. Nejsme, je to úplně jinak.
0: Nevadí vám to, že to jsou hodně jakoby seniorní kandidáti?
1: Ne, já se na všechno na tohle koukám výlučně a jenom přes činy. Mm-hmm. Po ovoci poznáte, jo? Co ten dělá, tam ten dělá. Ne, to kolik mu je a všechny řeči kolem, to je úplně nepodstatný. A tak by se taky na to měl koukat každý rozumný člověk, že co to přinese té zemi a těm občanům. A určitě vítězství Trumpa přinese ukončení války a pro Ameriku. Když byste se na to podíval trošku globálně, přeci nejstrašnější věc, kterou udělal ten pan Biden, je, že on nahnal do spojenectví, ale opravdu úzkého spojenectví k Rusku Čínu. To je jeho nejstrašnější, jak to říct, chyba. Protože ti předchozí američtí prezidenti věděli, že se mají pokoušet udržet buď Čínu na straně Ameriky, nebo aspoň mimo spojenectví s Ruskem. A to, že teď je to naprosto evidentně blok, který dokonce sílí, neustále sleduje, jak ve světě sílí tendence přestat obchodovat v dolarech, jak se přiorientovává ten zbytek světa, který je už dneska ekonomicky silnější, než je ten západní svět. To všechno je výsledek té nekompetentnosti, protože já vůbec nechápu, kdo mu to poradil, nahnat do těsné spolupráce Čínu s Ruskem, případně s Indií, s dalšími. To je pro západní svět ta nejhorší možná zpráva.
0: Tak jestli se tomu bude pokračovat, to uvidíme v listopadu, kdy budou Spojené státy americké rozhodovat o svém prezidentovi, budou si volit svého prezidenta. Slovensko už si svého prezidenta zvolilo, ten tento týden navštívil na své první zahraniční cestě Českou republiku. A vznikly z toho různé novinové titulky. Jako třeba Novinky napsali: neúctivé, Slovensko kritizuje Fialu za jeho výrok o mezivládních jednáních. Premiér Fiala ještě den předtím, než dorazil k nám Petr Pellegrini, tak řekl, že obnovení československých vládních konzultací není na pořadu dne i s ohledem na zdravotní stav Roberta Fica, nicméně Robert Fico by se měl v dohledné době vrátit do úřadu. Tak je to neúctivé, není to neúctivé? Jak to na vás působilo?
1: Já jsem se chtěl zeptat, kdo to je?
0: Aha, no to je váš bývalý kolega.
1: Ne, naštěstí. Já jsem stačil odejít dřív,
0: aha,
1: než,
0: tak vidíte, to vy jste to nestihl.
1: No já jsem tím chtěl říct, že toho člověka vůbec nemá význam komentovat. Absolutně. To je člověk, který ho platí, že všechno, co řekne, zaručeně nebude. Zaručeně to není pravda. To je člověk, který se zcela oddal propagandě. Osud této země je mu zřejmě lhostejný. Jsem si nedávno dělal takovou statistiku. Z 20 věcí za jeho vlády, tak dvě jsou chválihodné, 18 jsou samé chyby a omily. Já jsem se ho v hlavě už zařadil do... Ten už je skoro pryč. Jo, už skoro pryč, brzo bude pryč.
0: On si to ale nemyslí.
1: No tak proto vymysleli tu volbu, aby milion Američanů mohlo nasypat hlasy, jim si myslejí oni. To jsou všechno pošetilosti, které dělají a třeba se pletu stejně jako u toho amerického prezidenta, ale tak jako já za budoucího prezidenta považuji Trumpa, tak tohle pána považuji za...
0: Budoucího expremiéra.
1: Už je pryč.
0: Dobře, a vy mluvíte tak jako obecně, co mu máte nejvíce za zle premiéru Fialovi? Tento výrok asi ne, že?
1: No, to je, já teďka se to pokusím seřadit. Tak já mu za nejvíc za zlé mu mám, že se postavil na stranu několika desítek miliardářů, kteří vydělávají stovky miliard na cenách elektrické energie a ožebračují zbytek národa. To je velký zločin. Pak mu mám za druhé za zlé, že všechno vsadil na válečnou propagandu. Asi si srovnal v hlavě, že vystrašení lidé, někteří ho budou volit, odpoutává tím pozornost od všech ostatních věcí. To je asi druhá věc. Třetí, to je jasná. Všechno, co dělá, je na objednávku zvenčí. To znamená, on je kompletně člověk ve službách cizích mocností.
0: A kdo ho úkoluje?
1: To on ví, kdo ho úkoluje.
0: A vy to víte?
1: No tak je to vidět. Všechno, co dělá, je ve prospěch buď Bruselu nebo Washingtonu. Tak tam někde se dějí ti, co ukolují. Pro mě je to vlastně zrádce. Tak, aby
0: to je
1: tak
0: silné
1: ní,
0: slovo.
1: Tak, aby tak s ním mělo být nakládáno. Už si čtu komentáře, které píší o tom, že už někde nějací chytří právníci připravují žaloby. Některé ty jeho kroky jsou opravdu podle mě za hranou toho, co je možné. Nejenom vkusné, ale i...
0: Čili trestně právní rovina?
1: Trestně právní rovina. Třeba příprava útočné války je trestný čin. Ty jeho nápady s granátama, povolením lítání raket do Ruska a tak dále, to už jsou všechno podle mého přípravy útočné války.
0: Takže panu premiérovi může být v budoucnu ještě dost...
1: Píšou to. Já si to čtu jenom. Já nejsem ten, co by to uměl formulovat. Vím, že takový trestný čin existuje a když se mě někdo bude ptát, aby chtěl ode mě rady, budu říkat, to studujte. To studujte, sbírejte podklady, připravujte. Nejenom, že bude, ještě by mohl mít starosti.
0: Mohl. Uvidíme, jak v budoucnu. Tady má svého koordinátora komunikace.
1: To jsou jeho lidi. To je součást té hry. To je vyděste lidi, vyděšení lidi,
0: a já
1: vás budou podporovat.
0: Přečtu ten titulek na aktuálně.cz. Tak kdo mě viní z cenzury, kolaboruje s Ruskem, říká Foltín.
1: Strašná lež.
0: Ke spolupráci vyzval i ANO. Strašná lež?
1: Strašná lež, no. Přeci cenzura a spojenectví s Ruskem jsou absolutně dvě nesouvisející věci. Protestujete-li proti cenzuře, tak můžete Rusko zrovna tak nenávidět, jako mít rádi. To je vytvoření vazby, která neexistuje, takže to je prokazatelná lež, to, co ten člověk říká. No a ještě ke všemu to říká za peníze, říká to na objednávku, říká to, aby podporoval tu válečnou kampaň, kterou dělá Fiala spol. On je toho součástí. Já jsem to tady říkal, to je strašně jednoduché. Když rozdělíte společnost podle strachu z války, tak prostě část lidí je podporuje, protože se bojí, a když se někdo bojí, tak je rád, že mu někdo pomáhá ten strach odstranit. To dělají oni. Oni rozdělují společnost na jedny a druhý.
0: Potřebujeme vůbec takového koordinátora komunikace?
1: Ne.
0: Takže ho potřebuje vláda? Vláda ho potřebuje?
1: K tý svý propagandě, ano. To všechno je vlastně propaganda. To nemá reálné výsledky. Já jsem si někde čet, jak se pisuje definici toho, co je dezinformace. Myslím, že se tam pokouší.
0: To je opak informace, to nám tady řekl pan Zlechovský.
1: To je Alex všechno a každý, kdo říká něco jiného než já. To je
0: dezinformace.
1: To je, no jasný, jak to není podle mě, tak je to dezinformace. Takhle to oni říkají.
0: Tak a pan Foltín to hlídá?
1: Žije z toho dokonce. Jenom, že to hlídá.
0: Měli jsme někdy, si říkám, někoho takového, takovou funkci tady? No, třeba protože, v minulosti někdy?
1: No, protože to jenom,
0: měli jste něco vy,
1: no,
0: třeba
1: ne,
0: podobného?
1: Tak vláda tak postavená na propagandě, ještě k tomu takové zlé propagandě, jako je šíření strachu z války, to tady nikdy nebylo. To je poprvé.
0: A co bude, až válka skončí?
1: A tyhle... Půjdou. Ty půjdou, no.
0: Takže pokud tedy vyhraje Donald Trump, kterého jsme zmiňovali na začátku, tak pak jste byli u pana Fialy, ten už je pro vás minulost, tak tento pán je
1: také... Víte, jsem byl rozhodující, jestli ten pan Trump stihne tu válku ukončit do příštích parlamentních voleb tady v České republice. Uh-huh. Pokud ano, tak půjdou rychle.
0: Tak Donald Trump říkal, že to udělá za 24 hodin.
1: Krásný. Já bych mu řekl přání, pro boha, jenom to stihni do léta příštího roku.
0: No tak uvidíme. Tak byl tu Robert Šlachta, ostatně vy jste stále konzultantem
1: ano,
0: přísahy.
1: Ano, jsem externí expert.
0: Aha, já už jsem myslel, že jste ex-konzultant, takže jste externí
1: expert. Ne, jsem
0: externí
1: expert, ano.
0: Tak. A řekl mimo jiné, hluché místo je mezi nálezem zastřeleného otce ve 12.47 a střelbou ve 14.55. Celé dnou vyklidil děkan, ne policie, hlásná trouba ODS, Šmarc mě nerozhodil. Znovu jsme se vrátili k tragédii na Filozofické fakultě, protože se teď objevují nové informace, které jsou dosti překvapivé. Sledujete to? Sledujete ten vývoj?
1: Je těžké se v tom vyznat. Chápu, že pro většinu veřejnosti ty argumenty, které se týkají různých okamžiků a různých okolností, že to je nepřehledné. Ale tak já řeknu jenom generální soud. Šlachta má pravdu. Je to policajt, on umí ty jednotlivé
0: je to bývalý policista.
1: Okamžiky dát do souvislostí. Já jsem sám sobě si řekl, v čem je to jádro nespokojenosti s policií. Oni přece věděli, že do Prahy ozbrojen míří vrah. V té chvíli už věděli, protože měli expertizu o těch zbraní, oni věděli, že vrah jede se zbraněma do Prahy.
0: Tak, ale půl roku nám to tvrdí, že to byl sebevrah.
1: Vrah.
0: Ne, ale policie tvrdila přeci, že to byl sebevrah.
1: No, já myslím, že už to netvrdí.
0: No teď už ne, no.
1: Už je to
0: teď
1: vrah.
0: Už ne,
1: no, takže věděli, odkud kam, důležité kam, se zbraněmi jede vrah. No tam měli čekat, že jo. Při nejhorším tam, já si teda myslím, že měli čekat už na nádraží nebo autobusu, ale na té fakultě měli čekat ozbrojení policisté, až tam ten nebezpečný člověk přijede. Oni tam začali ho hledat. On tam, myslím, hodinu a půl byl ukrytý v tom objektu. Pak někdo, to mimochodem pan Šlachta chce, aby se to vyšetřilo, kdo řekl, že toho mají nechat a mají jet jinam. To je ten kritický okamžik, kdy odjeli, kdy pak on začal střílet a postřílel ty oběti. Platí tam, já vím, že slovo kdyby je marný, jo? Ale kdyby bývali hledali dál, kdyby jim nikdo nezavelel a oni neodjeli a našli ho, tak se tam nestřílel. A to je to zásadní pochybení. A myslím, že má pan Šlachta pravdu, dokud tohle se nevyjasní, kdo to zavelel, no tak ti všichni, co tam tomu veleli, ty by měli rezignovat. Tam by měl stát člověk a říct, já jsem tam zavolal a říkal jsem, ať jedou jinam. Já končím, já jsem vlastně odpovědný za ty oběti. A všude ve světě by přeci rezignovali i ti nadřízení, to znamená, rezignoval by policejní prezident, rezignoval by ministr vnitra. Tady se nic takového neděje, i v tom má pravdu. Je tam naprosto jasné pochybení a ještě řeknu jednu věc. Přeci veřejnost, ale zejména policie by tomu měla rozumět proto, aby udělala kroky, aby se to neopakovalo. Aby už nikdy příště, až zase budou čekat na nějakého vraha, neodjeli. Jo? To je potřeba zajistit, aby se to neopakovalo. Ten hrozný čin už nikdo nenapraví. Ale stala se vážná chyba a to je jasné, že přinejmenším jedna strašná chyba se stala a to je ten odjezd. Takže z toho musí být vyvozeno opatření, aby už to nemohlo být. Hmm.
0: To je ten odjezd, pak se ještě ukázalo, že si vůbec neřekli o kamerové záznamy, které mohly ukázat na to, že ten vrah vstoupil do budovy už před nimi. Policie tvrdila, že si o ně řekla a že jim vrátný něco řekl. Včera se ukázalo, že si o ně ani neřekla. Vy říkáte, je to na rezignaci, nicméně Vít Rakušan říká, že rezignovat nebude, protože vnitřní kontrola GIBS ukázala, že nepochybili. A není toto právě děsivé, že žijí v tom, že nikdo nepochybil, ale je tam 14 mrtvých? Je v naší zemi bezpečno? Cítíte se bezpečně u nás?
1: S touhle vládou ne. Protože já totiž... Já vám
0: tak
1: řeknu,
0: není to jenom o vládě přeci.
1: No to je o vládě. Mně se mnoho lidí teď naposledy před týdnem ptá, rozpoutají tu válku nebo ji nerozpoutají? Pošlou ty naše vojáky na tu Ukrajinu nebo nepošlou? A já popravdě, a teď to říkám i vám, říkám, já nevím, ale já bych chtěl vědět, já bych chtěl říct, nejsou to blázni. Ne, neudělaj to. Přeci nemůžou chtít vyhlásit válku Rusku, nemůžou chtít, aby našich 5 tanků tam vyrazilo, když pak může přiletět 5 raket. Jo, to přeci nemůžou chtít.
0: A vy opravdu máte obavu, že by něco takového naše vláda udělala?
1: No, teď si je poslechněte. Já jsem té dotazující osobě říkal, já bych hrozně rád řekl, že nebojte se, já se taky nebojím, ale já pro ně nemám slovo, co ono to je, váleční štváce poslouchám, jo, to, na co oni vsadili, to, co všechno dělají, já si o nich nejsem jistý. Oni prostě v rámci toho dělení té společnosti, toho sfanatizování, já se obávám, to je to správné slovo, že oni o těch 5 tancích fakt uvažují. Že můžou tak daleko dojít, protože oni to mají v hlavě srovnaný tak, že jedině ta sfanatizovaná společnost, ta složka těch vyděšených, je může udržet při moci. To je dneska jejich ústřední myšlenka. A když se chce někdo udržet při moci, udělá všechno. A proto si nejsem jistý.
0: Takže buď to vyřeší Donald Trump nebo parlamentní volby za rok a kousek.
1: Napřed Trump, prezidentem, ukončená válka,
0: tak.
1: Odchod válečných štváčů.
0: Určitě vás potěšil výsledek přísahy ve volbách.
1: Nadchlo mě to. Konečně se podařilo zásadně pro někoho, kdo byl považován za malého, z něj udělat velkého.
0: Tak, další úspěšný byl také Ondřej Dostál, který byl tento týden hostem XTV a je europoslancem. Lékařské tituly z některých fakult na Ukrajině nemají žádnou hodnotu. O korespondenční volbě rozhodnou senátní volby. Po volbě Pavla je už jedno, kdo byl v KSČ. Tak. Do senátu kandiduje také Robert Šlach, tady jsme o něm mluvili. Vítáte jeho kandidaturu?
1: Do senátu?
0: Mhm. Roberta Šlachty.
1: Teď řeknu věc, za kterou mě asi nebude mít rád, ale kdyby se mě na to ptal, já bych mu říkal, že má být lídr do poslanecké sněmovny. Nemá se vysilovat v senátních volbách, protože ve volbách do poslanecké sněmovny může udělat, může navázat na ten úspěch. Kéž by v parlamentních volbách on a motoristé a přísaha zasměli 10%. Kéž by tím pádem měli možnost něco ovlivnit, protože je téměř jisté, že se bude vytvářet koalice a pokud oni by byli jedni z těch možných koaličních partnerů, tak by měli šanci něco fakticky ovlivnit a ukázat, co vlastně chtějí a že to také umějí. Takže já bych mu radil, vynechte. Vy osobně, nemyslím jiní, ale vy osobně vynechte ty senátní volby. Jinak to, že tady ten pán spojuje korespondenční volbu se senátníma volbama, to je asi dost chytrý. To mi teď napadá, že to je chytrý, protože oni jinak senátní volby o ničem nejsou, že? Já jsem měl mnoho nabídek, abych kandidoval do Senátu, všechny jsem odmítl, protože jsem byl jednou požádán paní Eliškou Hašek-Kulič, abych s ní jezdil na její předvolební mítinky, ona kandidovala do Senátu. A já jsem na těch mítincích zjistil, že v těch senátních volbách je jedna opravdu strašná věc. Ty lidé, kteří tam chodí, chtějí od toho kandidáta na senátora slyšet, co pro ně a pro ten okrsek udělá. Tak my tady potřebujeme, a teď si můžete vymyslet tady tu silnici, nebo bazén, nebo. A v Senátu nic z toho udělat nemůžete. Ale přesto ty diskuze jsou téměř jenom o tom. To znamená, ten kandidát, chce-li uspět, tak přinejmenším nesmí říkat, to nejde. Nesmí říkat, zapomeňte na silnici, bazén, to, nic z toho já nemůžu, já jsem tady kvůli něčemu
0: jinému. Takže musí být populista.
1: No, tak musí přinejmenším neříkat celou pravdu. Přinejmenším neříkat celou pravdu. Nebo dokonce i lhát. A to je přesně důvod, proč já jsem nikdy do Senátu kandidát nechtěl. Protože jsem nechtěl být v této situaci, že vy vidíte, že to jinak nejde. A vylhat se z toho je takový nepěkný. A když tady pan Dostál to spojuje s tím, jak dopadne korespondenční volba, tak je to snaha dát tam do toho nějaké

0: proti tomu. Ty lidé tady nežijí. Ty lidé tady neplatí daně. Ve volbách má platit, že když o něčem rozhodujete a ovlivňujete to, tak máte s tím na tom být závislá, abyste sama sobě upravovala svůj budoucí život. Ale těm lidem je to úplně jedno. Ty tady nežijou, neplatí daně. Mimochodem, to se často zapomíná. Ve francouzské buržoázní revoluci na začátku byl princip, že občan si mohl vybrat, zda bude platit daně a mít volební právo a volit, anebo nebude. To znamená, platíš, rozhoduješ. Neplatíš, nerozhoduješ. To je ta základní vazba. Protože když platíš, tak máš spolurozhodovat o tom, co se s těmi penězi bude dít, máš spolurozhodovat o tom, kam ta země bude kráčet. A tady je to zásadně porušeno, ale já vyslovuji obavu, že pro většinu lidí to takhle vnímáno není. Je to prostě nějaká korespondenční volba, no tak co by nemohlo něco chodit poštou, že jo?
1: No to někteří to vnímají tak, že si tam současná vláda chce zajistit hlasy ve volbách.
0: To je naprosto,
1: někteří tak to je, vnímají.
0: Ne, to tak vnímají správně, to je naprosto jasný, o nic jiného nejde. Jde o to udělat kampaň, aby z toho milionu těch Američanů, jich 300 tisíc přišlo a naházelo to tam té vládě, která jim to umožnila. Že? To je úplně, mimochodem tak je to i s přistěhovalcema. Některé politické subjekty nejenom u nás, ale i na západě vlastně vítají přistěhovalce, protože si myslí, že ti přistěhovalci je za to budou volit.
1: Pojďme ještě rychle k poslednímu tématu. Deník To, Babiš, Fico a Orbán chtějí v Unii začít zlobit s vlastní frakcí. Chtějí začít zlobit, chtějí založit vlastní frakci. Podaří se jim to? Bude silná? Budou moc něco prosadit? Jim samozřejmě zejména půjde o migraci a o Green Deal?
0: Tak já to vnímám jako začátek.
1: Dobrý začátek?
0: Zaplať pánbůh za něj. Protože ten začátek bude sílit. To, že to takhle dál v Evropě nejde, to je jasný. To je prostě projekt přesně stejný jako RVHP. U současné Evropské unie jedno umím předpovědět. Tato Evropská unie má před sebou buď zásadní změnu, anebo zánik. Tam není nic jiného. Takže když někdo přichází s zásadní změnou, zaplať pánbůh za to, protože pak může v Evropě spolupráce pokračovat akorát jinak, než tak, jak teďko. Teď je to vlastně... Jak to nazvem? No. Je to prostě RVHP. No. Takže já jim fandím správně, pokračujte, bude to ještě nějakou chvíli trvat. Já jsem kdysi říkával, to dopadne dobře. Ne pro všechny a ne hned.
1: Já moc děkuju, že jste přišel. Budu se těšit na příště, kdybychom se náhodou neviděli, tak hezké léto.
0: Vám také děkuju za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak nám prostě na Kavčích horách padají nebo zasínají falešní morální majáky. Mňauky Wollner a šup už je v žumpě u Šafra, Forum 24. Nora Fridrichová, Bossing a tak dál. A teď sám velikán Jakub Železný. Víte, já jenom zopakuju, tady na Václaváku zaparkoval na přechodu a ještě byl drzej a arrogantní na strážníka. Říkal mu, udělám křížek, hádal se s policií kvůli parkování, jste známá tvář, mírnili ho strážníci. On prostě, já ho znám samozřejmě z mnoha politických akcí, je to skutečně arrogantní, namyšlený fracek. Ale vypěstovala si ho Česká televize, tím, že si to i on patří do té party privatizátorů, kteří prostě mají pocit, tohle je naše, my jsme tady na tom piedestalu nad těma všema pitomcema a my vám tady budeme kázat za vaše vlastní peníze. A pro ně, oni jsou to největší pokryci samozřejmě. A pro ně je typický, že, jak říkají politici rádi, já to nerad opakuju, taková ohraná, takový flašinet, kážou vodu, pí víno, ale to je přesně Jakub Železný. Tak se pojďme podívat, jak to pokračovalo. Protože on byl titulek Jakub Železný a že říkal, nic, vlastně to nejsem já a tak. A najednou jsme tady viděli, blesk za ním vyrazil na Kavčí hory a to video skutečně stojí za to.
2: Potvrzuju, že na tom Václavském náměstí jste měl incident s policií právě vy.
3: Já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Opravdu se omlouvám.
2: Kdy vás zastavila hlídka nebo vyzvala, abyste přeparkoval? Opravdu nevíte, pane Železný.
3: Nevím, o co se jedná, nezlobte se. Nezlobte se. Děkuju.
2: A můžu se zeptat, měl jste v poslední době nějaký incident s policií nebo volal jste třeba dohledovou hlídku?
3: Nezlobte se na mě. Opravdu nevím, o co se jedná. Jo,
2: jestli myslím, že tohle úplně nejde zapomenout.
3: Jasně, a jestli mě necháte v klidu odejít, tak bych byl rád. Děkuji.
2: Já vás určitě nechám. Děkuju. Určitě se k tomu nechcete vyjádřit.
3: Ne, já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Děkuju moc.
2: A video, které právě koluje po sociálních sítích.
3: Do práce já jsem mohl vyjet klidně garáží, ale mě nenapadlo.
2: Klidně.
3: Ne, nezlobte se, prosím vás, já fakt vůbec nevím, o co se jedná. Ještě jednou.
2: Snažím vám to připomenout trošku, abyste si vzpomenul.
3: Vůbec nevím, o co se jedná. Opravdu nevím, o co se jedná. Děkuju. Ještě něco, nebo můžu jít?
2: Nemám k tomu nic dalšího, pokud si skutečně nepamatujete.
1: Nepamatuju se, nevím, víte, on jako by se vyučil od politiků. Nevím, nepamatuju se, to jsem určitě nebyl já, to není moje kauza, to není můj průser, haha. Jakub Železný, tak si tady zahrál politika, pro boha, to se k tomu neumí postavit čelem. Tak zaparkoval na přechodu, není sám, a prostě by to měl přiznat a omluvit se, říct. A ještě jsem se choval arrogantně, ale on ne, prostě tohleto, takhle se schodit. Pojďme se ještě na jeho Twitter potom, co pokračovalo, jak to následovalo. On to nechápal, furt co se děje. Furt asi si myslel, jako jestli to nepamatuje. A máme tam Twitter Jakuba Železného. Tady podívejte se, včera mě překvapila bulvární TV, její právo k jakému svědou. Vidíte, jak už je to, on je to podobný jako ten dehonestující tón vlády k lidem, kteří s ní nesouhlasí. Nějaká bulvární TV, k jakému svědou, nechápal jsem, tak jsem nezhlédl, vteřina, kdy se dojíte, blízký se neuzdraví, zastavíte, blbě strážník nedřve, pak zapne kameru a tak dál. Mrzí mě to, omlouvám se, ale vidíte, jak to začne. To je jako když se omlouváte a vlastně ještě přilijete volej do ohně. A pak už mu to došlo i velkýmu Jakubovi, že to prostě celý, víte co, reakce měla být jiná. Omlouvám se, řekl Železný ke konfliktu se strážníky. On teď odchází snad na nějakou nemocenskou, že nebude na obrazovce, díky bohu, ale tohle to prostě, díky za to, že se to stalo. Mimochodem, ono samozřejmě není náhoda, že se to video objevilo teď před volbou ředitele České televize a tak dál, ale to nic nemění na tom, jak se Železný chová a co si o sobě myslí. Ale Česká televize skutečně měla velký týden, protože oni taky rádi honí dezinformátory a dezoláty a mají k tomu dokonce svůj takový pořad jako vlastní policii, jmenuje se Newsroom ČT a to je taková mediální policie. No a oni tam si vyšlápli na dezinformátory a fact checkera, Čili člověka, který má ověřovat fakta česky, udělali dezinformátorku, která předtím vysílala dezinfo proti Babišovi. A ještě, a on je to jak přes kopírák. Lukáš Rosík, což je šéf, redaktor nebo editor toho pořadu, tak už taky na Twitter prostě, tak se zase uklidníme a to. A samozřejmě záhy, když zjistili, že pravda je jinde, pod Kavčími horami, tak se začali omlouvat. A to je ale pro Českou televizi typický namyšlený arrogantní chování. Tohle je naše televize, vy jenom plaťte, pitomci, a my vám budeme kázat. Tak já znovu zopakuju to, co jsem říkal před týdnem. Pojďme přestat platit poplatky České televizi. Už to stačilo. Tohle to není žádná veřejnoprávní televize. To je prostě banda manipulátorů, arrogantních a namyšlených. Pojďme si říct, veřejnoprávní televize je přežitek. Už to fakt nejen, že nepotřebujeme, ale nechcem. A nebo ať si platí jenom ti, co tohle chtějí, co se jim líbí, můžou mít svoji vlastní televizi, ale za své vlastní peníze.
4: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klikněte na odběr. Díky za podporu.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousče úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrát než se zohybá protočné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou jste do kapsy a jedno do břicha. Nále se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové osudky. Obložen prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
0: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore.
0: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Radio Xaver.

před léta, kdy si rozesílal letolesti státníkům a vládcům. V bláhové víře, že se aspoň jednou zarazí. Byla to léta, kdy si rozesílal ratolesti a probíjel se k ránu. A děti táhly městy s kytkou na tričkách a věřili, že změní svět.

Byli jsme blázni, když jsme mysleli, že písničkou se dá svět nějak změnit. Směšných pár tónů proti světa dílu v horečkách. Byli jsme blázni, když jsme mysleli, že muzikou se může něco změnit.

sestru, když skončil Vietnam, tak jsme tehdy všichni věřili, že mír má ještě šanci. Teď se strachem čtu každý ráno úvodník, kde co bouchlo, když jsem spál.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka, dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: Už jsem se na vás těšil.
1: Já jsem se na vás taky těšil.
0: A prázdniny a oni jsou pořád nějaké události.
1: Pořád jsou nějaké události, ale já doufám, že vy si najdete čas teďka v poslední době aspoň občas skočit na ty ryby, ne? Chodíte na ryby? Jak to?
0: Tak to už je dávno pryč, moje rybářská kariéra, ta skončila 14. rokem života.
1: Opravdu, vy už nemáte ten rybářský lístek, pruty a tak? Kytáru a kotlík?
0: No to je něco jiného.
1: No kotlík na rybách, ne?
0: Myslím, že to tak úplně nesouvisí. To vám někdy vysvětlím. Ale pojďme, mám zajímavá témata.
1: Tak pojďme na ně.
0: Podívejte se, sesaďte Bidena i hned. Už není schopný prezidentování, žádají republikáni. Je to tady?
1: No, ale jako mě teda to zaráží docela tohle, že žádají republikáni, jo. Proč to chtějí? Teď ty republikáni přece musí držet palečky tomu Bidenovi, aby to doklepal až k těm volbám, protože pokud to bude tento duel, tak asi nikdo nepochybuje o tom, že ten Biden to jako úplně nevyhraje, ne?
0: Tak myslím, že ukázala ta slavná debata.
1: No, slavná debata ukázala, no.
0: No a vy teda myslíte, že z hlediska taktiky anebo strategie, že to je špatný krok?
1: Toto? No jistě, protože oni mají teďka, řekl bych, tři možnosti. Jo? A doufám, že se teď na to nikdo nedívá z demokratické strany, aby jim to vyslepičil, protože já bych opravdu nerad radil demokratům, jak vyhrát volby, ale ono to určitě možné je. A je to právě, týká se to osoby prezidenta Bidena, jo? Protože Amerika je rozpolcená, oni nenávidí toho Trumpa půlka a ta druhá půlka, která ho nenávidí, tak jde o to, aby šli volit Bidena, jenomže teď už se ukazuje, že prostě přišlo nějaké to dítě, které řeklo to pověstné, ale vždyť on je nahý. To znamená, v té debatě se prozradilo to, co už celý svět dávno ví, že to je prostě pomatený stařík, který tam Bidenuje, neví, kam má jít, z té debaty ho musel odvádět doprovod, občas netuší, co mluví, plete si Irán s Irákem a tak dál. Dělá to dlouho, no a teď to prostě vypadá, že ani ti demokraté už by tomu Bidenovi hlas nedali. Takže tři možnosti. Za prvé, budeme držet palečky, republikáni to pochopí, nebudou žádat stažení, voleb se zúčastní Biden a prohraje. Mhm. Pak je možnost, že ho stáhnou a nahradí ho někým jiným. To znamená, já bych se tak trošku bál, že jakákoliv jiná osobnost, která přijde, nebo osoba, která může být třeba úplně neznámá, tak zvítězí ta nenávist vůči tomu Trumpovi v té společnosti a oni řeknou, no radši dáme šanci na ty 4 roky někomu, o kom sice moc nevíme, ale furt lepší než ten Trump, toho už známe dobře. A pak je ještě možnost, kdybych já byl volebním stratégem týmu demokratů, tak bych zkusil navrhnout, protože oni mají v druhé polovině srpna takový ten convention demokratický, to je takový velký sjezd, který definitivně oficiálně potvrdí, kdo bude za demokratickou stranu kandidovat. A tam se také dozví svět jméno viceprezidenta nebo toho kandidáta na viceprezidenta. No a pokud já bych byl tím strategem, tak bych udělal tu kampaň na toho viceprezidenta, protože řekl bych, tak pojďme zvolit Bidena, je to jeho vrchol kariéry, poslední volby, tak mu dopřejme mu důstojné poslední vítězství, on potom odejde do důchodu a tady vidíte tu osobu, která jde po jeho boku, protože když odchází prezident, tak ten toho jeho úřadu se chápe ten viceprezident. A to, kdyby byla nějaká zajímavá osoba, tak by mohl ten Biden odstoupit, ale až po těch volbách. A toto si myslím, že by mohlo vést k vítězství nad Donaldem Trumpem, protože by ti lidi nevolili Bidena. Vlastně by volili důstojný exit toho Bidena z politiky, takže vlastně by jim to nedělalo žádný problém, že je dementní a tak dál, ale dávali by hlasy tomu viceprezidentovi, který by byl novou třeba demokratickou hvězdou. Tak uvidíme, no, uvažuje se o Michelle Obamové, a další padají tam různá jména a to bohužel, já se trošku bojím, že to jsou všechno lidi, kteří by Donalda Trumpa porazit mohli. Takže doufám, že to teďka nikdo neslyšel.
0: A ta paní Obamová, jak jste, není to taková trošku jejich Pekarová?
1: No to nevíme, tak paní Obamová, podle mě, já bych ji nepodceňoval. Jo, to není Pekarová.
0: Není?
1: To myslím, že ne. Prosím?
0: Predajkyně.
1: No, tak predajkyně je Pekarová, jo, ale já jsem měl možnost s paní Obamovou se taky potkat a nebo jí sledovat, co říká. Byla tady v Praze dvakrát a na různých dalších akcích a já bych jí nepodceňoval. Ona je určitě je gramotnější než Hillary Clintonová a určitě je asi tak 100 milionkrát gramotnější než naše Pekarové Markéto. Mm-hmm.
0: Jurečka neustoupil. Prolomení bankovního tajemství se může týkat až milionu lidí. Představte si, pane Macinko.
1: No to je hrůza toto. To je fakt neuvěřitelné. Jurečka neustoupil. Jurečka bojuje o to, že on zví, jak je ministr sociálních věcí, tak asi má na starosti ty sociální dávky a on touží potom, aby co nejvíce lidí bylo na sociálních dávkách. Dokonce se tím ta vláda chlubí, jo. Víc lidí na sociálních dávkách, takže to je bezvadné, všichni budeme na sociálních dávkách, to je asi jejich nějaký sen. No a teď se ukazuje, že ale aby lidé mohli být na těch sociálních dávkách, tak Jurečka chce, aby stát viděl na jejich bankovní konta. Viděl tam ty pohyby, za co lidé utrácejí, jaký mají zůstatek. Prostě oni chtějí vidět do posledních detailů našeho života. Já nevím, se bojím, že za chvilku už pan Jurečka nám bude chtít líst i do postele, což je teda mimořádně odpudivá představa, no tak zatím nám chce lézt na bankovní účty. A já se teda divím, že tohle už je téma, které je tady v tom veřejném prostoru nějakou dobu. To se to teď nespadlo jako z nebe nebo z Marsu. Já se divím, že jsem ještě neslyšel ani jedno jediné slovo od předsedy vlády, nejlepšího premiéra a světového lídra Petra Fialy. Ty zarytně mlčí, dívají se jinam. V podstatě cokoliv si kdo vymyslí z té vlády, tak si nadiktují, protože mají většinu všude, kde to jde. No a naprosto nerespektují nic. Jím je všechno jedno. Oni diktují. To je normálně diktát, to je Fialová diktatura, protože tady proti těmto nápadům se vymezila centrální banka a řekla, zvažte, jestli takovým rozsahem chcete vstupovat invazivně do intimních oblastí lidí ve smyslu jejich financí. Velmi to skritizoval nejvyšší soud, který také řekl, že to prostě není správně. Dramaticky to kritizuje dlouhodobě Úřad pro ochranu osobních údajů, což je prostě také nějaká významná instituce. Ty dokonce tvrdí, že to je jednoznačné prolomení bankovního tajemství, což je úplně neuvěřitelné. To snad neuměli ani komunisti v 70. letech. Dokonce i taková ta vládní zmocněnkyně pro lidská práva, což není úplně, u ní bych jako nečekal, že se bude vymezovat vůči tady této vládě, tak ta to také kritizuje. Všichni to kritizují. A co dělá Jurečka? Neustoupil. On to prostě chce. To je normálně Fialová diktatura.
0: A nemůže to být, pane Macinko, tak, že ten člověk už je jednou nohou z politiky. Od lidovců určitě, z pozice předsedy, takže v rámci toho má jakousi poslední velkou jízdu, že je vykonavatelem nějaké černé práce.
1: Je to tak, já si to taky myslím. Je to možná nějaké zadání někoho, o kom my nevíme. Nechová se tak jenom Jurečka, chovají se tak téměř všichni. Když vidíme, jak tady pustoší stavební řízení Ivan Bartoš, jak tady pustoší poslední zbytky nějaké demokracie Vít Rakušan a Svobody, jo? Jak tady pustoší poslední zbytky naší suverenity, státnosti a národních zájmů, prostě vůbec celé to vazalské hnutí STAN a dohromady Stop 09, tak to opravdu jako začíná připomínat nějaké fakt velmi rozsáhlé spiknutí, které má naši zemi zničit. Takže máme vládu, která jejíž programem je zničit naši zemi.
0: Tak, nová olympijská kolekce pod tvrdou kritikou Šebrleho i veřejnosti. Sportovci budou zahastroše, shodují se a mluví o ostudě. A teda, já se přidám k panu Šebrle.
1: Vám se to jako nelíbí?
0: Mně to přijde naprosto ujetý, ale já v tom nevidím. Já asi jsem ten poslední, kdo by mohl nějak kritizovat módu. Jo? Podívejte se, já tady sedím v košili a v maskáčových kretěsech.
1: To nejde vidět.
0: Já vím, no právě.
1: Ale potvrzuju.
0: Ale Toto mně přijde úplně ujetý a já nevím, co v tom mám hledat.
1: No já taky ne, no.
0: Tady jako typický český sportovec.
1: No, to jsme asi už nakoupili nějaký Mexičany, ne? Třeba je to fotbalista.
0: Ať je, co chce, ale já tam chci český Honzu, ne?
1: No jasně. No tak, ne, to je vždycky taková klasická debata, jednou za 4 roky, kdy se objeví před olympiádou nějaký excentrický, potrefený návrhář a vymyslí nějakou takovou šílenost, tadyhle župan, no a já mám pocit, že podobné články čteme vždycky před každou tou olympiádou, že to je vždycky šílený, jo, jakože, no, tak tentokrát...
0: Takže vy to vlastně berete, říkáte?
1: Ne, tak nic, tak já bych si to na sebe nedal, ale já nemůžu do toho co mluvit, protože já nejsem žádný sportovec, pokud je někdo vrcholovým sportovcem a má šanci na to, že by mohl získat olympijskou medaili, no tak ty by si možná mohli říct, co jste se zbláznili, tohle to si na sebe nikdy nevemu, ale těžko říct, no mě zaujala ta osoba toho člověka, co to navrhnul, tak prostě, když se na něj podíváte, tak zjistíte, že tadyhle Český olympijský výbor přenechal zakázku na tvorbu tady té olympijské kolekce jako evidentně nějakému letenskému nebinárku, které je v klimatické úzkosti, takže vzniklo z toho toto. No tak já teda jenom doufám, že ty dresy aspoň zachraňují planetu, když už to vypadá tak, jak to vypadá. Jo?
0: No, myslíte, že to třeba neměli, aby to bylo střízlivější, svěřit panu Knížákovi?
1: No tak právě jako pokud chtějí něco jako výstřednějšího, což jako nepochybně tohle to budí emoce, tak ten Knížák by to určitě taky naplnil, ale kdyby to dělal Knížák, tak by to aspoň mělo nějakou duši a mělo by to nějakou filozofii a mělo by to určitě nějakou symboliku. Jo? Takže toto nemá nic. A mimochodem, teď se ukazuje, už to nějak vyplouvá na povrch, že já teda nevím, kolik to stálo, jo. Nevím, kolik to ten olympijský výbor utratil, ale jak známe tady ty instituce, tak obvykle ta cena bývá tak o nulu větší, než by třeba musela. A já jsem zjistil, že tady tohle, nebo něco velmi podobného tomu, se dá koupit na AliExpressu. Víte, co je AliExpress?
0: No to je nějaký internetový obchod, kde vy progresivní lidé nakupujete.
1: My právě progresivní lidé tam nenakupují, protože to je čínský obchod a tam se tady tyto věci dají z Číny koupit, ono to sice jde jako delší dobu, ale opravdu to jsou jako dolarové položky, takže vy si můžete tady koupit něco za dolar nebo za dva a normálně vám to přijde a tady byste za to stejné utratil třeba 1000 korun. Jo? No a teď jako je vidět, že já nevím, jestli to přímo nakoupili v AliExpressu, ale minimálně se tam ten člověk inspiroval, takže ono to není nijak originální. Takže jestli to kritizujou, že za hastroše, tak ještě, že jsou to jako okopírovaní hastroši. Jo?
0: Proč myslíte, pane Macinko, že je jedním z těch modelů muž tmavé pleti, když se jedná o naší zemi?
1: No, protože to je jasný, tady my se připravujeme na to. Já teď se nechci dotknout nikoho, žádné firmy, ale my přece žijeme ve světě takzvaného ESG, kdy dneska už ty větší firmy, které mají určitý počet zaměstnanců nad, já nevím kolik, 200 nebo 500, tak už musí povinně, kromě svých výročních zpráv, musí zveřejňovat také nefinanční zprávu. A to znamená, jak se chovají k přírodě a ke klimatu, musí si spočítat uhlíkovou stopu, jak se chovají k menšinám a tak dále, jestli jsou správně uvědomělí. Jo? A to třetí, to je to S. Jo? A to G je, jakým způsobem ty společnosti jsou vedeny, jestli tam mají dost nebinárek v boardu, jestli jsou genderově vyrovnaní a tak dále. A tato zpráva už začíná být důležitější než ta zpráva finanční, zejména když třeba jdete do banky a chcete získat nějaké bankovní financování nějakého projektu, tak tu banku už dnes musí taky víc zajímat, jako máte uhlíkovou stopu, a jestli jste ekologičtí, jestli máte nebinárka, jo, jestli prostě jste dostatečně tady
0: multikulty,
1: že jo, a za každou takovouhle věc tam máte čárku a oni jako řeknou, no výborně, dali jste si tady Mexičana na prezentaci, tak to vám, sice ten váš projekt je naprostá ptákovina, ty peníze vylijeme do kanálu, ale máte Mexičana, tak vám to dáme. To je dnešní svět a já bych zatím viděl toto.
0: Tak, pane Macinko, včera tady byl a tady všude seděl a říkal prezident Miloš Zeman, Biden a Trump byli vyrovnaní, tím měl na mysli tu debatu.
1: Fakt jo.
0: Orbánův návrh na zastavení palby je správný, v České republice obrat nečekám. Návrh na mé vyznamenání zamítly poslanecké nuly.
1: No.
0: Tak.
1: Tak. Já bych se zastavil u té poslední věty. Návrh na mé vyznamenání zamítly poslanecké nuly. Tak teď se ještě ukáže, jestli to zamítne taky prezidentská nula. Protože poslanci jsou opravdu nuly a ty žádné vyznamenání nikomu nedávají. Vyznamenání o tom rozhoduje prezident republiky s kontrasignací nejlepšího premiéra a světového lídra. Jo?
0: Jako to on může na UV sám rozhodnout tam?
1: No, může, no. Tak on to tak rozhoduje, on rozhodne a dá to Fialovi a ten to jako kontrasignuje, jo? Aby to bylo jako, že to je státní vyznamenání. Jenže víte, toto je fakt podle mě obrovská ostuda. Je to obrovská ostuda té poslanecké sněmovny. Protože ať si o komkoliv myslíme, co chceme, tak Miloš Zeman 10 let ta vyznamenání uděloval. Mm-hmm. On 10 let byl nositelem z titulu své funkce řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka, tedy dvou nejvýznamnějších našich státních vyznamenání. A on tím, že jako musí být vlastně velitelem toho řádu, že jo, toho řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka na to, aby je mohl udělovat. A za těch 10 let, i když můžeme třeba mít pochybnosti nad tím, jestli tomu nebo onomu bychom to mi dali nebo nedali, tak přesto ta vyznamenání dostala jako desítky lidí. A to jsou lidi vyznamenaní Českou republikou, ne Milošem Zemanem. Takže ve slušné společnosti, kterou zatím teda až do tohoto momentu, nebo možná do 28. října Česká republika byla, tak vždycky ten prezident, který skončil, tak potom, protože musíte to s koncem svého mandátu odevzdat, už to máte jenom propůjčeno, tak přesto vždycky došlo na to, že ten ex-prezident byl tady tímto řádem Bílého lva třeba oceněn, aby tím se stvrdilo to, že vlastně on 10 let, jak Václav Havel, tak Václav Klaus, tyto řády uděloval. Mm-hmm. No a toto je vlastně ze strany těch poslaneckých nul, je to vlastně urážka všem těm lidem, který prezident Zeman to vyznamenání dal, no a já si nemůžu si nerýpnout, vlastně jeden z posledních lidí, komu udělil vyznamenání, byl přece Miláček naší vlády a Miláček poloviny poslanecké sněmovny, prezident ukrajinský Zelenský. Takže oni vlastně tímto spochybňují vyznamenání Volodymyra Zelenského. A je to jako obrovská ostuda. Je to jenom ukázka opravdu, že jsou to nuly, zapšklé nuly, žlučovité nuly, nepřejícní lidé. No. Škoda, že máme takové zástupce v poslanecké sněmovně. To pak ta země má vypadat.
0: Tak. Orbán v Kyjevě. Požádal jsem Zelenského, aby zvážil příměří. Představte si, našel se první člověk, který mluví o příměří a no, bude to chcimír, co?
1: No, chcimír by chtěl mír, jo. My chceme mír, to je taky jako extrémní, to je nereální v tuto chvíli rychle zařídit mír, ale ta cesta k míru je určitě příměří. Jo, to je správně, určitě to je správně a i když to tady ty naši války chtiví politici nechtějí vidět, tak prostě příměří vždycky je výhodné pro tu slabší stranu. Vždycky. Za každých okolností, v každé válce. To znamená, toto je vlastně velmi proukrajinský postoj. žádat příměří je velmi proukrajinský postoj a jako neznamená to mír. Příměří není mír, ale zároveň to taky není kapitulace. Příměří je jenom preference života před smrtí. To je příměří, to není nic jiného, to je cesta, kdy preferujeme život, zatímco ti, kteří odmítají příměří, preferují smrt. Tak je to jednoduché. A podívejme se na každého, kdo teďka po Orbánovi pokřikuje a kdo se mu pošklebuje, tak tito lidé všichni preferují smrt před životem. Mm-hmm.
0: A pane Macinko, ještě mě vysvětlete vy jako politik, praktik, co mám číst za tím oblečením vždycky toho pana Zelenského, protože potom na těch fotografiích to vypadá, že tady je státník a tady je estrádní komik.
1: Státník a estrádník.
0: A nic proti tomu, jako, ale to má nějaký hlubší význam? No, že bychom mu tam poslali ty olympijské...
1: No, to jsem právě taky si říkal, teď si představte, že by tam fakt pan Zelenský stál v tom našem, v té naší olympijské kolekci, jo. No, tak, ale se podívejte se i na ty lidi za ním. Oni jsou všichni takhle jako válečnicky oblečení, takhle
0: to
1: jako...
0: To má symbolizovat, jsme ve válce, jo?
1: To má symbolizovat, že jsme ve válce, přesně tak. Mm-hmm. To je, vždycky si, vzpomeňte si, když vždycky se někde něco událo, jo, nějaká povodeň nebo něco, tak ministr vnitra okamžitě skáče do vrtulníku, nejde v oblečený jako v kravatě, ale jde tam v tom tričku, kolikrát ještě maskáčovém, aby ukázal, jak je v podstatě, jak tam, kdyby tam nebyly kamery, tak už by málem taky odhazoval nějaký kameny, nebo nahazoval ty hráze, takže vždycky ty politici si na tom dělají trošku PR-ko a nevím, já nechci úplně tady zhazovat soudruha Zelenského, že si dělá PR-ko.
0: Vůbec ne, já jenom...
1: Ale je to asi je to opravdu symbolika toho, že ta země je ve válce, jo, takže... Aha. A on tak chodí teďka všude, takže...
0: Takže je to taková, jak se říká, hezký český imidž.
1: Je to takový imidž, no. Ale jako podložený tím, že ta země je skutečně ve válce, jo.
0: Tak pojďme dál. Státní zastupitelství podalo obžalobu na 9 podezřelých z korupční kauzy Dozimetr. U 2 navrhuje dohodu. No tak podívejme. Dozimetr je na scéně.
1: No, Dozimetr, no, tak... Dozimetr je vlastně taková vlajková loď našeho hnutí STAN, že? Mm. To je vlastně nejviditelnější výsledek existence hnutí STAN je tady tahleta korupční a vyděračská kauza Dozimetr, kde mafiánčíci z hnutí STAN ovládli dopravní podnik, což je největší asi firma, která má nejvíc zaměstnanců státní, jo, má obří rozpočet, já nevím, 30 miliard, jo, tam těch dír je, kde se napakovat, takže dopravní podnik je dlouhodobě pod náletem různých mafiánů, zlodějů, no a teď se tady na této dojné krávě samozřejmě rozhodli přiživit soudruzi z hnutí STAN, tak ono to odkrývá to podstatu a podstatu vůbec existence, smysl existence hnutí STAN, že to není žádná politika, že to není nic líbivého, ale de facto leckdo by mohl nabít dojmu, že tam ty lidi si prostě přišli brutálně nakrást. Mm-hmm. A teď se to snaží všichni kličkovat, tak já jenom připomenu ani ne tak o co v této kauze jde, ale z čeho jsou ti lidé obžalovaní. Jo? To znamená, je to účast na organizovaném zločineckém spolčení, jeden bod obžaloby. Přijímání úplatků, úplatkářství, podplácení, to je další. Praní špinavých peněz, jo? A nedovolené nakládání s drogami. Jo? Největší trest, který tam hrozí, je 13 let, takže to je, řekl bych, asi nejpřirozenější a nejuvěřitelnější výstup hnutí STAN a vlády hnutí STAN. Jo? Oni tohle to rozjíždí, tak jako doufají asi, že si toho jako moc jako nikdo nevšimne. A když je problém, tak zase uvidíme, jak budou to zakrývat. Takže už se nám blíží srpen, v Praze zase projde alegorický průvod gejů, v jeho čele zase bude Vít Rakušan, jo, s Vítkem Bartošem a tak dále, aby ukázali, ne, my nejsme žádní zloději, mafiáni, překupníci s drogama, úplatkáři a organizovaný zločin. My nám přece jde o ty menšiny a to je to hlavní, co nás vystihuje. Takže to je hnutí STAN, které nám dnes vládne. Jedno hnutí STAN všem vládne. No a,
0: vy jste myslel Ivana Bartoše, ne Vítka Bartoše.
1: A to je... Já jsem řekl Vítka, aha, pardon.
0: Jo, ne, já no, bych věděl, jestli se náhodou něco nezměnilo.
1: ne, ale jsem myslel
0: ještě
1: Ivana
0: k tomu,
1: Bartoše.
0: Tady toto je ten pan Redl. A podle tedy informací veřejných, tak je to vlastně akcionář STANu. Možná no, majoritní, jestli... ne?
1: Jo, to je spolumajitel STANu a spolumajitel...
0: Uzmejte,
1: všeho možného.
0: Že podle fotky to je dobračisko.
1: Jo, jako vypadá jako pokorně.
0: Pokora,
1: je takový ten úsměv, je... trošku šibalský. Jo. Asi, já nevím, když se podíváte tady na toho policistu, jestli to můžete zvětšit, jak tam jde. Jo. Tady ten. Mm-hmm. Tak on tak jako divně kouká. Já mám pocit, jestli oni si nešpitají nějaký vtípky.
0: Jo.
1: Protože ten Redl se pak usmívá, tak uvidíme. No. Ale... 13 let v bani, ale on dostane milost.
0: Určitě.
1: Tak on totiž podle všeho zřejmě, nebo mohlo by se jako leckomu také zdát, ať to tady neříkám tak úplně na plnou hubu, kromě toho, že jakoby mohl být spolumajitelem hnutí STAN, tak by taky mohl být spolumajitelem soudruha generálprezidenta, protože to je v podstatě, když vidíte, co říká, tak on opakuje úplně papouškuje všechno to, co říká STAN, takže ten má možná zaděláno na milostěčku.
0: Tak jo, jsme na konci, pane Macinko, to je všechno a já se těším na příště.
1: Taky se těším na příště.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Potrženo sečteno a dnes byl naším hostem pan Petr Macinka.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Jářku tě Bůh, táto, zdravíčko mý strýci.

mě přece jen. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi ty?

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám
2: no,
1: si, kolik
2: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý.

0: No,
1: Já v
0: ale...
1: této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka nebo hlasování, protože já to vidím tak 50 na 50.
0: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
0: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věcina. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
0: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
0: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
0: To jde Respekt stranou.
1: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
0: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
0: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
0: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím, tak to nebyl jako rozhovor titulový,
0: jo,
1: jako
0: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
0: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
0: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu ním.
0: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale... No tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
0: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
0: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
0: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
0: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
0: Ne, to já už nás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je, že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
0: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
0: Co?
1: No kolik teda?
0: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo takhle?
0: Takhle, no.
1: To je 42?
0: No.
1: Ježiš, ale...
0: A letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
0: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad... pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
0: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
0: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba
0: vypral
1: a vyžehlil kamizolku.
0: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
0: Jo, jo.
1: A já mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
0: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
0: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říkám, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
0: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Zaprvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
0: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní. A těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě úrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
0: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. Na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
0: Takže přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
0: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
0: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač. Co jezdí, ale i vytírá.
0: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
0: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
0: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
0: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých.
0: Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
0: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde hulit ty cigarety.
0: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulanej papírovej kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali
0: dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
0: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dávám, dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
0: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
0: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
0: Jo, že vám Koudelka doma schovává ponožky.
1: No.
0: No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby Koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
0: že...
1: Na to téma bych nežertoval vůbec.
0: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
0: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
0: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialových šlépějích porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
1: jediná
0: ano.
1: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
0: Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
0: No, já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo
1: cože?
0: Tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
0: No,
1: pan Pospíšil. A to je hezký.
0: Tak je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
0: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
1: tak
0: morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není. Mě sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
0: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
0: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
0: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
0: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
1: Jo, tomu dítěti. Jo? Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
0: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
0: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
1: Čeho?
0: Wellbeingu.
1: Co to je?
0: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před třeba 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak. Jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, no bys nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
0: No ale představte si, až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
0: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve třetí a čtvrté třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás dva roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda. A to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver. Jiná učitelka moje, ale výborná. Jo? Tak já, když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
0: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
0: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Co by napsali o mně?
0: Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
0: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený a stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
0: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
0: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal a potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, vidíte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, vidíte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, je to klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
0: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a říkal, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
0: Jo, tak to si umím představit. A když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí?
1: Dneska je 2. května.
0: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
0: A to je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
0: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
0: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, prostě mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
0: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
0: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád si ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
0: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kde je paní Pazderková.
0: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
0: no opravdu,
1: jak to mluvíte
0: ona se
1: o
0: tak,
1: ženách?
0: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká? Nevím.
0: Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka, no. Co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
0: Dokonce velmi.
1: Jo.
0: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
0: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
0: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
0: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle,
0: já nevím, třeba vyrazit s Marianem.
1: Marianem?
0: S Marianem.
1: S Alfou? Nebo který?
0: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marian?
0: No Jurečka.
1: No Jurečka.
0: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
0: No ne, tak koho jinýho?
1: Helidovec. Ne, to musí, tak, když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
0: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
0: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce, každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. Ono to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
0: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
0: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já, a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono, takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
0: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomnělo. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
0: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
0: Na to lidi nechodějí.
1: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
0: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy. Tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit, nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
0: No.
1: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
0: S hořčicí. Stali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no,
0: modrou.
1: A jak by nám bylo?
0: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
0: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No, bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol. Tady teď ve studiu bude další natáčení, my už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
0: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
0: Jo, náš čas, dobře, náš taky. Čas.
1: A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
0: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
0: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
0: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebičky první den, druhý den, třetí den, a teď by to docházelo.
0: Jo. Už by byl ten tlak, že musíme
1: ten
0: zvolit.
1: Tlak.
0: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude méně. Jako.
0: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulíte tady?
0: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
0: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

A vždy, keď na stromy zlomili halůzku, házali mi chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví,

0: Týden se sešel s týdnem a je tady podtrženo sečteno a já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, já už jsem nemohl dospat.
0: No já to musím přečíst, jak tady bývá dobrým zvykem ještě, jo? Snížení daně jakoby neexistovalo. Čerpací stanice po týdnu od zásahu státu hlásí vyšší ceny benzínu i nafty. Asi za to nemůžou, ne?
1: Vláda?
0: No.
1: No vláda nemůže za to... Vláda může za to, že vlastně nepomohla nikomu. A já už si říkám, že se z toho stává parodie její nepomoci. Ona, když už něco udělá, tak to udělá takhle, že to nikdo nepozná a vy najednou tankujete za 1,50 korun zase.
0: No ale nebyt jejich pomoci, tak bych tankoval za 50.
1: Možná byste tankoval za stejný peníze. Ale víte co, lidi už si toho všímají, že i Němci jsou, vědí, jak šetřit peníze, ne? Oni mají tu historii hyperinflace, bojí se toho a tam jim snížili cenu paliv o 8 korun v přepočtu. Bohatým Němcům, vláda, dočasně. Tady máme korun 50 a vidíte, týden po zásahu státu už je to zase dražší.
0: Já rozumím tomu. Brzí mě, to musím říct, pane Holče, že se nepřimluvil ten papež. Že neřekl, sníž ceny benzínu, synu.
1: Ale to může přijít ještě, ne? To se může
0: stát,
1: co?
0: No to stát, už ne, on tam byl na chvilku, on tam není na víkend. No, právě.
1: No, tak víte co, počkáme si na reálný výsledek a dopady té návštěvy Petra Fialy ve Vatikánu. Jako byl v Kyjevě, já myslím, že furt všichni čekáme vlastně, co tam domluvil.
0: Tak... No ale podívejte se fikaně, když prohlídnete tu fotku, jo, tak on tam má cenu za litr 40,50. Mhm. Což jako už je dávná historie. No. A navíc, nevím, jestli to figurant, ruka potetovaná, vidíte to?
1: No.
0: A včera jsem četl článek, že muži, kteří mají vystouplý prsa, pardon, že to, tak tomu se říká gynekomastie.
1: Fakt, jo? Hm?
0: Gynekomastie ale... vy třeba nemáte zatím.
1: No. Ale já koukám, není to dezinformace teda, když jste ukázal tu cenu? Nemohl by někdo zasáhnout?
0: No dneska už to je dezinformace se vším všudy. Cimpr campr by to mohl napsat. Co mám dělat s tím? Já pořád od vás čekám nějaký nápad.
1: Koloběžky.
0: Koloběžky? A to taky žere benzín, ne? Ty elektrický, nebo
1: tam se odrážíte nohou, jste nikdy nejezdil na koloběžce jako dítě? No nebo jako
0: jezdí já vím, ale jsou elektrický, který musíte někde dobíjet. A prej jsou na to někde nějaký něco, no, a taky je to na benzín. Tak já nevím, jak to funguje.
1: Já myslím, ty poctivý, na odrážení se nohou, na nohu.
0: Jo, ty starý.
1: O starý, jaký starý.
0: A jak já bych se Smíchova sem jezdil na koloběžce?
1: Úplně krásně. A do to toho úplně ideální trať.
0: Do toho kopce?
1: Jo. Co byste dal nahoru Ječnou, ne? Pěkně byste se odrážel. A pak dolů byste zase jel.
0: Já bych to vzal po nábřeží.
1: No.
0: A potom tady k Hiltonu už by pro mě kolega přijel autem.
1: A tak vy máte stejný šoféra, tak by vás mohl tlačit, ne, třeba?
0: No tak jako nemusíte to tady.
1: No tak, to je pravda, nemusel jsem to říct.
0: Já na to mám personál.
1: Jo.
0: No. A nebo by mě tahnul na koloběžce, na laně.
1: No, vidíte.
0: No, a pane Holče, my tak jako to se snažíme kolem toho chodit tak jako s nadsázkou, ale to nás zničí. Toto nás zničí.
1: Já myslím, že Evropská unie se rozhodla, že se zničíme. Teď ještě do toho všeho zakázali spalovací motory od roku 35. Nedávno chtěli úplně zakázat dovoz ropy do celé Evropské unie. Já myslím, že naším cílem je se zničit. Nebo ne nás dvou, ale zvlášť v Bruselu.
0: No nemám z toho dobrý pocit, no. Ale podívejte se, pán se tomu směje.
1: No, protože tam má tu 45, že jo, ještě
0: jo,
1: starou.
0: Ještě vlastně
1: já jsem se taky smál ještě, když to bylo.
0: Benzín,
1: když to bylo za 45, tak jsem vypadal jako on.
0: Tak. Vnitro už připravilo zákon k blokování škodlivých webů. Co jiného?
1: Já jenom musím říct, já se toho pána už docela bojím. Vidíte?
0: To je moc hodný člověk.
1: Je to moc hodný člověk? Ježiš, opravdu?
0: To je dobrá čísko.
1: Tak to jste mi udělal radost, že... No, víte, co oni teď přiznali? Že to vypnuli protizákonně, nezákonně. Nemělo to v oporu žádný legislativě. A tohle to je vláda, která...
0: Tak oni to nevypnuli.
1: No, oni doporučili. Oni si nechali doporučit vypnutí, dali pokyn a ty to vypnuli, že jo?
0: No tak tam chlapci, aby vlezli jim do...
1: Ano, jaksi, a pak když to zase museli zapnout, protože neměli ten zákon, to sdružení, tak na premiér Fiala oznámil, že to bylo jenom dočasný. A prostě tak říkal, no to už jsme tak pochopili, ne, když to zase zapnuli, ještě než nám to řekl. Ale tohle to je vláda, která si tak jako nechávala říkat demoblok v opozici, jestli si ještě vzpomenete. Jako od demokracie, že oni jsou ty demokrati a ty ostatní ne. A asi nějak nedošlo, že demokracie se opírá o zákony, ne? O vládu zákonů a práva. A že to nás dělí o totality a autority. Putin si jako tohle to může udělat, jak chce. A když to udělali, když to nechali vypnout, tak premiér Fiala řekl, chtělo to odvahu. Mm-hmm. A to mi tak trošku připomíná taky toho Putina. Ten taky projevil odvahu, když vlítnul na Ukrajinu, že jo?
0: Jasně.
1: Tak no. Víte, tak něco uděláme a pak k tomu začneme připravovat zákon, to je bezvadný. Já se ani nedivím Rakušanovi, že se takhle tváří.
0: Jak se tvář se tváří, tak jako, že...
1: Že mu to jedno ne, vlastně.
0: To
1: odhodlaně, odhodlaně.
0: To mu to sakra není jedno. To je jako... Víte co, já teď čtu knížku o tom, jak fungovalo ministerstvo propagandy. To je totiž tak nebezpečná věc.
1: Jako za Goebbelse, myslíte? Jo.
0: Takže a samozřejmě nezbytná ukrajinská, že?
1: No
0: to
1: jo.
0: To je jasný. Toto už je taky... A co tak. Prosím vás má tohleto bílý? To je kapesníček, kdyby přišly slzičky?
1: Tam nejsou slzičky, tak to... To nečekejte. Ne. U tohle pána nejsou slzíčky.
0: Já jsem slyšel, že on je velmi citlivý.
1: Jo? Mhm.
0: Zejména na škodlivé weby.
1: To jo.
0: Trestní oznámení za snahu aktivovat článek 66. Je připraveno, čekáme na pokyn, říká advokát Hradu.
1: Já mám...
0: A prezident Holajduša se tomu říká.
1: Já z toho mám radost. Víte proč? Tak za prvý bych řekl žalobu za žaloby, ne? Ty na něj podávají žaloby furt, snaží se ho zbavit předčasně funkce.
0: Oko za oko.
1: Ano, oko za oko, tak teď přijde žaloba na ně za tu 660. A mě by hrozně zajímalo, chtěl bych, aby to podali opravdu, jak by to dopadlo, protože teď vidíme za prvý, on se zázračně je ve formě v poslední době. A mě to celý, když si na to vzpomenu na tu dobu, když byl v té nemocnici, tak... Oni se tvářili jako, že teda chtěli ho pohřbít opravdu, že to je hotový, že už se nebude moc té funkce ujmout znovu. A ještě by mě v tom zajímala ta role nemocnice opravdu. Ústřední vojenské nemocnice a těch lékařů, kteří vydali tu zprávu, nebo poslali tu zprávu šéfovi senátu Vystrčilovi, jako prognóza.
0: Vy to máte takhle, nejistá? Jako roli nemocnice.
1: Cože?
0: Roli nemocnice.
1: No mě to přišlo úplně...
0: Mě zajímá role toho Zavorala. Zavorala, toho ošetřující.
1: No, to s tím souvisí, protože no je... víte, na mě tehdy působilo tak, a bylo to poprvé, jako kdyby se naše ústřední vojenská nemocnice, kde leží prezident republiky, distancovala od svého nejdůležitějšího hosta, ne, téměř. Že tak jako říkali, jo, ti, co sem za ním chodí, tak ty sem chodí jako proti předpisům a vůbec vlastně žádný informace. A pak najednou ještě pošlou předsedovi senátu takovouhle zprávu.
0: Ředitel té nemocnice je voják.
1: No dobře, ale vám to nepřišlo divný, ta komunikace?
0: Přišlo mi to divný, ale pochopil jsem to, dostal asi rozkaz.
1: A od koho?
0: No to já nesmím, co? To já nesmím říct,
1: jo?
0: Ale vím to.
1: Tak naznačte, to umíte.
0: No z nejvyšších míst.
1: Jo. Počkej, ta nejvyšší místa jsou tohle.
0: Ače nejvyšší místa nejsou v naší zemi. Čemu se divíte?
1: Myslíte Vatiká, nebo?
0: Na to oni čekali, ne? Na takovýhle okamžik.
1: No to já vím, že na něj čekali. Ale teď, když se podíváte tady na prezidenta, tak jim to nevyšlo. Tak
0: představte si toho Vystrčila, Fischera, Hilšera, každý ráno se probudí poslední roky, vezme ten mobil, projde všechny zpravodajské servery a říká, zase není v nemocnici, tak si dáme ještě hodinku. Takhle to je. A najednou?
1: Ne, to je trisko. A mě by, víte co, zajímalo, jestli vlastně, když podají na ně žalobu, jestli by to mohlo... A odsoudili by je, jestli by je zbavili funkce. Představte si, kdyby Miloše Vystrčila někdo zbavil ty jeho funkce. Předčasně.
0: No. No tak já tam vlastně si říkám, koho to zajímá Vystrčil. To zajímá pane Holče už jenom nás dva.
1: To ne, Twitter to zajímá.
0: A Twitter.
1: Twitter.
0: Twitter. Tak a podívejte se, toto je pan Štěpáno. Odborník na energetiku, byl tady u nás A říkal, na podzim se v Česku zastaví život a vláda nedělá nic.
1: To jsem řekl, už já neskutečně.
0: No tak, vy jste taky vysoce inteligentní. Výsledek sankcí je obrovský nárůst ruské ekonomiky. Jo. Američané se jezdí učit od Orbána. Říká Vladimír Štěpán.
1: Já souhlasím s tím, že se zastaví život a vláda nedělá nic. Nevím, výsledek sankcí je obrovský nárůst ruské ekonomiky, tam se předpokládá 14% dolů v poklesu. Tak nevím, jestli budou mít ohromný nárůst, ale inflace mají 17%.
0: Ale rubl?
1: Rubl je pevnej, ale víte, co je zajímavé? Mají 17% inflace. My dneska jsme se dozvěděli, že 16%. Blížíme se tam, už je doháníme. Ale mají jistý problémy, ale jasně, že sankce nepoložejí, nezastaví ani na Ukrajině. To asi každý, kdo chtěl být realista, tak to věděl hned dopředu. Že? To se spíš, je pravda, že se budeme ničit asi víc my.
0: No, to, je, to tak vypadá. No a Američané se jezdí učit od Orbána. Řekl byste to?
1: A to vidíte, to mě zajímá, co říkal, jak, co se učí.
0: No to si poslechněte ten rozhovor.
1: Jo.
0: Tady nebudu říkat teď, ne?
1: Je to zadarmo?
0: No úplně zadarmo to ne. No a pane Holče, Radio Xaver už jede. Posloucháte někdy?
1: No já vím, teď vy už vysíláte.
0: To je bašta,
1: to je, no, to je ohromná bašta.
0: RadioXaver.cz, přátelé, kdyby to někoho zajímalo. A buďte s náma, no.
1: Myslíte mě, nebo diváky teď? Ne?
0: Myslím i vás, pane Holče.
1: Já jsem s vámi.
0: My jsme vás tak nějak tady vzali do party.
1: Jo, do rodiny.
0: Do rodiny a...
1: A já jsem s vámi.
0: Jsem rád, že jste přišel dnes. Těším se na příští týden.
1: Já taky.
0: Na příští týden tady nebudete. Těším
1: Budu?
0: Se na...
1: No,
0: potrženo se čteno. Já vím, že byste to nejraději.
1: Jo, jo, jo. Rád bych tady seděl furt.
0: Že jo? Já vidím, že vám je tady dobře. Voda zadarmo.
1: Voda zadarmo, krát. Tady to křeslo.
0: To bylo všechno pro dnešek. Naschledanou.
1: Naschle.
0: Potrženo sečteno a Petr Holec.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: grant@cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je

0: jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
0: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
0: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
0: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
0: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
0: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košele. Jak košile se tomu říká?
0: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
0: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
0: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
0: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
0: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
0: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
0: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
0: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
0: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce a kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
0: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
0: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
0: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
0: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
0: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
0: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl tak já. Nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, A odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místo předsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Posloucháte Radio Xaver.

0: Michal Štěpán je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Michal Štěpán je muž, který toho hodně ví, zejména z oblasti dopravního podniku, protože vy jste tam, pane Štěpáne, byl v dozorčí radě, i v těžkých dobách, mírně řečeno, a jste jeden z těch, nebo možná jediný, který o těch věcech, které se tam dějí a děli, jste ochoten otevřeně mluvit. Tak já bych začal tím, vy jste byl v dozorčí radě prvně za TOP 09, jestli se nemýlím, posléze za Piráty.
1: Ano.
0: A teď, když se na to díváte s odstupem času, divíte se tomu, že vznikla kauza Dozimetr, nebo je to byla otázka času jenom?
1: Já myslím si, že se tomu nedivím, že to vzniklo, teda, pokud mluvíme o tom věcném základu, ty věci, které určitě se tam děly, tak vlastně, když jsem tam přišel v roce 2011, tak to bylo vlastně také po zásahu policie, padala tam různá trestní oznámení a v tu dobu tam jako vznikla taková tvořivá atmosféra, snažili jsme se nějakým způsobem ty věci napravit, došlo tam ke 100 milionovým úsporám a jak máte tu křivku takhle, jak rostou ty náklady dopravního podniku, tak se nám na ně podařilo udělat takový zásek, že se dočasně ty náklady snížily. Ale já bych řekl, jak plynul čas, že těm lidem, jak se říká, otrnulo. Jo, a šlo to do starých kolejí. Co se týče té kauzy Dozimetr, tam jsou vlastně některé věci, na které jsem upozorňoval já, na některé upozorňoval kolega Vašíček. Takže v podstatě to nebylo nic nového, jenom to byly prostě věci, které se neřešily. Na situaci v technické správě budov jsem pana ředitele Vitovského na zasedání dozorčí rady dvakrát upozornil. Stejně tak jako problematice společného podniku na nádraží Holešovice jsem dokonce přinesl vlastní stanovisko, které jsem nechal zapsat do zápisu ze zasedání dozorčí rady, kde bylo teda jasně napsáno ty vady, které má, a bylo tam upozornění, že vlastně dopravní podnik vlastně ztrácí kontrolu nad tou nemovitostí, v podstatě jako jí tomu partnerovi v podstatě předává rozprávě, nebo by aniž by nějakým způsobem do toho mohl vstupovat. Takže na ty věci jsem upozornil, takže mě to nějak nepřekvapilo, protože jsem o většině těch věcí věděl. Stejně tak jako v situace v IT, na to, jak jsem říkal, to kolega Vašíček několikrát upozornil, který se tu problematikou byl na to specialista. Takže ten upozornil, že se tam taky velké nepořádky v oblasti IT.
0: Co všechno jsou ty jednotlivosti, na které jste upozorňoval, kdybyste se podíval zpátky, o čem jste mluvil s kolegy a říkal si pozor, tady něco smrdí?
1: No, tak jak už jsem říkal, to byla nádraží Holešovice, že tam byla předložena návrh smluvní dokumentace, který znamenal vlastně, že dopravní podnik ztratí kontrolu nad tou nemovitostí.
0: Jak si to vysvětlujete? Jako někdo to přehlídnul, nebo...
1: Já si to nějak nevysvětluju, já nejsem policie, já jenom řeším prostě ty důsledky, ty škody a jako... Další takovou věcí byla stanice Kačerov, kde vlastně došlo přímo k prodeji vlastně té stanice, respektive její nadzemní části. A mě daleko víc mrzel ten Kačerov, protože ten Kačerov je prostě, to je terminál, dopravní terminál, kde je vazba na autobusovou a železniční dopravu, a vlastně tím prodejem se naprosto zablokoval rozvoj tohoto dopravního terminálu, takže to byla ohromná, ohromná škoda pro dopravní podniky, pro celé město.
0: No a kde myslíte, že v tom dopravním podniku, viděno vašima očima, v kterém místě ležela ta největší díra na peníze?
1: Jako, to se nedá říct, jako která byla těch dír na peníze, je strašně moc. Jako inženýr Kališ spočítal, na základě analýzy, na základě analýzy nákladů na vozokilometr, že by se v dopravním podniku dalo ušetřit nejméně 1 miliarda korun za rok. A to je ušetřitý, to není jako nějaká práce někde škrtnout miliardu. To je opravdu, musela by být velice, velice pečlivá a mnohaletá práce, aby se ta miliarda ušetřila. Není to jednoduché, je to spousta věcí. Co se týče těch stanic metra, To třeba ani do toho výpočtu inženýra Kališe není vůbec zahrnuto, protože vlastně nejsou náklady, to je vlastně taková absolutní škoda, že prostě město přišlo a dopravní podnik nějaký majetek, který byl potřeba pro ten provoz a pro to, aby to fungovala, to doprava v Praze.
0: Byl to záměr někoho?
1: To já nechci o tom spekulovat.
0: Nebo jenom chyba?
1: Může to být chyba, může to být záměr, to nechci o tom spekulovat, jaké k tomu byly pohnutky. Jenom bych chtěl říct, že jsem v obou případech, nebo většině těch případů na to upozornil a nikdo s tím v podstatě nechtěl nic dělat. To už jako, ta prvotní chyba, to se stát může, ale jako je tam velice, velice, velice co je špatné vlastně, že ta dozorčí rada neměla vůbec zájem tyhle ty věci řešit.
0: Pane Štěpáne, jaká vlastně byla ta atmosféra v dozorčí radě dopravního podniku? Protože já někdy slyším od některých lidí, kteří se kolem toho točili, že všichni to věděli, že se v dopravním podniku odklání tu a tam něco přes nějaké veřejné zakázky. Myslíte si, že to vaši kolegové věděli, že to věděl generální ředitel, nebo jak to hodnotíte vy?
1: No, jak jsem si zmínil na situaci v technické správě budov, jsem přímo generálního ředitele za přítomnosti celé dozorčí rady upozornil dvakrát, takže
0: o
1: tom musel jasně vědět, když jsem to přímo řekl jemu a on na to reagoval. Takže,
0: a jak na to reagoval?
1: Reagoval, že to prostě zamluvil, nechtěl se vůbec o tom se mnou bavit.
0: Mluvíme o panu Vitovském.
1: Mluvíme o panu Vitovském, ano.
0: No a ostatní, protože dozorčí rada je 15 lidí.
1: 15 lidí.
0: Tak když jste se tak bavili třeba u kafe, nebo víte, jak to chodí, kuřáci chodí na cigaretku, leco se u toho probere. Tak co myslíte, věděli všichni, že tam doutná nějaký problém?
1: Samozřejmě věděli, pokud jako vědě dokázal, jako jeden z problémů, proč ta dozorčí rada nefunguje, je kvalifikace těch lidí. Třeba paní Kolínská je učitelka. Já nevím, co jako, jak, do jaké míry byla schopna vlastně do té oblasti investic a tak vědět. Oni někdy jsou to, říkám, takové složité věci, ale na druhou stranu znovu opakuju, že na některé věci jsem vyloženě upozornil. Mm-hmm. No a přesto se s tím nic nedělalo.
0: Rozumím. A to si vysvětlujete jak? Tento okamžik vy upozorníte, generální ředitel Vitovský to zamluví a tak vy si řeknete, dobře, ví o tom, nechce se o tom bavit, nebo nás nebere vážně?
1: Já nevím, já jako neznám tu motivaci těch lidí, ale prostě ten výsledek je takový, jaký je. A pak samozřejmě dochází k tomu, jako to bylo jasné, že až pan Vejsera teda bude usazen do té pozice, že tam jde právě proto, aby tam dělal to, z čeho policie obvinila.
0: Pan Vejseda je ten, co organizoval?
1: Ten, co byl dosazen na vedoucího technické správy budov.
0: Jo, jo, jo. A vy myslíte, že to byla, že bylo od začátku jasné?
1: Jako v tu dobu už to monitorovala, když tam byl pan Vejseda dosazen, už to monitorovala i policie. Takže už i policie věděla z těch odposlechů, proč on tam jde. Ta to viděla líp než my, ta to viděla na 100%. A čekala, až ho tam dosadí, až udělá to, co se čeká, že udělal. Jo, a pak ho sebrali.
0: To zní až tak filmově, celá ta situace. A myslíte, že to mohlo být tak, že na toho pana Vejsadu to tam někdo ušil? Že to byla vlastně past? To, potřebovali někoho, kdo to obskáče?
1: To opravdu nevím, já jenom vím, že jsem, jak si bylo mi jasné, a proto jsem se na to dvakrát zeptal pana Vitovského. On mi jaksi odpověď nedal, takže já nechci spekulovat jako na nějakým pozadí, ale fakt je ten, že prostě tam to nešlo nějak rozumně zdůvodnit, proč tam ten pan Vejseda má jít. Tím pádem bylo jasný, že to je jaksi nějaká prostě, že je to něco na pozadí, co oni nechtějí říct, že je. A to jako logické vysvětlení jenom to, k čemu nakonec došlo.
0: Na začátku, když to teď před pár měsíci prasklo kolem toho dopravního podniku, tak se tomu říkalo kauza Hlubuček, než se přišlo na dozimetr. Jaká ve skutečnosti podle vás byla role toho pana Hlubučka?
1: Já myslím, že jeho role byla menší, než mu média přisuzují. Jeho problém byl, že byl v nesprávný čas na nesprávném místě, že se dostal do nějakého bytu, kde měla policie odposlouchávací zařízení. Ale ve skutečnosti jeho úloha, on byl jeden z 15 členů dozorčí rady a neměl jiné pravomoci, než má kdokoliv jiný. Médii třeba proběhla zpráva, že kolega Michal Zdeněk, tam došlo k pokusu o jeho korupci. Je potřeba si ovšem uvědomit jednu věc, že ta dozorčí rada má, tam šlo o nějakou výjimku z tržního řádu, kterou měla dozorčí rada schválit. Že ten Michal Zdeněk tam měl jeden hlas a aby jim to prošlo, tak museli ještě zmotivovat dalších 7 lidí. A nikdo se neptá, proč a jak. Když byl jmenován pan Augustín do představenstva, tak myslím, že řada z nás, jmenovitě určitě já, kolega Vašíček a Michal Zdeněk, jsme měli podezření, že se jedná o něco podobného, i když nebyl tak výrazné jako s tím inženýrem Vejsarou, protože tam to bylo naprosto evidentní u toho Vejsary. Ale jistá podezření jsme měli u toho Augustina, proto jsme ho nepodpořili. Nicméně hladce tam byl prohlasován těsnou většinou 8 lidí. Nikdo se neptá, ten návrh dal pan Hluboček, to je pravda, ale nikdo se neptá těch 7 lidí, proč jako to takového člověka tam podpořili do toho představenstva. Velice podezřelého.
0: No a vy si to nějak vysvětlujete?
1: Já si to nesvětluju. Vím, kteří lidé to byli. Byli tam kromě toho pana Hlubočka další 2 členové Rady hlavního města Prahy. A mezi nimi byl pan Scheiner, současně předseda dozorčí rady, takže opravdu říkám, bylo to prostě tak, že 7 lidí prostě tohle to schvalovalo, a to byla prostě schvalovací většina 7 lidí, a vlastně který tam nastolili to prostředí. Jeden z hlavních problémů dopravního podniku, a to už vám tady říkala paní Marvanová, je, že tam v podstatě není žádná kontrola. A když vám teče řeka 20 miliard za rok bez kontroly, tak to je samozřejmě ohromné pokušení. Mm-hmm.
0: Vy jste zmínil, že je možná přeceňována role toho pana Hlubučka. Jaký vy jako kolega z dozorčí rady jste z něho měl pocit? Byl to jako člověk, kterému šlo o věc? Říkal jste si, tady bojuje za dobrou věc? Anebo bylo cítit, že je napojený na nějaké ty mafiánské struktury?
1: No, jako, že je napojený na nějaké mafiánské struktury.
0: Nabídku, která se nedá odmítnout.
1: Na nějaké vazby, to jsem opravdu netušil. Já jsem viděl, co se tam děje. A jestli je někdo na někoho napojen, nebo není napojen, nebo to, jestli to dělá, prostě dělali to špatně, a jestli to dělali s napojením, nebo bez napojení, to jsem nevěděl a to jsem neřešil. Ale v podstatě ty momenty, vlastně, které předcházely tomu jmenování toho pana Augustina do toho představenstva, to, co nám tam předváděli vlastně pan Hluboček s panem Scheinherem, to byl vyloženě takový boj o kořist. Jo, prostě to působilo tím dojmem, tam byly nějaké zákulisní dohody. A teď jednou se dohodli blbě a pak jako shodili hlasování. Pak to teda prohlasovali nakonec, jo. Ale v podstatě i vůbec ten chod, že tam, oni byli, původně byli velice, pan Scheinher s panem Hlubočkem byli v podstatě zajedno, šli, táhli za jeden pro vás, vlastně ovládli ten dopravní podnik a tu dozorčí radu, ale pak bylo vidět, že se před jmenováním toho Augustina, že se nějak rozhádali, ale pak se zase dali dohromady. A furt se to odehrávalo jako v tom okruhu těch 8 hlasovačů, jo, který to nějakým způsobem prosadili prostě naprosto netransparentní zákulisní dohody mezi nima. Ale v zásadě došlo k tomu, že jako souběžně s panem Augustinem byla schválena byl prvně, když se prvně dostal do představenstva na první zasedání, kde byl jmenován, tak tam byla schválena bez výběrového řízení zakázka za 14 miliard korun. Nevím, jestli to byla čistě časová schoda, nebo jestli tam byla nějaká věcná domluva, opravdu nevím.
0: Zakázka bez výběrového řízení za 14 miliard. Ano. Jak vám to bylo vysvětleno dozorčí radě?
1: Na to existoval poměrně obsáhlý materiál. Já jsem to popsal podrobně v té zprávě, kterou jsem předal prostřednictvím paní doktorky Marvanové zastupitelstvu. Tam je to opravdu podrobně ta zakázka popsaná.
0: A jde to říct dvěmi třeba?
1: Já myslím, že to věc, nechci nějak spekulovat, abych, to je poměrně složitá věc.
0: No ne, existují zakázky, které mají už z podstaty, jsou výjimuty z toho, aby byly, na ně byla veřejná soutěž, co jsou třeba ty armádní a tak, že? A nebo se kupuje něco, co vyrábí prostě na celém světě jeden člověk, jenom.
1: To nebyl ani jeden z těchto případů, nicméně opravdu nechci to nějak zjednodušovat, ale mám za to, že ty podmínky, aby ta zakázka byla bez výběrového řízení, splněny nebyly. Mm-hmm.
0: Jak si vysvětlujete, pane Štěpáne, tu okolnost ve světle toho, co říkáte, že tam byla nějaká hlasovací mašina pod vedením pánu Hlubučka a Scheinera, že ve chvíli, kdy začala kauze Dozimetr, tak se ukázalo, že pan Scheinher je informátorem policie. Tak ono to nějak nejde dohromady.
1: Já tomu opravdu nerozumím. Jak říkám, nechci spekulovat, nejsem psycholog o motivaci pana Scheinhera. To jeho jde jako samozřejmě, to jeho chování jde vysvětlit různými způsoby, nechci ho z něčeho tady křivě obviňovat. Ale fakt je, že pan Scheinher vlastně s panem Witowskim tamto vlastně to prostředí korupční vytvořili, protože oni zcela paralyzovali kontrolu v tom dopravním podniku. Paralyzovali třeba dozorčí radu, tam to fungovalo tak, že jsme sice dostali zápis ze zasedání představenstva. Jeden z hlavních úkolů dozorčí rady je kontrolovat představenstvo.
0: Ano.
1: U německého typu akciové společnosti to představenstvo jmenuje a kontroluje ho. A my jsme dostávali zápis ze zasedání představenstva, bod A, bod B, bod C, bylo tohleto, proběhla diskuze a hotovo. To víc v tom zápise nebylo. A když jsem se ozval, že jako když tam projednávají nějaké materiály, aby jsme to pochopili, o čem tam mluvili, že bychom jako měli ty materiály taky dostat, že bychom si jako, aby jsme měli ty informace, jako, které měli ty členové představenstva, tak mi je odmítli dát. Vymysleli a odhlasovali v podstatě takzvané nahlížecí právo členů dozorčí rady. Namísto toho, aby jsme mohli normálně ty doklady běžně kontrolovat, tak jsme měli nahlížecí právo. To je, že podle toho nahlížecího práva jsme měli o každý jednotlivý bod zvlášť podat žádost o předložení těch příběhů. Když mělo třeba to zasedání představenstva 10 bodů, takže jsme měli podat 10 žádostí. O každém zvlášť měla hlasovat dozorčí rada, jestli nám ten materiál bude poskytnut nebo nebude poskytnut. A když ho dostaneme, ten materiál, tak jsme měli vypracovat referát o tom, co jsme se v tom materiále dočetli. Tak jedině za těch okolností bylo možno jako si nastudovat zápis ze zasedání představenstva. I ten zjednodušený zápis nám dávali s měsíčním zpožděním. Jo. Takže v podstatě dozorčí rada, její kontrolní činnost byla jako velmi omezená a paralyzovaná. Žádná další kontrolní činnost tam nebyla, třeba ve společnosti Pražská energetika, kde jsem také působil v dozorčí radě, tam to byl společný podnik dvou akcionářů a ze společnosti NMBV tam chodily kontroly, prostě, že tam ten akcionář posílal kontrolní skupiny, které to kontrolovali. Magistrát jako druhý akcionář nic takového nedělal a nedělal to ani teda v dopravním podniku, kde je majoritním akcionářem. Takže ta kontrolní činnost byla jak teda paralyzovaná tím, že nebyl přístup tam informacím, tak byla paralyzovaná i tím, že tam prostě do té dozorčí rady byl jmenováni lidi bez jakékoliv kvalifikace k tomu potřebné. Třeba zemědělský inženýr, učitelka, bankéř. Jako ty asi těžko jako v těch investicích, v těch dopravních stavbách se asi tyhle ty lidi těžko orientují. Já jsem tam byl jediný, kdo měl vysokoškolské vzdělání v oblasti dopravy.
0: Pane Štěpáne, váš odhad, přijde nějaká druhá nebo ještě možná třetí vlna kauzy Dozimetr, nebo už je to všechno vyplavalo na ven?
1: Já myslím, že kauza Dozimetr, to je asi... Co si představujeme pod kauzu Dozimetr? To je prostě okruh několika spojených kauz, ale těch kauz je samozřejmě spousta, jako kauza jízdenky, to nebyla kauza Dozimetr. Jako to je jako spojitá věc v dopravním podniku, že jako se tam takové věci dějí a pokud se nic nezmění, tak se samozřejmě budou dít dál. Já nevím, jestli tomu máme říkat kauza Dozimetr, podle mě je pouze zúženo na tohleto jedno trestní řízení. To se nezabývá těmi, i říkám to určitě, není miliarda. Já myslím si, že se tam policii nepodaří žádnou škodu prokázat. Tam se škoda velice těžko jak si prokazuje, protože to, když neproběhlo řízení, výběrový řízení, tak jako my nevíme zpětně, jestli ta cena by byla stejná nebo nižší nebo poloviční. Jo. My třeba víme, že pak jako po té změně dodavatele se ty jízdenky tiskly za polovinu, ale jako v podstatě žádný znalec nechtěl a já tomu znalcům rozumím, protože tam je spousta okolností, jako dát hlavu na špalek za to, že tam byla polovina škody, to opravdu nejde. Ale můžeme si tak lidsky a manažersky říct, že prostě se polovina peněz ušetřila.
0: Jsem rád, že jste přišel, děkuji a nashledanou.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Naším hostem byl Michal Štěpán.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho Května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
1: Jako
2: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: A, no, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: Máte, řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptá?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se...
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: Jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak boju dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Ne, já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme. No
1: já jsem tady.
2: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný, jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkaženej.
1: Bude zkaženej.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, strplní lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím. Ne. To ne.
1: Čtete literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo se čtenou a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Domníváte se, pane Vlášku, že může jít také o to, tu hodnotu třeba těch aktiv anebo toho samotného zlata vytlačit někam na okraj, aby to prostě už nikdo nebral vážně?
1: No, samozřejmě.
0: Třeba i uměle snížit tu cenu?
1: Samozřejmě, když vytvoříte centrální digitální měnu kontrolovanou z jednoho místa, tak bez pochyby to naznačuje, nebo minimálně může vzniknout vážné podezření, že to je o tom získat větší kontrolu. Eliminovat ostatní vlastně platební jakoby prostředky, získat větší kontrolu a dohled nad chováním třeba lidí a nějakým způsobem možná se snažíte i pomocí toho řídit. To samozřejmě toto riziko tady velmi jako vzniká. Můžeme si použít jiný příklad. Já jsem zmínil tu naftu do vašeho auta, teď nechci predikovat, na co jezdíte, možná máte hezký elektromobil, to nevím, ale vypadá to, že spíš ne. Nicméně může to být něco jiného. V rámci Green Dealu třeba je potřeba snížit oxid uhličitý a ty krávy ho produkují hodně, takže vy třeba, já teď nevím, jestli nejste vegetarián, ale možná jste, ale třeba jste si koupili už moc hovězího ten měsíc, tak se to taky třeba nekoupíte. A nebo další varianta, máte nějaký špatný politický názor, chodíte na nějaké divné demonstrace, tak už ten lístek nekoupíte na ten vlak, abyste tam dojel, ku příkladu. A nebo, ještě jedna varianta mě napadá, podporujete nějaké nezávislé médium finančně, změní se režim, který už toto nebude tolerovat, ale ten záznam digitální u vás existuje a může to pro vás znamenat případně nějaké restrikce.
0: A nebo taky naopak.
1: A nebo taky naopak.
0: V budoucnu někdo zjistí, že podporoval někdo XTV a dostane medaili.
1: Já v to pevně doufám.
0: No tak zatím v tom vidíme víc nevýhod než výhod.
1: Jednoznačně.
0: No a v čí prospěch to je? Kdo je tím velkým bratrem?
1: No v principu...
0: Jako chce to ta Ursula nebo kdo?
1: No zdá se, je to nějaký globální trend. Protože to není jenom paní Ursula, ale je to, jak jsem zmiňoval, tady 114 zemí světa, které o tom uvažují velmi vážně. 60 zemí to testuje, takže zdá se, je to nějaký globální trend a pravděpodobně může být to nějaký zájem globálních bankéřů, bych si dovodil. Jo, protože není to zájem jedné země, jedné vlády, evidentně je to projekt globální, takže pravděpodobně zatím budou nějaké globální zájmy.
0: Já si pořád naivně myslím, že bankéř má staré pořekadlo, že cash je král, ne?
1: No, to bývávalo.
0: Pak už to není bankéř.
1: To bývávalo.
0: No, počkejte, jakože už to neplatí?
1: No já když bych si vzal citát Amschela Rothschilda, tuším, někdy z začátku 20. století nebo dokonce 19. století konce, tak on říkal, dejte mi moc nad tím, vlastně když to budu parafrázovat, vyrábět peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Říkal už tehdy, jo, před více než 100 lety. Kdybychom se podívali, co říkal Henry Ford, tak ten říkal, že kdyby lidé věděli, jak funguje finanční systém, tak druhý den ráno je revoluce. A kdybychom se podívali na takový můj oblíbený citát jednoho významného autora amerického, který celý život studoval FED, Federální rezervní systém, tak ten potom, co o tom napsal několik knih, prohlásil, že FED, že Federální rezervní systém není ani federální, nemá žádné rezervy, není to systém, je to spíš zločinecký syndikát.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidáce SPD. Už je to rozhodnuto?
2: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluji už delší dobu.
1: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
2: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
1: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
2: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího

systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.

0: mind.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na vás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologi, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako ať fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jednou jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. Musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli.

0: chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, kteří říká, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí. Je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: A ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
0: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travno dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalic. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že je hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dájí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho? Že jo? A A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalaj Lámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko se šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. Ale jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, problém ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit, tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalej to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. ty kraje ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku, a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že nemohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivaný. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem hrozně rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisícká víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba Olin podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budu možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: krásné zlojed mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Martin Komárek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Martin Komárek je šéf komentátorem Deníku, internetová verze deník.cz, říkám to dobře?
1: Ano, určitě.
0: Takže na začátek bych vás poprosil také o komentáře k některým událostem. K některým jste se už vyjadřoval, například na televizi Prima, kde jste pravil amatérská komunikace vlády. Kde je problém, pane Komárku, v komunikaci naší vlády?
1: Já si myslím, že jsou dva problémy. Jeden je objektivní. A sice, že ta situace je skutečně zcela mimořádná, podobně mimořádná, jako byla situace za covidu, možná ještě spletitější. To, co vláda musí řešit, je bezprecedentní. Vláda na jednu stranu, protože je víceméně až na Piráty liberální, pravicová, nechce zvyšovat schodky rozpočtu, to jí bolí. Na druhou stranu to musí dělat, nechce dávat válečnou daň velkým firmám, ale musí to udělat. Takže ona je v neustálých rozporech a prostě třeba to ani neumí říct, co udělá zítra, protože to neví.
0: Co má říkat, když špatně komunikuje?
1: Já ještě řeknu ten subjektivní. Já si myslím, že toto jsou skutečně politici většinou, kteří dlouho žijou v té sněmovně, až na výjimky, a vlastně tu schopnost mluvit normálně už do jisté míry ztratili.
0: Jo, takhle. A máte pocit, že by někdo komunikoval líp? Třeba Andrej Babiš?
1: Ne, já jsem to myslím i někde psal, že Andrej Babiš čelil taky mimořádné situaci, možná ještě většímu zlu covidu, a také to nedokázal, až na dva projevy, které četl, a zcela jistě mu je někdo psal, byly docela dobré, ale ještě pamatujeme, že se opatření měnily ze dne na den, lidi nevěděli, co dělat, bouřili se, byli z toho nešťastní a výsledek byl tragický, protože naše země byla v počtu mrtvých na počet obyvatel jedna z nejhorších na světě. Bylo to strašně smutné. Takže ani Andrej Babiš, který jinak je třeba v těch kampaních mnohem lepší komunikátor než Petr Fiala a další členové vlády, tak ve chvíli, kdy čelil něčemu mimořádnému, těžkému, tak taky nedovedl mluvit s lidem lidsky.
0: Pane Komárku, Putin v grafice v pytli na mrtvoli vyvěšený na budově ministerstva vnitra. Je to, protože vy už jste někde řekl, že to je nevhodné, nebo jste naznačil někde v médiích, ale je to sek takzvaný, je to chyba, je to fatální pochybení ministerstva vnitra a ministra samotného?
1: Tak já myslím, že to je ne nevhodné, ale i nevkusné a vůbec se to nehodí na budovu ministerstva v den státního svátku. Ale fatální pochybení to není. Je to někdo řekl, že pan Rakušan je infantilní, to já bych si nedovolil tvrdit, ale toto výraz jisté infantility je. Ale z hlediska výkonu ministerské funkce to fatální pochybení není, i když si to lidé budou asi dlouho pamatovat.
0: Máte proto jako zkušený chlap nějaké vysvětlení, proč toto člověk udělá, notabene člověk, který musí dobře vědět, že to může sebou nést jakési bezpečnostní riziko?
1: Takhle, město do jisté míry zůstává rozum stát. Jo, já si dovedu představit, že by někdo šířil takovouhle věc na internetu. Ani tam by se mi to nelíbilo. Jasně, pana Rakušana mohla vést nějaká do jisté míry ušlechtilá pohnutka, to jest nenávist k ruské agresi, nenávist k Vladimíru Putinovi, který ji rozpoutal a který ji neustále vede, ale to naprosto chápu. Na druhou stranu ten způsob toho vyjádření je zcela nevhodný.
0: Najdete na tom něco pozitivního? Nějaký třeba okamžik, kdy se nálada obyvatelstva tím nějakým způsobem zvedne proti tomu Rusku, nebo já pořád hledám, proč to je, proč to bylo.
1: Já taky. Myslím si, že ani tohle tak nezafunguje. Já myslím si, že jak ukázal průzkum deníku, nebo průzkum, velká anketa deníku, kde odpovědělo 27 tisíc lidí, tak 80% z nich fandí Ukrajině. To je číslo, které mě překvapilo, protože na ulicích často jsou hlasitěji slyšet ti, co fandí Rusku. Tak já myslím, že naše pomoc Ukrajině je odpovídající nebo možná nadstandardní a nějakou expozicí podivnou na ministerské budově to s tím nemá nic společného.
0: My jsme v minulých dnech a týdnech sledovali sérii několika demonstrací v Praze, ale i v jiných místech v naší zemi. Prvně to bylo to Česko na prvním místě, potom odboráři s panem Středulou, poté Milion chvílek pro demokracii. O čem svědčí to, že začínají občané chodit do ulic houfně?
1: Já bych připomenul, že za vlády Andreje Babiše chodili ještě mnohem houfněji, aby vyjádřili protest přímo proti Andreji Babišovi a na transparentech ho posílali do vězení a možná někam ještě do horších míst. Tyto demonstrace podle mě mají dvě příčiny, teda ty demonstrace, řekněme, proruské ve velkých uvozovkách, svolávají lidé, kteří skutečně nesouhlasí s tím, zase v uvozovkách, oficiálním výkladem o válce na Ukrajině, hledají prostě jiná vysvětlení, než že silnější země přepadla slabší. A na druhou stranu řekl bych, že tam chodili a chodí do jisté míry lidé, kteří jsou v nejistotě, kteří nechápou vládní politiku, kteří se bojí, jestli přežijou zimu, doslova do písmene. No a na tu opačnou demonstraci těch chvílek přišli zase lidé, kteří chtěli dát jednoznačně najevo, že jsme na straně Ukrajiny.
0: Je možné, že to k něčemu povede?
1: Já si myslím, že ne. U nás jsou demonstrace až doposud velice pokojné, když to srovnáme například s Francií. Takže jistě, vláda k tomu nějakým způsobem asi přihlíží, ale na politiku by to nemělo mít žádný velký vliv, nechci se mýlit, ale ani ty velké demonstrace proti Babišovi na to neměly žádný vliv. A myslím, že je to tak správné, lidé mají právo vyjádřit svůj názor na demonstraci, na manifestaci, ale o tom, jak bude složena vláda, nerozhodují oni, nýbrž volby.
0: Kdybyste si, pane šéf komentátore, měl teď z pistolí u hlavy vsadit na to, kdo vyhraje prezidentskou volbu. Prostě byste musel na někoho vsadit. Na koho byste vsadil aktuálně?
1: Z pistolí u hlavy? Z pistolí u hlavy pana bývalého generála? Nebo koho?
0: Je to takové to přirovnání, jakože, abyste si musel vybrat.
1: Já bych asi realisticky vsadil právě na Petra Pavla, ale srdcem bych vsadil na Danuši Nerudovou, protože bych ji tam rád viděl.
0: Má šanci Andrej Babiš?
1: Andrej Babiš má vždycky šanci. Podle mě on šel do té volby po zralé úvaze, že tu šanci má, protože jinak by do ní nešel. A on má nejsilnější kampaně, nejvýraznější i v těch televizních debatách, takže tomu dává, řekl bych, jistý náskok. Ale zase, z hlediska zkušenosti a racionality se mi to nezdá, protože v druhém kole pro něj budou hlasovat plus minus voliči Miloše Zemana, ale ubude z nich spousta lidí, kteří nechtějí mít na hradě člověka podezřelého ze spolupráce s STB, kteří nechtějí mít na hradě člověka, který je souzen, kteří, ale což jako je nepříjemné, ale myslím si, že to je reálné, kteří nechtějí mít na hradě člověka, co se nenarodil v Česku, nýbrž na Slovensku.
0: Čím vás tak oslovila paní Nerudová?
1: Mě paní Nerudová oslovila v podstatě články, co píše do deníku, které mě připadají dobré, ale ten můj hlavní argument je trošku iracionální. Já souhlasím s Václavem Havlem, že na hrad by měla jednou dosednout žena. A 30 let, nebo už 33 let po revoluci, je nejvyšší čas, aby tam neseděli jenom samí starší muži.
0: Vy jste byl poslancem parlamentu České republiky, pane Komárku, pokud si dobře vzpomínám, také předsedou volebního výboru.
1: Přesně
0: poslanecké
1: tak.
0: Sněmovně. A vy jste možná jeden z těch, kteří dobře vědí, že pro výkon prezidentské funkce by člověk měl být možná především politikem. A to paní Nerudová není. Tak jak to vidíte?
1: Já si v tomto případě nejsem jist. Samozřejmě naši voliči dávají přednost dosud politikům a silným osobnostem. Ale při vší úctě k prezidentskému křeslu funkce prezidenta až na těžké politické krize je víceméně ceremoniální a sice vysoce ctěná, ale prezident nemá moc velké ústavní pravomoci, takže se domnívám, že dáma nebo muž odinut, vys na Slovensku se to, myslím, zatím osvědčuje, by bylo něco jiného, možná by to bylo míň konfrontační, protože ty silní politici v prezidentském křesle s tou vládou často bojovali se sněmovnou, což podle mě není úloha prezidenta.
0: Pojďme na úplnou novinku. Vy jste autorem několika knih a máte teď úplně novou s názvem Žid Berger. Já už vím, že to je kniha o vašem tatínkovi. Vaším tatínkem byl pan Walter Komárek. Za chvíli se k němu také dostaneme ještě. Toto držím v ruce román o části života Waltera Komárka. Je to tak?
1: Ano, a to je ta část, která byla podle mě nejdramatičtější. A to je jeho dětství, kdy se za pomoci svých adoptivních rodičů skrýval před koncentrákem a nejen za pomoci rodičů, ale i hodných hodonínských lidí, kteří často nastavovali krk jako advokát Deitch, který tam skutečně figuruje. Ale není to non-fiction, není to realistická věc, je to moje fikce, je to skutečně román a má i druhou linii. Já si domýšlím osudy mé biologické babičky a dědečka, čili tátových biologických rodičů, kteří oba dva spolu s celými rodinami, s celým příbuzenstvem zahynuli v Auschwitzu, či chcete-li starším názvem Osvětimi.
0: Vy říkáte román, kde jste si část věcí domyslel. Kolik je, řekněme procentuálně nebo odhadem, těch věcí, o kterých víte, máte potvrzené, protože jste určitě o tom s tatínkem mnohokrát mluvil. Je to třeba třetina?
1: Myslím, že chtěl jsem říct třetina a vy jste mě předešel.
0: Tak odhaduju, že by...
1: Je to přibližně třetina, je to... Ale jak říkám, je to život toho nadaného inteligentního kluka, který žije normálně v Hodoníně a najednou se střetne s tím, že musí žít ve sklepě, kde po něm běhají myši, kde propadá úzkostem, bojí se plynu, bojí se oběšení a je to pro něj takřka nesnesitelné. Samozřejmě já neznám, jaké tam měl představy můj táta, ale trošku jsem si do toho promítnul sebe, jak bych asi myslel v téhle situaci a ty úzkostné myšlenky jsem se snažil popsat.
0: A ona, ta kniha vychází v těchto dnech?
1: Ano.
0: Když je před těmi Vánoci, to bychom mohli říct, že je to hezký vánoční dárek?
1: Děkuju za to. Já věřím, že pro čtenáře, kteří nechtějí jenom zábavné a úsměvné knihy, i když já věřím, že tato přes ten vážný obsah zábavná je, že by to mohl být vánoční dárek, ale třeba už jenom, komu se nelíbí, nebo kdo nezná ten obsah, tak já myslím, že ta obálka, kterou navrhl můj přítel, známý výtvarník Jiří David a graficky vyčistil Zdeněk Polách, mě prostě překvapila, podle mě nádherná.
0: Zaujala mě na první pohled, to je důležité, takže už je v obchodech. Pane Komárku, my, co živě pamatujeme sametovou revoluci a možná i ta generace po nás, víme, kdo byl váš tatínek Walter Komárek, co během té revoluce vlastně znamenal pro naší zemi. Co máte ze svého otce? V čem jste po tatínkovi?
1: No, můj psychoanalytik říká, že z něj mám komplex, jako by měl každý. Ale jinak já si myslím, že z něj mám něco, co by se řeklo, abych se nevytahoval, porozumění lidem jako takovou povahu, která je přátelská, která je nekonfrontační. Taky z něj mám i to, že on v tom parlamentu trpěl a já jsem tam trpěl taky, protože nesnášíme ty prázdné řeči. A předpokládám, že jsem do jisté míry podědil i ty tvůrčí schopnosti, bohužel ne ty vědecké.
0: My tento rozhovor natáčíme 7. listopadu. roku 2022 o 16:30 odpoledne. Vzpomněl byste si, co bylo v touto dobou u vás doma v roce 89? Pár dnů do revoluce?
1: No, přesně si nespomenu, ale vím, že táta už v té době dělal v podstatě přípravu v tom prognostickém ústavu, že oni se jakoby připravovali na to, nesnad, že se jim podaří tak rychle obsadit řadu míst ve vládě, ale připravovali se na přechod, velkou transformaci. Táta, jak je sociální demokrat, tak by si ji představoval asi méně drasticky, než jak ve skutečnosti proběhla, ale pracovali na tom. Táta byl taky v čilém styku, protože on měl kamarády v Rusku, kteří podporovali Gorbačova. Je potřeba připomenout, že v té době byl Sovětský svaz mnohokrát liberálnější, než byla tehdejší zatuchlá Jakešovská Československá republika. Takže on měl i informace o tom, možná i o tom, co se nějakým způsobem chystá, nebo co je tím Sovětským svazem povoleno.
0: Já jsem někdy četl, už je to pár let, že Walter Komárek byl jedním z těch, kteří mezi prvními pochopili těsně po tom 17. listopadu, nebo ještě možná 17. listopadu, že teď je ten okamžik a teď to padá. Protože vzpomeňte si, že různí lidé tomu začínali věřit až různě v čase. Až když se třeba začala plnit náměstí, na tento okamžik nebo přístup tatínka si vzpomenete?
1: Jo, jemu to bylo jasné okamžitě a přiznám se, že mě taky, nebo ne okamžitě, já jsem šel, myslím, že to bylo 17. 20. listopadu v pondělí, jsem ještě pracoval na nějakém projektu časopisu s tehdejší jazzovou sekcí. A když jsme viděli, jak pod náma proudí ty demonstranti a lidé volají Češi, pojďte s náma, tak já jsem viděl, že to Václavské náměstí, plné Václavské náměstí se už nedá porazit. A táta ale byl mnohem zkušenější, on byl jako dlouho v politice, v 68. tak on věděl, že toto je taky jedinečná příležitost. Jo? I pro něj osobně se nějak předvést, něco dokázat, protože byl dlouho ostrakizován a upozaďován, jak se teďka říká. A taky to dokázal, že dokázal svým řečnickým uměním skutečně strhnout davy.
0: Co bylo u vás doma těsně po tom 17. listopadu, ten první měsíc, první dva, to musel být, jak se říká hezký český švůňk.
1: Obrovský. Já jsem byl taky tou revolucí zcela pohlcen od toho, že jsem pomáhal malovat a vymýšlet hesla studentům filozofické fakulty. Dělal jsem rozhovory s tehdejšími studentskými vůdci a do jisté míry jsem i pomohl tátovi, aby se dostal do toho občanského fóra, protože to bylo do jisté míry jako uzavřená pevnost v té době. A tehdy jsem ho jako obdivoval nejvíc ve svém životě, protože on skutečně byl vynikající tím, jak pochopil okamžik a tím, jak dokázal mluvit. A vím, že možná tehdy ho za prezidenta chtělo víc lidí než Václava Havla.
0: Mnohokrát jsem si říkal postupem let, kdyby teď žil Walter Komárek, co by třeba říkal té momentální situaci, kdy, já nevím jak vy, ale pozoruji u velké části občanů, že jsou velmi nespokojení, plus ty ceny všeho, plus omezení různá, občas slyšíme o cenzuře. Zajímalo by mě, co by
1: to,
0: řekl.
1: To jde o to, v kterém stádiu života, protože on na stáří nestratil nic ze své inteligence a pronikavého rozumu, ale stal se spíše filozofem, který byl velmi smířlivý, odpouštěl chyby, toleroval jiné názory. Ale ještě, řekněme, Walter Komárek z roku 89 by byl jako velmi naštvaný, kritizoval by tu vládu, on by taky trpěl tím, že zmizela sociální demokracie a ona částečně zmizela, protože neměla ve svém čele osobnosti typu Waltera Komárka.
0: Já na závěr s radostí řeknu, pane Komárku, ještě jednou našim divákům, že kniha Žid Berger, její jste autorem a která pojednává o části života vašeho tatínka Waltera Komárka, se teď dostává na pulty a jsem velmi rád, že takovéto věci tady můžeme tak trošku udělat reklamu. A já mám rád tímto způsobem vytištěné knížky, tak přehledně, že se dobře čtou.
1: To je taky zásluha Zdeňka Polácha, udělal mi krásnou sazbu.
0: A já vám přeju, aby se i knížce dařilo a těším se na příště u nás v XTV. Děkuju za návštěvu a nashledanou.
1: Já moc krát děkuju za pozvání i za tu v dobrém slova smyslu reklamu.
0: Naším hostem byl Martin Komárek.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte rádio Xaver.
5: V středu jsem to pochopil, v uhláku černá svět. Za okny bylo bílo, v kamnech se netopilo. Ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích byl.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pyrrhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky, takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně

0: skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl. A samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. To, ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný. jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu a potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá jako, a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČES je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus. A nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČES mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
0: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČES kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcií jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
0: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
0: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČES bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na Lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta Lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té Lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem k tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k Lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té Lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: my. Nechtěli být Čechama.
0: Nechtěli být v podstatě Čechama a tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na Lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně, nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A Ona ta, to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
0: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo, tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Hmm. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
0: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak, že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat, úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy, takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dál.
1: Posmíváme, děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
0: Děláme z nich nepřítelé, ano. A najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: jo,
0: rozumět.
1: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí. A že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahé ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

tady zdravěma s ohlizanýma fusama. Spolku sádli za uchem a s montakama pod suchem. Čuči tady uplotá zemňu moje lopata. Čekám až to letí zjet

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Ksavere, na mě sedlo zlo, nějaký asmutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem taky čet.
1: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.

0: když se vaří, tak smrdí strašně.
1: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nandají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
0: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
1: To si umím představit.
0: Třeba...
1: No?
0: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
1: Jo.
0: Byla jste někdy v divčí škole?
1: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
0: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
1: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
0: Jo.
1: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
0: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
1: Znám.
0: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
1: Ano.
0: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
1: No, my můžeme.
0: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
1: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To ne, psala Gregorová.
0: Gregorová, no tak,
1: no.
0: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc.
1: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
0: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
1: Ano.
0: A nikdo nám nemůže nic říct.
1: No?
0: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
1: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
0: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
1: Jo.
0: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
1: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
0: To mají?
1: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
0: No, ale to jste mě překvapila.
1: Máj.
0: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
1: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
0: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC,

0: Možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
1: Aha.
0: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrt hodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
1: Proto to není na těch dámskejch, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
0: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
1: Je, to je hezký.
0: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
1: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
0: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mně se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas, v zahrádce praskla lavička.
1: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
0: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem a na jednou řach a byli jsme všichni na zemi a ono to prasklo, protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi, jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali, načež vyběhnul pravděpodobně šéf a já jsem říkal, kluci, utíkáme, protože ten jako, a on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
1: bude mít vystužené nohy.
0: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
1: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
0: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob, hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
1: Náš pan tady nejvyšší.
0: Náš pan vedoucí.
1: Náš pan vedoucí.
0: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
1: A proč jste se jako převlík teda na mě?
0: No, hodil jsem to zpátky do figury.
1: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
0: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čer narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
1: Ano.
0: července.
1: Tak.
0: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám. Babička má výročí. Zítra.
1: Babička má výročí. To je
0: a
1: škoda,
0: víte, kde byla napsána
1: škoda,
0: babička?
1: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
0: V Žitné tady.
1: V Žitné, no, v Praze, no,
0: tam
1: to říkám.
0: Tam každý den jezdím a je tam busta.
1: Je tam pamětní deska.
0: Je tam pamětní deska.
1: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
0: Ano,
1: světle žlutý.
0: Okruvý,
1: no, no, no, no, no.
0: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
1: Je.
0: V tom domě napsala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
1: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
0: No, tam se k něčemu schyluje, podle mě.
1: Jo, jo, jo.
0: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
1: Myslíte Zelčo?
0: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
1: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela ledaco.
0: To je Šimek Grossman, podle mě.
1: Fakt, jo. Tak ty, já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
0: A to je návštěva zoo, si myslím já.
1: Aha, no vidíte, tak to nevím.
0: Jak Milovský říkal, že je ta úžovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Narechni se naposled. To nevíte?
1: Ne, ne, ne, to neznám.
0: Tak tam je jistý, vystupuje jistý doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a řekl, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci, protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
1: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácejí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
0: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
1: No, ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
0: Jak dopadli?
1: No, jak dopadli.
0: Revoluce požírá...
1: svoje děti.
0: Svoje děti. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
1: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
0: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
1: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
0: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
1: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
0: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
1: Že hledá... chodíte jeden vedle druhýho.
0: To musí říká rojnice.
1: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
0: No tak
1: což
0: to je
1: na
0: té
1: swingers party může vypadat docela zajímavě.
0: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
1: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
0: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
1: Ty jo, to nechcete uklízet.
0: Jak to?
1: To si myslím, že to bude ještě...
0: tam budou odhozený...
1: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
0: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
1: Myslíte?
0: No jasně, plný liber.
1: Jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
0: Myslíte?
1: Plný úplně jiných věcí.
0: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karo, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat? Ano. Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
1: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
0: No tak já, než to řeknete, no. Tak já tu teorii znám. Já vím, co je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
1: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
0: No představte si, že tam bydlíte. No. Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
1: voda, pijete čaj o páté.
0: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
1: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
0: To je jak u nás baráku.
1: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
0: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
1: No já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
0: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
1: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
0: Určitě, to je na mě moc složitý.
1: Ne, to je krásný.
0: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
1: Inkluzivní prostor.
0: Právě, že
1: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
0: Inkluze.
1: Inkluze.
0: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
1: I kdyby neměl ten kostým.
0: Kostým, než ten, tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
1: Jako, čím přispět?
0: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
1: Jo.
0: Tak to se může stát.
1: Taky. No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
0: Jo.
1: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
0: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
1: Queen. Myslíte
0: Mary,
1: drag queen?
0: Drag queen.
1: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
0: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
1: Ano.
0: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
1: ano.
0: Krásný a že má boty na podpatku.
1: Jo.
0: Aby už od malička věděla,
1: jak vypadá správný muž.
0: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
1: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
0: musíte
1: výjímal.
0: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
1: Ne, nechty.
0: Nechty.
1: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit a dát jí to jako dárek.
0: Trošku blbá, ne?
1: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
0: Jo, hezký?
1: Je to hezký dárek, já jí to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
0: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
1: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
0: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
1: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
0: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
1: No.
0: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
1: No ale Xaver, vy jste tady teď úplně... misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
0: Tak to je chyba.
1: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
0: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
1: No jasně.
0: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
1: No.
0: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
1: Vy si pletete swing a swingers.
0: To je
1: něco jiného. No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
0: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít prostě upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat pořádně.
0: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
0: Takže
1: tam byly i stany
0: takže
1: intimní.
0: Se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo,
0: se
1: dá zobnu. V Anglii je tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No, no, no.
0: Fish
1: no.
0: Chips.
1: No, no, no, no, no.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
1: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No,
0: že to má ty znaky?
1: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé transgender. A Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono si
1: že
0: říká,
1: to je žena, že... která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No, jako ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice. To.
0: To vám nějakou dobu píchají ty?
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru...
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastný.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastný.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve to bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, Pezinok. Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no já můžu taky...
1: No tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: jak tam byl? Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: když
1: školky.
0: Mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a kdo, to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem nebo to? Já to vůbec nebudu.
1: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
1: No.
0: Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: To není
1: u vás. Tak mou vás posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takovej šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla také písnička.
1: No
0: písnička.
1: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila na všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete?
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejkovi,
1: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný. Ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře. No
1: a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
0: a
1: jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že tento bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, bo připojí na denodenně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bejt na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night. I missed the bus.
0: No ne. To...
1: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka, bohuž.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends. No more social dumping.
0: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, bychom mít.
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme je naprosto v pořádku.
0: Není,
1: tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: proto se tomu smějeme.
0: My bychom v sobě měli mít pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
1: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemáte vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: podtrženo, sečteno a docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem s otázkami.
0: Já jsem se těšil, to jsme dva na těšení. Cíle, už je to tady, pane docente, cíle českého předsednictví Evropské unie. Evropa nesmí zapomenout na Ukrajinu, zdůrazňuje Lipavský. Já nemyslím, že to je úplně dobrý cíl.
1: No, my vlastně jakoby ukazujeme, že my jsme ve vleku vlastně jako polsko-ukrajinské politiky, čili žádný svůj plán pro to předsednictví nemáme, který bychom jako jasně deklarovali. Celý ty loga, tak co jsou, tak jsou takový o ničem. Ne, že by to bylo ošklivý ty obrázky, ale prostě nemáme nějaký jasný cíl, jo, že bychom třeba řekli, rozvolníme Evropu, nebo víc spojíme Evropu, uděláme, já nevím, řízneme do administrativních nesmyslných opatření, prostě něco, co je důležitý. My samozřejmě na Ukrajinu asi těžko zapomene Evropa, protože přesto naše předsednictví buď ta válka bude, nebo to bude nějak ještě se Ukrajina zpamatovávat, ale samozřejmě my jako hrozně rozdáváme, jsme zadlužený, máme inflaci, to znamená, já nemám nic proti tomu, když naše vláda udělá 100 miliard přebytek a řekne, hele, nějak jsme se rozhodli, máme na to mandát, že ze 100 miliard 90 miliard dáme Ukrajině, jo. Ale tady lítají 100 miliardy eur, to znamená 100 miliard eur, 200 miliard eur. Ukrajina potřebuje obrovský peníze každý měsíc, aby se vůbec bazálně jako zafinancovala. My říkáme, že patří do EU, to znamená, že těch peněz tam musí 10x tolik, protože se musí vytvořit instituce, musí se udělat věci a tak dále, tak dále. A jenom prostě nikdo nepočítá, z čeho to je. Já z toho mám jako strach, ne že bych byl lakomej, ale že tu Ukrajinu časem jako z něho uděláme nepřítele Evropy, jako jsme udělali z Turecka. Že jsme tomu Turecku pořád mazali med kolem huby, říkali jsme, tohle musíte, tamto musíte. A když ty Turci už měli hodně splněno, ne všechno, ale hodně splněno, tak jsme jim řekli, hele, vy jste stejně nějaký jiný.
0: A
1: to Turecko je dneska, no já nevím, já si myslím, že my jako si třeba jako řadu věcí jako vidíme na Turcích jinak, protože mají jinou barvu pleti a tak dále, ale mně to přijde, jestli to není jako třeba ta ekonomika tam jako mnohem líp nastartovaná než na celé Ukrajině, podle čísel evidentně ano, teda dřív, jo. Teď kam se dostali tím, že tam přišel prostě ten populismus a tak dále, je strašný, ale jinak to byl docela jako tygr v té době, když jsme se bavili s Tureckem, všechno krásně rostlo. A musím se na to dívat z pohledu názoru, že my říkáme, ano, my máme rádi ty Ukrajince, protože jsou tady laciná pracovní síla. Ale to ty Němci taky, že jo. Ty říkají, my tady máme 3 miliony Turků, bezvadný. čili musíme se na to dívat jejich pohledem.
0: No a teď se pořád mluví o tom, o té Ukrajině uvnitř Evropské unie. Dokonce sám prezident řekl, že už tak napůl vlastně jsou součástí před pár týdny. Ale vy byste chtěl mít, pane docente, společnou kasu, společní hranice s Ukrajinou?
1: Já bych chtěl, aby jsme měli právní stát v České republice, to zdaleka nemáme. A chtěl bych, aby ta Evropská unie dodržovala svý pravidla, včetně třeba toho, že ty schodky budou nějak omezený a teda. Čili my jsme si dali spoustu úžasných pravidel jako Evropská unie. A prakticky nic nedodržujeme. Mimochodem, tohle je takový, že Evropský parlament už vlastně odhlasoval, že tam jsou. On taky odhlasoval, že už nejde plyn z Ruska sem, no. Ale vlastně je to pro legraci všem. Čili je takový divný pohled na tu Evropskou unii. A já myslím, že prostě jedna věc je, že je válka na Ukrajině, pomáhat lidem. Jestli chceme bojovat s Ruskem, budeme bojovat s Ruskem. To jsou nějaké jedny věci. A pak druhá věc je, jestli ta Ukrajina splnila určitý věci. A mimochodem, já myslím, že velká část, kde můžeme pomoct Ukrajině, že splní ty domácí úkoly, ne. Že jim řekneme, hele, jako musí být taková vláda práva, musí být takové věci. A oni se o to budou snažit. Ale když jim řekneme, hele, protože jste Ukrajina a prostě krásný projev měl váš prezident, tak nic nemusí být, nic nemusíte plnit, nic nemusíte dělat. Jo, tak to prostě je absurdní a taky se to musí jako spočítat, ale jako když se stane, že teďka všichni budeme říkat, jste kandidátská země, uděláme třeba kandidátskou zemi, začnou být různý jaký věci a pak najednou řekneme ne. Jo, tak najednou můžeme zjistit, že ta Ukrajina třeba bude víc kamarád s Ruskem než s Evropskou unií. Vemte si, jak se neměli Američani rádi s Araby, a teď se to otočilo s Ruskem. A najednou největší kamarádi jsou Saudská Arábie a Usáma bin Ládin je zapomenut. To byla nevýznamná historka, že?
0: Jedeme dál. Klíčové výbory Evropského parlamentu odmítli označit jádro a plyn za čisté zdroje. Tak co by chtěli?
1: No tak to slovo čistý zdroj je absurdní, že jo? Čili jestli se bavíme o tom hrozivém CO2, tak všichni víme, že to je jedna z nejlepších možností jaderná energetika. Jestli se bavíme, že je nějaká úžasná, bezodpadová, no tak to není, jo? A musíme si říct, jak to vlastně celý je. Ukazuje se, že prostě bohužel vyhrává lobbyismus a politika. Já tam jezdím často do toho Bruselu, takže úplně to vím, to není nějaký spiknutí zlejch lidí, to je prostě, že tam jezdí právníci ze všech zemí, ty si dělají věci furt složitý, jako právníci to dělají, dělají si to pro sebe a kdokoliv jako řekne, že něco se má zařídit, tak oni to vlastně zařídí, začnou to procesovat a ty země jsou od toho daleko, pak vždycky jsou nějaký ty noční meetingy, kde to nakonec jako všichni nějak vstřebají, odsouhlasej. Jako samozřejmě jsme se učili, já té legrace jsem šel za komunistů. Když jsem šel na medicínu, tak byla otázka z všeobecného přehledu a já dostal otázku, co to je skleníkový plyn a musel jsem vyprávět o CO2 dávno za komunistů a že to Československo jako jde do toho jako hlavou a že my nahradíme ty tepelné elektrárny uhelný jadernýma, kde všude budou a že budou přímo topy elektrický a možná budou elektroauta. Tohle jsem jako musel říkat, to mě zajímá na medicínu v 80. letech, takže jako fyzikálně víme, že prostě to jádro je řešení, jestli jsou to velký zdroje, malý zdroje, to je detail. Tohle je prostě ryzí politika. Česká republika vyrábí elektřinu v tuhle chvíli z plynu, z uhlí a z jádra. Čili jinými slovy, oni říkají, vypněte to.
0: Rozumím tomu, no. Je to, ale nerozumím.
1: Ne, tak my to můžeme vypnout, můžeme se vrátit do jeskyní, nevím, jestli to, jo, bude to už zřetelný, my prostě nemáme alternativu, to prostě tady se nebavíme, jestli je to dobře nebo špatně, prostě nejde, jo. Samozřejmě můžeme si říct, že Českou republiku zaplníme, že je úžasně ekologický, vždycky říkají Němci ty větrníky, že už přijdete do Německa, mi to nepřijde úplně vrchol ekologie, ale OK. Ale nám tady prostě tolik nefouká, nemáme tady Severní moře, takže my jsme se museli jako vypnout jako Česká republika.
0: Nemocnicím zůstaly z minulých dvou let desítky miliard navíc, pane docente, desítky miliard. Upozorňuje Svaz zdravotních pojišťoven. Je to možné?
1: Ano, celý ten COVID byl vlastně řízený vlastně incestem, to znamená, vlastně nemocnice patří ministerstvu zdravotnictví a krajům a ty zároveň o všem rozhodovali. Takže se všechno vždycky nastavovalo tak, aby ty peníze byly hlavně v těch nemocnicích. Že? A pamatujete si, veškeré debaty nebyly o tom, jestli ty lidi přežijou, což by bylo před nemocniční péčí. A ta debata byla, aby se nám nepřetížily ty nemocnice. Jo? A celý to bylo pořád o penězích do nemocnice. Tam ležel pacient s nějakým blbým jiným zánětem plic, ten byl zaplacený málo, ale COVID. To byly speciální příplatky. No a výsledkem je, že dneska i nemocnice, o kterých jsme všichni doufali, že zkrachují, už jsme se těšili, až to skončí, protože oni v tom zdravotnictví není vysoký mínění, tak ty na konci loňského roku nevěděli, co si dřív koupit. Jo? Čili všechny dluhy smazaný, odlužený, spousta peněz. Jenomže samozřejmě něčí zisky, něčí ztráta, takže my třeba ve stomatologii jsme klesli gynekologové, příští rok my víme, že když odečtu inflaci, budeme mít na stomatologii o 10% míň, to znamená, jak lidi říkají, není zubní lékař na pojišťovnu. A teď ho chce víc lidí, protože nemají peníze, ty, co si to dřív platili, no tak dneska to chtějí mít na pojišťovnu, protože prostě nemají peníze, potom se zaplatí energie, no tak těch stomatologů na pojišťovnu bude ještě méně, protože zase my jsme se domlouvali všichni, jak si ty peníze rozdělíme a ty nemocnice řekly, ty peníze, co vám mají stačit ty procenta, tak to je pro nás málo, my zase chceme víc než vy a protože ministerstvo nás vlastní, tak my to dostaneme, takže tak to prostě je, no. Takže lidi, co je bolí zub, tak si musí vzpomenout, že měli zadarmo PCR test, aby mohli do restaurace, absurdní zpětně. No a dneska ty peníze jsou v té jedné z nejhorších sítí nemocnic, to je jistě dobrý, když přijde nějaká katastrofa, ale já myslím, že by mělo být oddělený jako v civilizovaných zemích legislativa, ministerstvo zdravotnictví od nějakého holdingu třeba fakultních nemocnic. Ty fakultní nemocnice všude jsou univerzitní nemocnice a pak najednou ten systém funguje líp. Takhle je to tak, že jste v radě, že jo, český televize, no tak kdybyste jako měl ty peníze a zájem tomu, tak vždycky jako komu pošleme ty peníze? Český televizi nebo Nově?
0: Rozumím tomu. To je teď citlivá otázka. To je všechno, pan docente.
1: Už?
0: No.
1: Tak to ještě něco musíte vymyslet, to je mi líto, to uteklo strašně rychle.
0: To já vymyslím lehce.
1: Ne.
0: Téma. Ale mám na vás ještě jeden dotaz, což je ten Volodymyr Zelenský a jeho projev v parlamentu. Jestli máte ještě 3 minuty času,
1: no,
0: tak já bych byl rád, kdybychom si to řekli ve vedlejší místnosti v rádiu Xaver.
1: Tak Klidně, rád, tak jo, to je dobrý, protože já jsem, jak chodím, tak tolik neposlouchám rádio, tak aspoň v něm budu mluvit.
0: Aspoň uvidíte, jak to tam vypadá, protože je z Brusu nové. Těším se na příště a jdeme do rádia Xaver, nashledanou.
1: Těším se, krásné léto všem.
0: Naším hostem byl Roman Šmuc.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte, čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastní zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíl cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiném

0: branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: dobře,
0: takhle
1: ale sportovně. Tady sedíte, vy tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
0: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
0: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
0: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
0: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000, k tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z ty tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
0: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha. Už tomu rozumím, takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
0: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
0: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
0: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
0: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu vícemístným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
0: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
0: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jak jo? No.
0: kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem a když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3500 korun. Mm-hmm. Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftága odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a to je nějaký oficiální údaj, jo?
0: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
0: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
0: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
0: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
0: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
0: To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestný prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
0: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
0: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
0: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
0: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
0: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
0: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
0: Ne,
1: jestli...
0: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
0: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
0: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. Mm-hmm. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
0: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt, nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, který nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
0: Nechceme, my
1: ale
0: chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci. Jo.
0: Ano, ano, ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. A na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: v Istanbulu, nevím, v Seville. Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička?
0: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném.
1: Jako úplatek
0: není.
1: Za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No,
0: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu,
1: jako...
0: to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být 1. týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás, občany, potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřady, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce.
0: Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Naschledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o 7 statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici v rukách.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

0: Calvera sice mluvila otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?
1: Radio Xaver.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Je třeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají

vizity stojím jak přibitý u plesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranním pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

0: Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Josef Nerušil je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Josef Nerušil je zastupitelem hlavního města Prahy, zastupitelem na Praze 10, říkám to dobře, a bývalý člen Rady Českého rozhlasu.
1: A předsedou pražské SPD.
0: A předsedou pražské SPD, to ještě můžeme říct.
1: To je takový krajský tajemník trošku.
0: Jo. Tak, pane Nerušile, teď ty volby komunální pro vás dopadly nad očekávání dobře, na rozdíl od těch parlamentních. Řekněte, co je z toho teda největší poučení a největší starost teď?
1: Tak v pravé řadě ty parlamentní volby byly pro mě osobně neúspěšný, ale jinak si myslím, že pro stranu byly úspěšný, ale to poučení vidím v tom, že jsem se poučil, trošku jsem se zorientoval v tom, jak se vede kampaň a člověk k tomu přistoupil, bych řekl, trošku konstruktivnější.
0: Mm-hmm. No a teď jste tedy zastupitelem v Praze, ale ještě pořád nemáme tu koalici jasnou. Kdo, tak jaké jsou teď, prosím, poměry? Jaké jsou drby hlavně?
1: Tak drby jsou hlavně takový, jaká bude pozice současného primátora Zdeňka Hřiba, kterému se jaksi nechce připustit, že nevyhrál ani neskončil druhý, ale skončil třetí a který si nechce připustit, že prostě primátorem na 95% už nebude. Jo, takže je to všechno o jeho přístupu a od toho se to také odvíjí.
0: Myslíte, že se ještě z jakéhokoliv úhlu pohledu hraje o to, aby pan Hřib byl primátorem?
1: Já si myslím, že
0: to usiluje.
1: Já si myslím, že to vyloučené, nechtějí ho ani voliči, což dali najevo svoji volbou a nechtějí ho ani jeho političtí partneři, dávají mu najevo prostě, že nejlepší, co by v současné době pro Prahu mohlo udělat, tak je odejít, tak měl by se podle toho tak zařídit, si myslím.
0: Jak typujete, že to nakonec dopadne za současné situace?
1: Tak já si myslím, že toho Žolíka nebo ten klíč k tomu, jak to dopadne, tak drží pan Hřib. Pokud pokoupí svoji roli, že je nechtěný, tak to dopadne tak, že se sestaví koalice na současném vládním půdorysu, to znamená se starostí s koalicí Spolu a s Piráty. No a pokud to pan Hřib nepochopí, tak se budou hledat jiné alternativy a ty jsou potom nejrůznější, že jo? Jo, ale samozřejmě nabízí se, to je to, o čem nikdo příliš nechce mluvit, ale nabízí se prostě většinová koalice Spolu a Hnutí ANO.
0: No a nějak jsem slyšel, že se v kuloárech říká, že to tak stejně nakonec dopadne. Jaký je váš odhad?
1: Já si myslím, co to tak sledují, že to k tomu v určitým ohledu směřuje, že pan Hřib prostě sehrává takové, bych řekl, antické drama, takovou tragédii už, kdy začíná být směšný a to je nejhorší, co se politikovi může stát. A
0: jak to, jestli to můžete nějak popsat, směšný v čem?
1: No tak je to třeba ta uzavřená aliance s panem Čižinským a Prahou sobě, kdy se prostě rozhodli, že buď půjdou spolu, nebo ani jeden. To už skutečně takový ty, bych řekl, tragický kontury začíná mít, jo, tady tohle to spojenectví.
0: Jo. A ještě, kde na té šachovnici stojí teda SPD? Baví se někdo s vámi, nebo jednáte taky s někým? Je eventuální možnost, že byste byli něčeho součástí?
1: Tak hnutí SPD má nejslabší klub na magistrátu, jsme tam tři. To znamená, z toho vychází naše pozice. My spíše čekáme, jak se to všechno vyvine. A pro nás je prostě směrodatný program a pro nás je směrodatný to, co bude prospěšný pro Pražany. Jo, to znamená, já věřím tomu, že náš čas ještě přijde, kdy budeme moci promluvit. Neříkám, že teď, letos, ale třeba za rok, za dva, protože pak, když se skutečně uzavře široká koalice na vládním půdorysu, tak já jsem přesvědčen o tom, že ta koalice bude mít velké trhliny. Jo.
0: No a ještě se hovoří, pane Nerušile, o tom, že je mimořádně tvrdý tlak z vedení ODS, té celonárodní, na tu pražskou ODSku, aby se pokud možnost ANO tedy nejednalo nebo netvořila ta koalice. Co o tom to víte?
1: A tak to není tvrdý tlak jenom na pražskou ODSku, je to tvrdý tlak, bych řekl, celorepublikově, že jo, protože architekti koalice Spolu prostě usilují o takový model, bych řekl, nebal bych se říct, až urbanizace. Jo, to znamená obsadit státní správu od těch nejvyšších pozic až po ty nejnižší, proto tak jakoby tlačí na to, aby pokud to jde, aby se uzavírala koalice s Piráty se starosty, s lidovci, s Topkou, jo, a vlastně, aby se tam nepouštělo ani hnutí ANO, ani žádná místní sdružení, pokud možno ani hnutí SPD.
0: A svědčí to teda o tom, že celá ta pětikoalice je relativně dobře vedená, organizovaná, jestli tomu tak rozumím.
1: Tak je tam podle mě jasná představa, jasný cíl, čeho chtějí dosáhnout a je to, jak jsem říkal, prostě obsadit co nejvíce pozic ve státní správě. Nakonec vidíme, že komunální volby ani tolik ne, ale ty senátní volby, tam prostě koalice Spolu slavila úspěch, to, co si budeme nalhávat, že neslavila. Jo, to znamená, já si myslím, že architekti této koalice jsou pevně v kramflecích a nakonec o tom je politika, že jo, prostě dělají určitá rozhodnutí, nesou si za ně odpovědnost a pak, když tahle rozhodnutí se jeví jako úspěšná, což si myslím, že byl případ loňských parlamentních voleb, je to i případ letošních senátních voleb, tak potom prostě jim to budíš přáno, ať pracují a doufám jenom, že budou pracovat pokud možno v zájmu občanů, i když já si to třeba nemyslím.
0: Máte nějakou informaci, pane Nerušile, o tom, jestli pětikoalice nebo promiňte Spolu, jestli Spolu jednají s hnutím ANO někde třeba tajně o případné koalici, nebo zatím?
1: A tak oni Spolu jednají, ani se tím netají, jo, že se sešel pan Svoboda se sešel s panem Nacherem,
0: no, to jsou, jo,
1: že Spolu jednali, že se jako oťukávají, jako nakolik jednají zákulisně, to si netroufám odhadovat, protože my toho součástí nejsme. Jo. S námi, abych se vrátili k té předchozí otázce, s námi se zatím oficiálně nikdo nebaví, jako s hnutím SPD.
0: No a teď je ta vaše Praha 10, kde jste byl rovněž tedy zvolen, tak tam je to jak tyto věci na desítce, protože desítka, o tom se roky říká, že to byl region rázovitý, jak říká pan Nohavica, tak jak je to aktuálně?
1: Tak je to druhá největší městská část, Praha 10. Byli tam doteď u moci Piráti, před volbama se tam provedly nějaké veletoče s paní Chmelovou a tak dále. Nyní se tedy sestavila koalice, že jo, Piráti napadli volby, napadli je neúspěšně, jo, to znamená, ta koalice se sestavila bez nich, takže tam my opět jako čekáme, jakou to bude mít život a schopnost, jo, což je nakonec naše strategie, naše taktika po celé Praze, jo, že prostě jsme smíření s tím, že se s námi nikdo příliš bavit nechce zatím, jo, ale věříme, že během roku, dvou let se i tady ta situace obrátí.
0: Cítíte to jako nějakou nepříjemnou známku na čele, to, že se s tím SPD nechce nikdo bavit, že říkají SPD prostě fuj, nechceme?
1: Ne, to určitě necítím jako nějak...
0: No ne, tak musí to být nepříjemný, ne?
1: Ale tak... Já to spíš vidím tak, že jsme nový subjekt, že jo, nejsme příliš jakoby zaháčkovaní v tom, co se dělo třeba na magistrátu předtím a já si myslím, že my jsme jediná strana třeba, která se teďka účastní magistrátu, která prostě naprosto upřímně a sebevědomně může říct, že trváme na tom, aby kauza Dozimetr byla bez zbytku vyšetřena. Naprosto tvrdě, tak jak to stojí, leží, padni komu padni, jo. Protože když se podíváme na tu kauzu trošku na její obsah, že jo, tak vidíme, že jsou tam tak starostové samozřejmě jasně zaháčkování, vidíme, že stopy vedou k TOP 09, vidíme, že i k ODS vedou stopy, vidíme, že i k Praha sobě vedou určitý stopy, jo. Tak samozřejmě tíhle tí aktéři nemají zájem na tom, aby ta kauza byla rozkrytá, aby byli pojmenováni viníci, jo, a aby byly vyčteny škody, které se tam udály.
0: No dobře, a jaký na to máte nástroj, když jste tam tři, tak trvat na tom, aby to bylo vyšetřeno? Jako ve spolupráci s policií, nebo to navrhnete nějaké usnesení speciální? Jak tomu mám rozumět?
1: Ale tak z pozice zastupitele už se můžeme ptát, že jo, máme právo na informace a prostě ty informace budeme vyžadovat, že jo, a také máme právo na to, abychom se podíleli na obsazování komisí, poradních orgánů a prostě chceme přivést na magistrát naše odborníky, třeba i na IT, jo, nebo odborníky třeba i na životní prostředí, kteří prostě budou vědět, na co se ptát, budou svýmu oboru rozumět a budou v opravdové opozici, nikoli v takové, jako by bych řekl, opozici na oko, aby se neřeklo. Jo.
0: Počítáte, pane Nerušile, nebo počítá se s vámi, s těmi třemi zastupiteli za SPD, třeba do nějaké dozorčí rady, do těch městských firm, dopravní podnik, pražská, plynárenská, něco, už o tom byla nějaká řeč?
1: Tak ze strany těch, kteří se staví koalici, by to samozřejmě bylo hezké, nebo bych řekl, jako důstojné, kdyby nám nějaké pozice umožnili, ale...
0: Ne, ptáte se na to, nebo říkáte, já se hlásím do dopravního podniku?
1: Já konkrétně se nikam nehlásím. Samozřejmě, že budeme potom požadovat, aby jsme také se mohli na správě města a na správě městských podniků plnohodně účastnit, ale říkám, prostě jsme smíření s tím, že do začátku se setkáme spíše s výraznou neochotou.
0: Takže zatím je to předčasné a očekáváte. Předčasné. No, vy jste bývalým členem Rady Českého rozhlasu, tuším, že to je tak zhruba rok, co jste rezignoval.
1: No, bude to rok a měsíc zhruba, co jsem rezignoval. A
0: řekněte, s odstupem času byla to chyba opustit Radu Českého rozhlasu dobrovolně?
1: Ne, nebyla to chyba. Já myslím si, že bylo dobře, že jsem tu radu opustil dobrovolně, že jsem se nenechal jako kolegyně z Rady České televize Lipovská odvolávat, protože to je podle mě toho orgánu nedůstojný. A druhá věc je, jak jeden kolega v Radě Českého rozhlasu nám vyhrožoval, po volbách se změní poměry, tak nutno dodat, že ty poměry se prostě změnily.
0: Tak který kolega?
1: No tak byl to kolega Marek Pokorný.
0: Jo, pan Pokorný.
1: Ten jako se tady tímhle s tím netajil a jako poměry se změnily a já si myslím, že sedět teď v orgánu Rady Českého rozhlasu by bylo takový trošku jakoby utrpení. Bylo by to o tom chlapíčku a desce vína, co si tam člověk na zasedání dá, ale myslím si, že smysluplná práce se tam dneska dělat nedá. Jo.
0: Tam je i víno, jo? Na Radě Českého rozhlasu.
1: No, tak občas jo. Ale až po zasedání.
0: Až po zasedání. Ale tak jak teď pozorujete tu práci, kterou jste dělal v Radě Českého rozhlasu s ohledem na to, že určitě posloucháte Český rozhlas, tak zhruba vidíte, určitě jste sledoval onu peripetii, kdy paní Obzinová se měla stát ředitelkou zpravodajství. Posléze vznikl nějaký dopis, pan generální teda Pokorně z toho vysouval, nebo Bůh ví, jak to bylo. Co si o těchto věcech myslíte?
1: Tak tam se jednalo především o snahu prosadit nějakou jinou koncepci zpravodajství, kterou měl třeba ředitel Zavoral delší dobu v hlavě. Chtěl se změnami začít až po volbách. Já si myslím, že redaktoři mu jasně dali najevo, že po volbách to není on, kdo je pánem na Vinohradské. No a mám pocit, že teď se z toho stala taková údržba trošku. No.
0: Kdo je pánem na Vinohradské?
1: No, já si myslím, že jsou to redaktoři. Jo, tam nějakých 600 redaktorů podepsalo společný dopis, společnou petici, pohrozili, že pak, když nebude po jejich, tak prostě začnou rozkládat nebo podají hromadnou výpověď, nebo prostě učiní Český rozhlas neakceschopným. Jo. Asi analogicky měli na mysli něco na způsob televizní stávky z roku 2000-2021. Jo. Takže prostě...
0: Generální ředitel se zalekl a vzal zpátečku.
1: Vzal zpátečku, respektive mediálně to podaný tak, že paní Obzinová usoudila, že do takového prostředí nechce nastoupit. Já si nakonec nedivím, že jo, protože bylo tam už více pokusů nějakým způsobem reformovat zpravodajství. Vzpomenul bych třeba paní Tachecí, jo, a nikdy to nedopadlo dobře. Jo. To znamená, ten problém ve zpravodajství Českého rozhlasu je prostě hlubší. To rádio si nese nějaké své dědictví a asi je prostě záležitostí budoucnosti, aby se do toho někdo pustil a zkusil to nějak nasměrovat, bych řekl, jako k modernějšímu a vyváženějšímu pojetí.
0: Dobře, co si teda myslíte jako bývalý člen rady? Určitě to sledujete o generálním řediteli, který si neumí prosadit svou. Tak teď to vypadá tak, že se stará o to, aby byl natřený okapy a takový ty důležité věci, ale vy jste sám řekl, že na Vinohradské vládnou redaktoři. Tak je to v pořádku takhle?
1: Tak v pořádku to určitě není, tak já věřím tomu, že pan Zavoral má nějakou představu, jakým způsobem by...
0: Představu to on určitě má.
1: ...to chtěl jakoby posunout. No on je mistr drobných malých krůčků, jo, takže ale... já věřím tomu, že prostě si řekl, tak žádná velká revoluce, zkusíme to jakoby pomalu, potichu, no... ale prostě má nějaké karty, se kterými musí hrát a více mu to nezbývá. No.
0: Ostatně vy jako představitel SPD, řekněte mi, jaký vy jako SPD máte pohled na řešení věcí obecně kolem těch médií veřejnoprávních, že by se třeba měly zvyšovat poplatky, nebo by měly zůstat, nebo měly by být dobrovolné. Tak co si o tom říkáte v SPD?
1: Tak ona jako výše poplatku, ona je tam první filozofická otázka, kolik je vlastně ta ideální výše toho koncesionářského poplatku, že jo? Protože televize může mít třikrát takový rozpočet, ale může mít také poloviční rozpočet, že jo? A musí s tím nějakým způsobem fungovat. Ale nás jako SPD, kromě toho, že by měla být podporována především národní kulturní tvorba, tak nás zajímá zpravodajství a nakonec si připustíme, že to je nejvíce vidět na těch médiích. A tam my prostě dlouhodobě voláme nebo kritizujeme, že zpravodajství není vyvážený ani zdaleka, není objektivní. Jo, straní některým společenským proudům. Jo.
0: A teď mluvíme o rozhlase nebo o televizi?
1: Jo, jak o rozhlase, tak o televizi. Jo. Mm. Já před rokem, před dvoma rokama, když jsem se v tom pohyboval, tak frekvenční analýzu udělat umím, že jo, protože jsem pracoval v analytickém oddělení Českého rozhlasu. Jsem si to prostě propočítával, jak to vychází u České televize, jak to vychází u Českého rozhlasu. A ve chvíli, kdy máme dvě souměřitelné strany a poměr 10:1, co se týče přístupu do zpravodajství, tak to nemusíme být nějaký genius, aby jsme prostě viděli, že je tam něco špatně.
0: A mluvíte teď o čem, teda bychom byli konkrétní? Přesně.
1: Teď konkrétně mluvím o Radiožurnálu. Jo. Ale v České televizi to nebylo o moc lepší. Jo.
0: A říkal jste 10:1, že to bylo? Nebo je?
1: Tak, to bylo tenkrát to období, které já jsem sledoval tu výseč, tak to bylo 300 vstupů ODSky na nějakých 35 vstupů SPD. Jo.
0: Takže vy jste vlastně dělal tu analýzu, jako jak je na tom SPD, tak řečeno.
1: Já jsem spíš dělal analýzu, jak to vypadá politicky. Jo, kdo do prostor dostává, kdo prostor nedostává. Jo.
0: Podívejte, teď ty volby, co byly komunální, tak pro vás dopadly dobře, tak vy byste teď mohl třeba možná ta média veřejné služby pochválit za tu předvolební, za to předvolební vysílání, myslím Český rozhlas, Českou televizi. Jak myslíte, že to bylo před volbami?
1: Ale tak pochválit, no tak ze zákona má Česká televize, Český rozhlas prostě povinnost nám ten prostor dát. Můžou čarovat prostě z výzkumy, jak chtějí, ale prostě my už všude vycházíme vysoce přes těch 5%. I v Praze jsme vycházeli podle průzkumu České televize Kantaru ten potenciál kolem 8-9%. To znamená, oni se s námi prostě musí bavit, ale když se podíváme, jak s námi zacházeli třeba tady konkrétně v Praze komerční média, jo, televize Nova nás nepozvala do předvolební debaty kandidátu na pražského primátora, nepozvali nás z E15, nepozvali nás z IDNESu, nepozvali nás ani z Blesku, mám za to, že nám nedali ani jako jeden prostor k rozhovoru, jo, to jsme prostě nás ignorovali, jo.
0: Dobře, tak soukromá média tam jako si můžeme říct, ale spíš nás zajímají ta média veřejné služby, protože to všichni platíme, víte. No. Tak tam myslíte, že to bylo tak jako...
1: Tam jsme dostali, bych řekl, trpěný prostor, jo.
0: Jo, takže vlastně všechno v pořádku.
1: No, úplně všechno v pořádku bych neřekl, ale nemůžeme si stěžovat. Na druhou stranu, jo, jsme v parlamentu pouze dvě opoziční strany, je to něco jiného, než když tam bylo opozičních stran pět, jo, takže, nebo šest dokonce. Jo, takže pokud volají do České televize opozici, tak si musí vybrat, buď zavolají někoho znutí ANO, anebo někoho znutí SPD. Jiná možnost není.
0: Jak se díváte, pane Nerušile, na ten drobný spor, který sledujeme v médiích, tedy pan Bašta, pan Blaško, neboli kandidát SPD na prezidenta. Kde stojíte tady v tom problému?
1: Tak hnutí SPD má jediného kandidáta a tím je pan Bašta. Jo, generál Blaško nakonec teďka před pár týdny z hnutí SPD vystoupil a on vlastně nikdy ani nedal jakoby najevo našemu předsedovi otevřeně, že by si s ním dal kafičko, promluvil s ním o tom, že by jako rád kandidoval na prezidenta, co pro to může udělat, aby ho hnutí SPD nominovalo. Jo. To znamená, on začal jako nějakou svou aktivitu, začal sbírat podpisy, uvidíme, jak bude úspěšný a prostě platí a platit bude, že jediným kandidátem hnutí SPD na prezidenta je pan Bašta.
0: Bylo nutné, aby to skončilo malým skandálem, že pan Blaško odchází, teď napsal jakési otevřené povídání jsem četl někde na Facebooku. Teď to přece tu stranu musí poškozovat.
1: V případě pana generála Blažka, on už trošku, bych řekl, jako se odrodil nebo vzdálil od hnutí SPD před několika lety, kdy začal podporovat kandidáty konkurenčních politických subjektů v senátních volbách a vlastně jako od té doby byl zvolen na kandidáce hnutí SPD, ale prostě bylo evidentní, že má svoji vlastní politickou cestu, svoje vlastní politické názory, jo, a svůj vlastní přístup k politice. To znamená, já si myslím, že teď naopak pan generál Blažko má to, co vždycky chtěl, naprostou nezávislost a svobodu. Jo.
0: Pane předsedo, řekněte mi, v čem vidíte ten problém, že SPD nakonec v senátních volbách nezabodovalo vůbec?
1: My ještě nemáme vyprofilované osobnosti, protože v Senátu nejčastěji uspějí osobnosti, které byly třeba na radnicích oblíbenými starosty a tak dále. To znamená, my jsme poměrně mladé hnutí, my k tomu stále ještě rosteme. Máme teďka, měli jsme 150 zastupitelů, máme teďka 500 zastupitelů a já věřím, že výhledově během 5-6 let se objeví výrazné osobnosti, které budou schopny prostě sehrávat důležitou roli i ve druhém kole senátních voleb. Nakonec třeba tady v Praze pan Urban měl velmi blízko k tomu, aby postoupil na Praze 11 do druhého kola. Škoda, že se to nepodařilo.
0: Jsem rád, že jste přišel. Díky a nashledanou.
1: Taky moc děkuji. Nashledanou.
0: Naším hostem byl Josef Nerušil.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát si to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mě to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: oni
2: celkem
1: jedno. Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
2: no, četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to, tvůj názor, udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš?
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Senioři důchodci dostanou víc peněz, než dostávali doteď. Jiní říkají, že to je ožebračování důchodců. Jak to vidíte vy jako ekonom?
1: Taky zaprvé nechci komentovat ten výrok ministerského předsedu, protože nevím, jestli to takhle úplně přesně.
0: Ano, na televizi říct, Nova. Abych to, jestli to, abych to nějak... dáte chvilku, můžu vám citovat.
1: Ne, to je jedno. Ale nepodívejte, tady je třeba odlišit dvě zásadní věci. O tom, že stát se potápí do neúnosné míry zadluženosti a musí škrtat ve všech možných kategoriích svých výdajů, které má, to je alfa omega veškerého našeho uvažování. To bychom měli vytknout před závorku. No a teď jde o to, aby to dělal rozumně, racionálně, připraveně, ne v křeči legislativní nouze, ne bez obhájení a vysvětlení lidem a tak dále. To je druhá věc. Prostě, že se mělo škrtnout v 59 položkách státního rozpočtu už dávno, je naprosto jasné. Že si zrovna vláda vybere jako jednu vlašťovku své škrtací ambice právě velmi sociálně tíživou otázku penzí, důchodu, to je nic jiného, než prostě neprofesionalita a buď hloupost, anebo naprostá arogance, nebo naprosté sdělení, že nám je úplně jedno, máme pěti koalici, máme 108 a my tady budeme nemilosrdně celé ty 4 roky, na které jsme byli zvoleni. Nevím, to možná každý podle své natury, ať si zodpoví, jestli to bylo víc to nebo ono. Já připomínám jednu věc. Penzijní reforma je evergreen nejenom náš, ale i řady západních zemí celá desetiletí.

0: Radio Xaver.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, který řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí. I'd like to try one of the old tunes that I recorded a couple of years ago, one of Johnny Bond's called Your Old Love Letters.

0: Much obliged, everybody. Thank you very much.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Všude možná na sociálních sítích a v médiích ještě pořád rezonuje výrok předsedy Českého ústavního soudu pana Josefa Baxy, který naznačil, že pokud by volební kampaň, která nás teď čeká, eskalovala za hranice zhroublých mravů, ústavní soud by mohl zasáhnout. A musím říct, pane prezidente, vydržte, já se to upřímně bojím.
3: Vydržte? Ne, to nemůžu vydržet, to je prostě, tento výrok je konec světa a k tomu se nedá vůbec nic prostě říci. Ústavní soud vůbec není od toho, aby tyto věci komentoval, aby se těmi věcmi zabýval.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

to je. Muskej je muskej, šak to přežije. Muskej je muskej, vždyť si ještě užije. Je, yeah, je. Yeah. Pověz mi, starče,

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
3: Ahoj Xavere.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.

0: šestý a už sedmý koncert, ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda, kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak a dál, už nic vyššího neexistuje. Hmm.
0: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
0: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
0: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
0: No nejde to.
1: Nejde to?
0: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu výšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
0: Ano.
1: Všechny do jedné?
0: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá... Jeden
1: třeba
0: autor...
1: Barcelonu?
0: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho. Mm-hmm.
1: Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písně.

0: matky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
1: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
0: to
1: povinnost.
0: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
1: Tak,
0: jo.
1: Tak.
0: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
1: Ano. Pardon.
0: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
1: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
0: můžeš
1: jako zpěváka.
0: Můžeš to nějak vysvětlit.
1: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
0: No ne, prostě, já si říkám,
1: ano.
0: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
1: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
0: Pravě.
1: No. No nic, to je takový...
0: Souvisí to nějak?
1: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny, a my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
0: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
1: Je to tak.
0: Říkáš, cítím to v celém těle.
1: Baví
0: prosím
1: to.
0: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
1: To je blbý.
0: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
1: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je na stydle nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
0: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
1: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
0: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se odstne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, takhle to vypadá?
1: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda
0: to
1: umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
0: Jseš spíš srdcař, než?
1: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným
0: autem. Že harmonicky nešli proti sobě? Hmm. Spíš bych řekl, že šli, ne.
1: No jak si to vezme? Ano, ale vlastně...
0: Kolega Mozart, víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
1: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono, a teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
0: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
1: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
0: kdo má, to. Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
1: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
0: Jak to producent?
1: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
0: jo,
1: ten
0: divák... Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
1: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
0: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
1: Určitě.
0: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
1: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trouhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
0: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
1: Všechny.
0: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
1: Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se, se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rodgers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rodgerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
0: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
1: Stoprocentně, dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že, ten, že, ta, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
0: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
1: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
0: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
1: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat. My furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
0: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
1: Ne.
0: To je jenom studiovka.
1: To je jenom studiovka. Ale zpívalý živě Roger, Paul Rogers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit. Mm-hmm.
0: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
1: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Juan Stuliv. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském je to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Juan Stuliv Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
0: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
1: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
0: Žlutý s těma páskama?
1: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
0: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Mm-hmm. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
1: Jsme včera začali naše letní turné.
0: To znamená, včera bylo 15.
1: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
0: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
1: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
0: Pěkný léto, ahoj.
1: Pěkný léto.
0: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Hraje vám Radio Ksaver.

0: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pan Ondřej Prokop je člen zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitelstva Prahy 11 a předseda pražské ANO.
1: Ano.
0: Je to tak správně, ano.
1: A nově kontrolního výboru na magistrátu.
0: No k tomu se hned dostanu, k tomu kontrolnímu výboru. To je také možná jediné, co se zatím povedlo po volbách, protože máme tomu rozumět my, občané Prahy, pane Prokope, tak, že zatím je nová vláda Prahy v nedohlednu?
1: Vypadá to bohužel tak. Volby v Praze vyhrálo Spolu, to znamená ODS, TOP 09 a KDU. My jsme skončili na pásce druzí za nimi, my respektujeme vítěze voleb. Očekávali jsme, že vítěz voleb přijde s nějakým jasným návrhem na sestavení nové většinové koalice zastupitelstvu, že se navolí rada. Bohužel oni neustále trvají na tom, že je potřeba udělat takzvaný vládní půdorys, což znamená Piráti, Spolu a STAN. Ale to se jim nedaří. 6 týdnů po volbách, nebo dneska už možná 7, se to vůbec nerýsuje. Je tam mnoho osobních animozit, problémů v programu, různých personálních věd, ale stále trvají na tom, že by pro ně nejlepší varianta byla na tom vládním půdorysu. Takže my trpělivě čekáme jako hnutí ANO a udělali jsme s Patrikem Nacherem alespoň zatím takový, řeknu, jako státnický krok, že jsme nabídli Spolu alespoň vytvoření menšinové rady, že bychom podpořili radu Spolu. K tomu zatím nedošlo, ale došlo aspoň k nějakému prvnímu kroku, že se na základě naší nabídky vytvořily alespoň výbory, které začaly dneska už fungovat a kontrolují tu dosluhující radu.
0: K tomu se dostaneme, ale řekněte, kde je teda zakopaný pes teď? Je to tak, že pan Hřib chce být primátorem, nebo to spojení Praha sobě a Pirátů to blokuje, nebo kde je problém teď?
1: Problémů je celá řada, no to je fakt složité, protože vlastně při tom prvním jednání po volbách na tom vládním půdorysu, tak Piráti vlastně vůbec nepochopili, že prohráli volby. My tak přišli na ty jednání s konkrétními podmínkami k tomu vítězi voleb, co tam, koho tam smí mít, koho ne a co budou dělat, nebudou dělat. A vlastně ty jednání velmi zablokovali, protože řekli například veto na pana Wolfa, že pan Wolf nemůže do rady a tak dále, což se samozřejmě spolu nelíbilo. Ano, přitom podle mě Spolu ani neřekl, že by ho chtěl nominovat do té rady, ale prostě přišli s celou řadou nějakých podmínek, které ty jednání zablokovaly. To Spolu potom nějakým způsobem se o tom radilo a mezi tím vznikl blok takzvaná Aliance pro Prahu, která vlastně spočívá v panu Čižinském, Praha sobě a Pirátech. Vytvořili kompaktní velký blok a Spolu se nechalo slyšet, že tady s tím velkým blokem vládnout nechce. Takže teďka jsme v takové patové situaci.
0: K čemu jim je to spojení, ta Aliance pro Prahu? K čemu je to dobré?
1: Oni tím získali dohromady 24 zastupitelů a vlastně mají víc, než má dneska ten vítěz voleb, Spolu ti mají 19. Takže oni se snaží být takovými těmi vůdčími tvůrci té koalice, což se samozřejmě tomu vítězi voleb nelíbí. Spolu by chtělo mít ideálně většinu v radě, chtělo být primátora a to ten blok Praha sobě a Pirátů nedovoluje.
0: Jinými slovy, jde jenom o tu moc.
1: Vypadá to tak, mně to přijde, že se tady vlastně, jsme svědky toho, že se handrkují tyto strany o funkce, o křesla, místo aby řešili problémy Pražanů. Právě proto my jsme přišli s Patrikem Nacherem s nabídkou, že jsme schopni tu situaci odblokovat. Nechceme žádné funkce, my se nehrneme do rady, my nepotřebujeme žádné placené pašalíky a auta s řidiči, my chceme plnit náš program, se kterým jsme šli do voleb. Takhle jsme dali tu nabídku na stůl a uvidíme, jestli toho Spolu využije.
0: No tak jestli chcete uplatnit nějaké ty předvolební sliby, tak funkce potřebujete, ne?
1: My to stavíme tak, že bychom podporovali takzvanou menšinovou radu výměnou za to, že oni budou plnit náš program nebo nějaké klíčové body z toho. To znamená třeba řešení středních škol, jejich kapacit, pomoc sportovním klubům, bazénům v energetické krizi a tak dále. Všechno, co jsme měli v programu, tak vlastně to by byla podmínka toho, že my navolíme a budeme nějakým způsobem podporovat tu menšinovou radu Spolu.
0: Co vám říká na čtyři oči třeba pan Svoboda, který teda teoreticky by měl být primátorem? Co on by vlastně chtěl?
1: Tak on chce být primátorem, on se té myšlenky nevzdal a dneska mi připadá, že to je jeden z těch hlavních tahounů v tom spolu, který opravdu chce, aby se něco stalo, aby pan primátor Hřib skončil, aby ta rada, která dneska dosluhuje, přesluhuje, aby už nefungovala. A já se mu nedivím, protože pro něj osobně je to dneska už jako ostuda, kdy vlastně lídr vítěze voleb vlastně sedí v zastupitelské lavici a hlásí se do diskuze, kterou řídí dosluhující primátor, který už by tam neměl nic dělat.
0: K čemu je dobrý ten kontrolní výbor, jehož vy jste teda předsedou teď?
1: V běžné době, která dneska bohužel teda v Praze není, tak kontrolní výbor funguje tak, že zkoumá rozhodnutí, které rada a zastupitelstvo udělali, jestli tam nebyly nějaké pochybení a podobně. Zkoumá zpětně to, co se stalo. My jsme dneska v situaci velmi nestandardní, která tady možná nikdy nebyla v historii teďka novodobé Prahy, že máme po ústavním zastupitelstvu, ale stále vládne stará rada, vládne primátor Hřib, vládnou Piráti. A my jsme navolili ten kontrolní výbor s usnesením, že on má dopředu dávat stanoviska té dosluhující radě, aby ta rada měla názor už nových zastupitelů zešlých z voleb, co může a nemůže přijmout, odhlasovat. Tady my jsme jako hnutí ANO i spolu několikrát vyzývali pana primátora celou radu, ať už nedělají žádná zásadní rozhodnutí, taková ta koncepční, která budou platit mnoho let, tak aby už se toho vyvarovali, aby vlastně ve své podstatě schvalovali jenom to bezodkladně nutné pro chod toho města, a oni to neposlechli. Oni každou tu radu po volbách schvalovali nějaké zásadní tisky. Tu nákupy tramvají za miliardy, tu pražské stavební předpisy, nebo změnu koncepce pražských nábřeží a tak dále. A vlastně dělali si tam, co chtěli. Takže na tom posledním zastupitelstvu byl zvolen ten kontrolní výbor s tím, že veškeré tyto materiály rady do ní mají jít a ten výbor má říct si, ano, to schvalte, to je bezodkladné, nebo ne, toto odložte až na novou radu.
0: Vy tedy naznačujete, pane Prokope, že některé věci jsou problematické z těch na posledních chvíli schválené, ale ten kontrolní výbor nemá přece moc to třeba zrušit nebo do toho nějak zasáhnout. On dává doporučení, ne?
1: Je to tak. Ta rada má svoji vyhraněnou kompetenci ze zákona a musí rozhodovat, protože musí řídit to město. Ten výbor dává pouze doporučití stanovisko, oni se tím mohou a nemusí řídit. Samozřejmě pokud se tím řídit nebudou, tak to budou muset potom vysvětlit a zdůvodnit na zastupitelstvu politicky, proč vlastně postupovali v rozporu s tím, co uložil ten kontrolní výbor.
0: Dobře, a jak si teda vysvětlujete třeba ten nákup tramvají takto narychlo?
1: Ten nákup tramvají je velmi zvláštní, protože ten byl schválen hned na první radě po volbách. Vlastně v sobotu byl výsledek voleb a v pondělí potom probíhala rada, kde schválili nákup tramvají za několik miliard. Je to takové podle mě asi jako rozloučení pana Scheinera, jedna z posledních asi velkých zakázek, kterou chtěl vypsat.
0: Dobře, ale proč ta rychlost? Máte tam třeba nějaké podezření, že by to nemuselo být úplně férové nebo něco?
1: My to v tuto chvíli analyzujeme a zkoumáme vlastně podstatu toho výběrového řízení, jestli tam nedochází třeba k nějakému znevýhodňování na trhu. A zatím tyhle ty jako nálezy nemám k dispozici, ale budeme to zkoumat.
0: No a takzvaná pražská nábřeží, to je také velké téma. Co tam se přihodilo, že nebyla obnovena ta smlouva s tím stávajícím nájemcem?
1: Víte, mně to přijde trošku jako taková dětinská pomsta některých současných dosluhujících radních vůči jedné osobě, panu Bergmanovi, který vlastně pomáhal a stál za styčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, což byla velmi kontroverzní věc, se kterou ve své podstatě polovina zastupitelů rady nesouhlasila, druhá polovina byla pro a byla to velká třecí plocha mnoho let. Nakonec se podařilo, že se to vybudovalo a myslím si, že tato pražská nábřeží jsou nějaká osobní pomsta. Já si myslím, že to je typický příklad toho, co už by dosluhující rada bez mandátu neměla dělat. Prostě neměla by rušit, měnit smlouvy, které tady běží roky. Bez ohledu na to, jestli to je dobře nebo špatně, měla by to rozhodovat prostě nová rada, která zešla z voleb, která ještě není stanovena.
0: Takže ať se budeme bavit o čemkoliv, vždycky se dostaneme k tomu, že problém je, že ještě není rada, není primátor, není vedení města.
1: Přesně tak.
0: Kdo jsou ti lidé, kteří o tomto vyjednávají? Předpokládám pan Svoboda, za vás asi pan Nacher. Kolik je to lidí třeba?
1: Za hnutí ANO je to jednoduché, my máme pouze 3 vyjednavače, je to Patrik Nacher jako lídr hnutí ANO do voleb, jsem to já jako pražský předseda a je to Radek Nepil, který byl dříve předseda našeho klubu, jsme 3. Za to Spolu je to podstatně nepřehlednější, protože, jak jsem říkal, Spolu dneska tvoří strany ODS, TOP 09 a KDU a vlastně za tyhle ty 3 subjekty tam chodí celé penzum lidí, které bych ani nedokázal dneska vyjmenovat. Takže vy se na těch jednáních, kterých my jsme měli se Spolu tuším 3 nebo 4, tak vy se potkáváte často s jinými lidmi. Jo? Pravda je, za ODS tam většinou je Marek Benda a pan Svoboda jako lídr, ale potom ti další jednáči se tam střídají.
0: Pan doktor Pospíšil už připustil v nějakém rozhovoru, že jedno z řešení je tedy koalice s hnutím ANO. Znamená to, že postupně jak pukají ledy?
1: Tak ono není tajemstvím, že my máme k sobě blízko, minimálně s ODS, tím, že jsme 4 roky seděli v opozičních lavicích, ODS a hnutí ANO, tak jsme poměrně intenzivně 4 roky kritizovali práci primátora Hřiba, pana Scheinera a tak dále. Takže my se řekněme tematicky v tom, jak bychom měli změnit chod toho města, celkem shodujeme. Problém je ta celostátní úroveň, která do toho v Praze zasahuje a mně to přijde zase až trošku komické a dětinské, protože když se podíváte na jiná velká města, tak ve 3/4 těch měst dneska vládne v nějakém složení hnutí ANO a dokonce v polovině z nich vládne s ODS nebo s TOP 09. To znamená, žádné vládní půdorysy nemáte, máte hnutí ANO v Brně, dokonce v 2. největším městě a tam s tím žádný problém není. Takže mně trošku přijde jako zvláštní ten tlak ze zhora od premiéra a dalších špiček tady té země, že vlastně v Praze s hnutím ANO se vládnout nesmí. Myslím si, že to tak skončit ve finále může. Na druhou stranu, my se do ničeho netlačíme, my vyčkáváme, jak si Spolu vybere, ale já osobně nevidím moc šanci na ten vládní půdorys. Pokud by vzniknul v Praze, on vzniknul asi může, tak se obávám, že to budou další 4 promarněné roky v Praze, protože tam jsou natolik velké animozity mezi některými lidmi, natolik rozdílné programy, kdy Piráti jsou rádi za ty cyklopruhy, které kritizovala ta ODS, jo? Že já si neumím představit, že Spolu budou 4 roky bez problémů vládnout.
0: Přiznávají vám kolegové při těch vyjednáváních, že nemohou jinak, protože mají notičky od pana Fialy? Tak to chodí?
1: Celkem otevřeně vlastně se vyjadřují, že je tlak od nich z ústředí, ze jejich stran na to, aby ta koalice byla na tom vládním půdorysu.
0: Já si právě neumím představit, jak takový tlak probíhá, jestli...
1: To já nevím, já jsem žádné jich jako pokyny neviděl, ale samotného mě to překvapuje, protože třeba u nás, kde se říká, že jsme takzvaně hnutí jednoho muže, Andreje Babiše, tak u nás žádné pokyny v komunálních volbách nebyly. Absolutně vedení hnutí nikomu nemluvilo do toho, jak má vzniknout jaká koalice. A když se podíváte po celé republice, tak ty naše koalice jsou naprosto pestrobarevné. A je to logické, protože ta komunální politika je úplně co jiného než ta celostátní. V té komunální politice prostě řešíte konkrétní problémy těch občanů v tom městě a záleží na tom, jak ty strany tam mají ty své programy a často je to v každém městě jinak.
0: Pane Prokope, kdyby se nakonec povedla ta koalice Spolu a ANO, kde je vaše pozice a kde je pozice pana Nachera?
1: My takhle daleko nejsme v těch jednáních, jak jsem říkal, my jsme dali nabídku...
0: Máte to vymyšlený nějak, ne?
1: My jsme dali nabídku na tu tichou spolupráci ve své podstatě, že podpoříme menšinovou radu, takže my se do té rady necpeme, nicméně určitě Patrik Nacher jako lídr je první nominant za hnutí ANO, případně do rady nebo pro nějakou prestižní funkci a říkám, tohle to nemáme vydiskutované.
0: Prestižní funkci jste říkal?
1: No já si myslím, že Patrik Nacher by byl skvělý primátor, ale to by musela být nějaká zvláštní konstelace. Uvidíme.
0: Co je prestižní funkce například? Náměstek?
1: Náměstek primátora, primátor.
0: A vy?
1: Já bych samozřejmě rád se stal členem Rady hlavního města Prahy, tak proto jsem ji kandidoval. Já jsem nekandidoval, abych nic nedělal. Mě by zajímalo opravdu se podílet na té správě té Prahy a změnit to, co tady nefungovalo.
0: A vy, rád byste se věnoval čemu konkrétně?
1: My tady tomu opravdu nediskutujeme.
0: Máte ten kontrolní, že, výbor?
1: tuhle tu chvíli mám kontrolní výbor. Samozřejmě pokud bych se přesunul do rady, tak kontrolní výbor by se musel úplně přeskupit a ten samozřejmě ne ze zákona, ale z morálních hledisek náleží opozici, takže pokud jsme byli v koalici, tak to musí přece tomu nějaká koalice.
0: Řekněte mi k tomuto ještě poslední věc. S těmi Piráty se opravdu nedá dohodnout?
1: Já si myslím, že se nedá dohodnout s panem primátorem Hřibem, že ten je podle mě jako největší problém v tom uskupení těch Pirátů, kdy on podle mě není schopný překonat své ego a některé své názory. Ale od těch ostatních Pirátů je vidět, že ty jsou schopni nějaké diskuze a nějakých kompromisů. My jsme s Piráty jednali tuším dvakrát a ve své podstatě, ačkoliv máme třecí plochy v programu, na některé věci máme jiné názory, tak bylo vidět, že je tam jako ochota z obou stran hledat ty průniky. Takže myslím, že největší blokace v tuhle chvíli je pan primátor Hřib a myslím si, že sami Piráti moc nevědí, co s ním mají dělat, protože vlastně je potřeba asi i zmínit, že tady se nikdy nestalo v historii, jsme to analyzovali v Praze v novodobé historii po revoluci, že by primátor potom v dalším volebním období pokračoval nikoliv jako primátor, ale jako člen rady. Vždycky ten primátor konkrétně u pana Béma jednou se podařilo, že byl dvakrát primátor, jinak ten primátor vždycky skončil, vlastně odešel z té vrcholové politiky v Praze. Mm-hmm. Takže si myslím, že by bylo velmi složité vlastně nějak poskladat tu radu tak, aby tam byl primátor třeba pan Svoboda a současně třeba jeho náměstek pan Hřib. Nevím, jestli by to dokázal unést.
0: Když to řeknu velmi zjednodušeně, tak sestavení pražské vládnoucí koalice aktuálně brzdí jeden jediný člověk a jeho ego. Je to tak?
1: Dá se to tak říct, že to tak bylo na začátku. Dneska už to brzdí více faktorů, i třeba to, že udělali tu alianci s panem Čižinským, který je pro část právě Spolu, hlavně třeba si pro ODS, aspoň podle jejich výroků, naprosto nepřijatelný.
0: Pane Prokope, vy jste tedy předsedou pražského ANO, pražského organizace, tak se říká, pražské ANO. Byl se s vámi poradit Andrej Babiš, než oznámil kandidaturu na prezidenta?
1: Andrej Babiš se radil s celostátním předsednictvem, já nejsem součástí, nicméně on věděl i z médií, kde já jsem to mnohokrát deklaroval, že já vlastně Praha stojíme za ním. Já jsem říkal i v médiích otevřeně, že pro mě nejlepší kandidát na prezidenta by byl Andrej Babiš a pokud on se rozhodne, že by do toho nešel z nějakých důvodů, tak se bude hledat jiný. Takže on nemusel chodit pro podporu, protože věděl dopředu, že jí má.
0: Má šanci podle vás?
1: Já věřím, že ano, protože jsme dneska v nějaké velmi složité situaci jako celá země. Spousta občanů upínala své naděje do nové vlády, protože se říkalo, že hnutí ANO z ČSSD tady spoustu věcí dělalo špatně a dneska vlastně jsme svědky toho, že ta současná vláda, aspoň podle mého názoru, vládne podstatně hůř, vlastně nedělají prakticky nic a je potřeba, aby v čele země stál někdo, kdo nebude jenom vazalem nějakých mocnějších zemí, kdo bude se umět domluvit, bude mít jazyky, bude ty lidi znát. Pan Babiš se zná osobně s panem Macronem, jsou schopni si spolu promluvit francouzsky, nějaký jako v kuloárech a tak dále. Myslím si, že by to byla příjemná změna. Mm-hmm.
0: No a vedla se právě kolem toho uvnitř ANO nějaká diskuse, nebo to je tak, že Babiš si řekl o schválení a byl pan Babiš a už to klaplo. Jak to cvičí?
1: Posledního půl roku se vedla poměrně živá diskuze, co budeme dělat, pokud Andrej Babiš řekne, že do toho nechce jít. Mm-hmm. On měl od začátku podporu celého vedení hnutí a vlastně i byl na něj docela tlak, aby to vzal tu kandidaturu, protože jsme si neuměli představit úplně, že by to dělal někdo jiný. Takže my jsme spíše řešili nějaké plány B, kdyby on se rozhodl, že do toho nepůjde.
0: Napadlo už někoho z ANO, co bude s tím hnutím v okamžiku, když by Andrej Babiš se stal prezidentem?
1: Říkám, já nejsem v tom celostátním předsednictvu, kde se tyto otázky denně řeší, ale samozřejmě nějaké scénáře jsou. Předpokládám, že pan Babiš by asi už nemohl vykonávat funkci předsedy hnutí, že by to asi nebylo slučitelné s agendou toho úřadu, ale to jsme příliš
0: brzo. Ať to zkrátím, koho tam vidíte? Kdo je nástupce Andreje Babiševi?
1: Já určitě ne, určitě na to nespiruju. Já budu rád tady v Praze a řešit komunální politiku. Já bych neměl problém ani s
0: panem Havlíčkem. Ale víte, že se to o vás říká?
1: To se možná říká, ale zase jsem nějakým způsobem soudný. Je mi 36 let, mám nějakou kariéru před sebou, já se nikam nehrnu. Mně by se tam líbil pan Havlíček nebo paní Šilerová. Myslím si, že oba jsou na to dostatečně kompetentní, zkušení, to hnutí znají. A říkám, tohle bude nějaká debata potom, pokud by se ta kandidatura pana Babiše povedla.
0: Za 3 roky budou parlamentní volby. Teď se v té Praze úplně nedaří, protože Bůh jak to ještě dopadne. Uvažujete o přeskoku do té celostátní politiky?
1: Já o tom v tuto chvíli neuvažuji. Spousta lidí se mě na to ptá, protože jsem asi hodně mediálně vidět poslední dobou, ale mě ta poslanecká sněmovna upřímně jako minimálně zatím neláká. Prostě baví ta komunální politika, kdy vidím výsledky té práce, že postavím školu, opravím chodník. Já se bojím, že bych se v té sněmovně trošku jako unudil. Jsem takový workaholik, rád mám ty výsledky práce.
0: No. Líp se tam parkuje, než v magistrátu. Takže to je vylouč. Zatím
1: to vylučuju. Myslím si, že máme skvělé poslance v Praze. Máme Patrika Nachera, kterého bych tam rád viděl dál, Roberta Králíčka. Máme tady nějaký tým, který vlastně v té sněmovně funguje už 8 let a myslím si, že by tam měli pokračovat.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Ondřej Prokop.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitaci. Agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících, to jsem našel na internetu.

0: A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
0: A neměl berli?
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
0: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako smutečný?
0: No, jako, že to je vohavný. Jako
1: že místě pozůstalý a
0: já
1: tak.
0: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
0: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane Holče.
0: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
0: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
0: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal
0: berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
0: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
0: No to je.
1: Je?
0: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
0: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivý. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
0: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
0: Mm-hmm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: No, neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
0: No, tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
0: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
0: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
0: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
0: co?
1: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
0: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
0: Ale co?
1: Ty volby.
0: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
0: Mm-hmm. To se může stát dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
0: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
0: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
0: Máme tam si nějakou dotaci.
1: Říkají to v tom programu, že
0: není
1: podpoříme
0: to tam. Já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
0: Ksavere.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
0: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
0: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
0: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
0: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem. Co?
1: Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
0: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě

0: Je docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
1: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
0: Víte, že jsem
1: Už
0: tam žádný neviděl?
1: skoro žádný nevycházejí, tak.
0: Já se potom nedívám. Jak...
1: No.
0: No tak ale cigarety tam měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor. Revizor.
1: To
0: Představte
1: je
0: si.
1: něco, ne?
0: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, to, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej je nějaká nahrávka.
1: A mně se Xaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. To
0: No,
1: je takový lirický, ne?
0: jako vějíce je posraný.
1: Jo,
0: Jako
1: takhle,
0: vějíce.
1: jo.
0: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
1: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů, podle všeho, stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo? A
0: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
1: kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezskrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
0: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
1: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu. To
0: Myslíte?
1: jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věřej. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
0: No já nevím, já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký,
1: No.
0: kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda
1: Jo. No jo, šifr telefon.
0: Šifr
1: No.
0: telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu. Že my nemáme ty šifrované telefony.
1: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr
0: Ale kde
1: telefon.
0: se to bere?
1: Tak to zaříte někde.
0: Nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
1: To ne, to bych nedělal. To
0: No
1: bych,
0: právě.
1: já bych se bál trošku o život.
0: Proč?
1: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5, 6 mrtvejch? Já bych, víte,
0: Pane
1: já bych
0: Hoče, to
1: se bál,
0: je
1: Xavere, já bych se
0: strašný.
1: bál.
0: 5, 6 mrtvých. Taková politická strana takových hodných lidí, no.
1: Takový hodnoty samý, ne?
0: Hodnoty. Ale ne, oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
1: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne? Opravdu,
0: No a
1: co?
0: budou v opozici, no.
1: No.
0: Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já si pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse, a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten je hustý. To je lhář, Xavre.
0: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud
0: On
1: je?
0: z Brna.
1: A
0: A
1: tak to vysvětluje všechno.
0: ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
1: Ale jste odborná vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl asi.
0: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
1: dobře, dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo, to jo.
0: O Brno si Ptičnov pucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
0: No. A z které ony strany?
1: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr taky?
1: Ježišmarja.
0: Tak to do toho
1: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
0: K tomu začínám rozumět.
1: Hm. Ale on je hrozný lhář. Ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
0: To já takhle říct neumím, já, protože... Jo. No, nesuďte, pane holče.
1: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
0: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každýho člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě se... ano, ale víte, kdo Xaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Já jsem vám dopřál čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Jo, tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a tam taky občas vypnou. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte... Nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím. Já bych mu dal dokonce tělo
1: Kristovo,
0: kdybych
1: chtěl. Dobrý člověk. Co byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já bych se dal berličkou.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporuji násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem. Mm-hmm. Kvašáky mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
1: No já jsem si vzpomněl, Xaver, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi říkali, my jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování, protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to vám zůstalo.
0: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventiláčky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
1: Přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna. Kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě. No. Dost velký, pane holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No tak já... Víte, kam jiřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: to dílen. A nebo do dolů.
1: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo
1: to
0: někde?
1: Už, u nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, za ministra Grosse.
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Jste zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. Mm. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, a že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Gross se dostane do Mlín.
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošluci.
0: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová jsem, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
1: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správou
1: pod vnitrem. Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to se ale vznešený
0: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. A řekl, že svině?
0: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt?
1: Jo,
0: ty,
1: jo.
0: No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
0: nemůžu říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže... Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
0: To já nemohu říct, protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora... nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoňuji. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Víš, já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Kovadlina, ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno, takový já vím jméno. Úplně, vím přesně,
0: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel.
1: Mm-hmm.
0: A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost.
0: Názorová.
1: Tak, Xavere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltína jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem.
1: No,
0: pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Xavere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltín chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No je to děsivý.
1: No, tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj.
1: Jo, jo. A jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltín.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: jo, já myslím, že mám našlápnu to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
1: To není pravda.
0: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Foltín.
1: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltín skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že...
0: Pane Holče!
1: Jo, jo, celý ten jeho hnusný odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
0: Jindra?
1: Jindra, Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
0: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím...
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte jo, mi, jo. Že jste happy.
1: Já si chtěl říct, já budu šťastný,
0: kdykoliv
1: když to
0: začnu
1: udělali.
0: Šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba...
0: Maria Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit té zemi.
1: Sloužit, jo, jo, jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelský kverš.
0: On recitoval.
1: No, já jsem se za to, on to má, Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionýrský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak...
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
1: To říká i Babiš. A oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: On je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
0: Jo, protože on je to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: On je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak ty typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Ksavere? Protože on se teď specializuje...
0: Okay.
1: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi,
0: ještě
1: že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: Já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? Hmm? To je plukovník zavináč.
1: Tak.
0: Vyžirka.cz.
1: Jo, jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce, nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Samozřejmě. Já te... Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkář...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Symbol... Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba jezdili autem.
0: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
1: Jo, jo.
0: Na prudku,
1: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že no. Jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten váš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No tak... Zelenina.
1: Zelenina ne. Vlad.
0: Car.
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš.
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... Že
1: teď pan je...
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já jsem složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil, jak jim pojmenoval, co to je zač, ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů a když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem. stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo.
0: Není to tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Jejich samé spousta.
0: No jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdy. No.
1: Tak Savere, poslouchejte.
0: A na transparentním účtu XTV, já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Jdete kniha Řichu.
1: No jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Alena Navítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
0: Je,
1: byla vaše Věrku, premiérka, Věrka. Ksavere.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Ksavere.
0: Ještě to promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsi mi na fotografiích. Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
0: No?
1: Dagmar Kadlecová. Pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí? To je jako audience.
1: No to jo, ale...
0: No asi byla tady, nebo byl?
1: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Ksavere.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle, a co o Ksavere? Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče, do knihy Říchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální, já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No, já myslím, že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane Holče.
1: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, to je není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Ksavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu.
0: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
1: Ale víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jak mi řeknete první toto vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Jakmile toto a toto a toto? Já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto. Rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je z Čína, je takový. Co?
0: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je... To je, já zas...
1: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
0: Ale pane Holče, zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento. Zase. To ještě lepší.
1: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád?
1: Hm?
0: Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je aktuálně, CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: On má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel. U ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc, myslíte, že Pávkovi Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
1: Kolem. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale, pane Hoče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
1: Já tak.
0: Děkuju a naschledanou.
1: Naschled, Xaver.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéto, na začátek kontrolní taková milá lustrační otázka. Byla jste teď v Bance někdy a znáte svoji uhlíkovou stopu?
2: No, v Bance jsem byla, tam jsem poměrně často. Ale uhlíkovou stopu teda neznám, to se přiznám.
1: Tak si ji rychle zjistěte, protože předpokládám, že jste uvědomělou občankou, protože nedávno se medializoval takový fenomén, že se zjistilo, že banky svým klientům měří uhlíkovou stopu. A oni to vynesli ven klienti jejich, kteří si nepřejí, aby jim to někdo měřil, nějakou uhlíkovou stopu. A banky se začaly hájit tím, že to dělají jenom naopak na vyžádání těch klientů, kteří si to přejí.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuji, dobrý den. Děkuji za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnický stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že

0: Tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
1: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. A v tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
0: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
1: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
0: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
1: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. protože nechtí, aby ten

0: tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Hmm. Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
0: no,
1: nikde
0: Evropané,
1: nic?
0: A nebo Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Mm-hmm. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se, úplně nejsem jista, to je na jedné straně, na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Hmm. Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Hara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Hmm. Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude. Ale očividně,
0: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a Byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků, a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jsi zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí.
0: A býval
1: i za Joea Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám ale pocit, ale no, nerada bych
1: ho to. No.
0: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že. A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko asi by mohla jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem nejtěv, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
0: Putinem telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdárnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
0: já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Že třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení tak skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Posloucháte Radio Xaver.

0: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Andrej Babiš, kandidát, budoucí kandidát na prezidenta České republiky. Ještě to nepotvrdilo ministerstvo vnitra, tak zatím muž, který se uchází o tu kandidaturu.
1: Přesně tak.
0: Natáčíme 17. listopadu, v tuto chvíli o 1:30 odpoledne. Vy už jste podle médií byl na národní třídě a já mám pocit, že to letos bylo nějak v klidu. Čemu to přičítáte, pane Babiši?
1: Těžko říct. Bylo to v klidu, byl jsem tam s kolegy, s paní Schillerovou, s panem Havlíčkem. Přinesl jsem 33 krásných růží a zapalil jsem svíčku a dali jsme úctu těm, kteří bojovali proti tomu totalitnímu režimu. No a samozřejmě ty demonstranti, kteří tam demonstrovali a byli potom zmláceni komunistickou policií, tak je potřeba každý rok si to připomínat, tu obrovskou výhodu a změnu života, kterou ta revoluce přinesla. A hlavně my, kteří jsme žili v tom režimu, tak dobře víme, co to znamená svoboda pohybu, svoboda slova, svobodné volby, možnost podnikání a další věci, které předtím nebyly možné.
0: A co ještě dneska máte v plánu, když je to 17. listopadu?
1: Nemám v plánu, já mám nějaké schůzky, ale jinak jsem byl na ty národní a budu se dívat na televizi. Mm-hmm.
0: Proč, pane Babiši, chcete být prezidentem České republiky? Co mi nabízíte jako občanovi?
1: Tak co se nabízím, jsme sepsali do těchto novin.
0: Mm-hmm. To já bych to přesto chtěl slyšet.
1: No, tak samozřejmě, já vám nabízím to, že my jsme jediná politická strana, která, ne jediná, SPD taky, ale my máme svého kandidáta na rozdíl od pětikoalice. To znamená, že pětikoalice doporučuje pana Pavla, paní Nerudovou, pana Fischera. No a já kandiduju za hnutí ANO s tím, že jsme měli 5 kandidátů, no a nakonec jsme nějakých analýz a předpokladů jsme se rozhodli, že bych mohl mít šanci se dostat do druhého kola. No. A co vám nabízím? No tak nabízím vám moje zkušenosti. Znamená člověka, který vybudoval z nuly obrovskou firmu, která zaměstnává až 40 tisíc lidí, sídlí v Čechách. A v rámci toho budování jsem taky zachránil několik českých firm, které by jinak skončily. No a potom samozřejmě politickou kariéru ministra financí, který měl přebytkový rozpočet, který znižoval dluh, a premiéra, který 2 roky, ano, vedl Česko k prosperitě. My jsme předběhli v životní úrovni Itálii a Španělsko, jsme 9. z hlediska nějakých alebo životní úrovně v Evropské unii, bezpečná země, investovali jsme, podporovali jsme sport a tak dále. Takže a v těchto novinách píšu o tom, co jsme vlastně všechno dělali, ano. 9. nejvíc prosperující země, znížili jsme daně, které teďka někdo kritizuje, a úspory českých občanů za 2019 a 2021 stouply o 970 miliard, podporovali jsme zdravotnictví a tak dále. No ale co je nejdůležitější, je, že já vám nabízím absolutně kandidáta, kterého nikdo nemůže ovlivnit. Ano? Takže já nebudu mít žádné sponzory, žádné biznisové skupiny, žádné lobbystické skupiny. Mě bude financovat hnutí ANO, ještě musíme odpočítat ty náklady za ten obytňák. No a člověka, který má zkušenosti, který i toho prezidenta zastupoval v světě na intronizaci japonského císaře, na zasedání NATO, v OSN a tak dále. A vlastně tady jsem i v těchto novinách u prezidenta Trumpa, i s mojí paní, takže si myslím, že jsme nedělali ostudu, takže já jsem schopen vlastně tu funkci prezidenta vykonávat okamžitě. Jo? Takže tady v těch novinách píšu o tom, jak jsem na tom se zdravím, tady píšu o nadaci Agrofertu, která rozdala lidem víc než 700 milionů korun.
0: Kolik, pardon?
1: Od založení teďka bylo 10 let, tak myslím, že to víc než 700 milionů korun.
0: 700 milionů.
1: Ano, ale co je strašně důležité, pane redaktore, že já od vstupu do politiky jsem vždycky všechno sepsal. Jako ministr financí, potom jako odvolaný ministr financí, potom jako vláda 208 dní bez sociální demokracie. Tady například jsou noviny, které jsme vydali v prosinci 21. Bylo mi ctí být vaším premiérem, kde je bilance naší vlády. Sepsal jsem o tom knížky a vždycky jsem si říkal, kdyby taková ODS měla sepsat na papír, co vlastně tady pro lidi udělala od revoluce, tak já nevím, co by tam od toho napsali.
0: No ale ODS nemá svého kandidáta na prezidenta, tak to teď vynechme. Hmm. Začíná asi už ta horká kampaň, bude to trvat pár týdnů, a vypadá to, že bude ostrá. Mnozí komentátoři nebo novináři říkají, že bude i špinavá. Stojí vám to za to znovu se tímto probrodit až k té funkci?
1: Z mé strany určitě ne. Já jsem 31. října, jak jsem to oznámil, slíbil, že změním retoriku, to i dělám, že nebudu komentovat ostatné kandidáty na prezidenta, a určitě budu vést pozitivní kampaň, to znamená, říkám lidem, co bych mohl dělat jako prezident, jaké mám na to kompetence, protože ty přímé kompetence, jich tak tolik a zas tolik není. Ekonomická diplomacie, to je moje profese. Jo, to znamená pomáhat českým firmám otvírat nové trhy, hlavně v Asii nebo v Africe. A co je důležité, protože naše firmy jsou závislé hlavně od Evropské unie, tam směřuje 87% exportu. No a já jsem bohužel nestihl například zaletět do Vietnamu, kde znám prezidenta i premiéra, 100 milionový trh, takže tam by Škodovka mohla prodávat a naše strojnářské firmy a tak dále, takže by to pomohlo tým našim firmám a tam samozřejmě je to o zaměstnanosti a je to o prosperitě ty země jako takové, takže to jednoznačně, no potom tam máme Českou národní banku, kde to je přímá kompetence prezidenta, kde samozřejmě já nesouhlasím s těmi vysokými úroky, které nahrávají jenom zisky bankám a vlastně znemožňují mladým lidem si pořídit byt. Vlastně hypotéky vlastně jsou 60% dolů. Znevýhodňuje to naše firmy, protože oni konkurují v Evropě a eurozóna má 1,75 a ČNB má 7%. Ano, takže ta ČNB to je přímá kompetence. No, potom je tam nejvyšší kontrolní úřad, kde teda teďka došlo k nominaci předsedu, ale já si myslím, že tam samozřejmě to politici obsadili, jak už to mají ve zvyku, ale tam měli být odborníci, žádný politici tam neměli být a ty kompetence je potřeba rozšířit na Českou televizi, na samosprávu a tak dále, takže to jsou ty přímé věci, no ale potom samozřejmě, protože máme vládu, která se de facto nebaví s nikým, a je tady strašně moc médií, které jsou provládní a snaží se vytvářet nějaký dojem, že jak to všechno krásně funguje, tak snad, když teda pan premiér se nebaví s opozicí, tak možná, kdyby jsem se stal prezidentem, tak by se mnou mohl vést nějakou normální debatu, nejenom o Ukrajině, ale o těch ekonomických tématech.
0: Co myslíte, pane Babiši, přesně tím rozšířit kompetence na Českou televizi?
1: NKU, nejvyšší kontrolní úřad, jo, aby mohl kontrolovat Českou televizi a samosprávu. Dneska nemůže NKU kontrolovat samosprávu. No, a to jsme taky navrhovali v minulosti.
0: Řekněte mi, jak jste nesl rozhovor, který se objevil nedávno před pár dny v médiích s panem doktorem Kolářem, který neúplně k vám byl lichotivý a já jsem roky žil v tom, že vy jste si blízcí s panem Kolářem.
1: Ano. Já bych samozřejmě doporučil, aby si všichni přečetli ten rozhovor pana Koláře z roku 2014. Protože pan profesor měl v Motole v suteréně takovou místnost, kde chodili všichni a on samozřejmě je strašně šikovný doktor. Tak jsem jeden den za ním přišel a řekl jsem mu, že to přece není adekvátné jeho pověsti a jeho znalostem a teda, že by měl mít nějakou firmu a kliniku. No, takže já jsem to všechno zorganizoval, i tu firmu, i postavili tu kliniku a tak dále. Vlastně jsme to měli jako společné podnikání. No a byli jsme velice blízci jako rodiny, chodili jsme několikrát do roka na dovolené. a tak dále. No, tak mě to samozřejmě mrzí a nechci chodit do nějakých detailů. Já doporučuji si přečíst tenhle rozhovor, kde samozřejmě i Pavel Kolář mluví o tom, že léčil Václava Havla. A tady otázka, také jste si byli blízcí, myslíte si, že by tyhle dva lidé dokázali si porozumět? A on říká, bylo období, já byl u toho, kdy se Havel a Babiš potkali a myslím si, že v určitých věcech si rozuměli. Ano, to je pravda. Pavel Kolář byl můj kontakt na prezidenta Havla a byl jsem taky na jeho narozeninách jako host. A taky pan prezident Havel psal dopis Adamovi Michníkovi do Polska, kde mě podporoval jako podnikatele, takže to je pravda. Já vím, že plno lidí teďka bude křičet, že to nechtějí slyšet, no ale to, co pan profesor teď řekl, já tomu moc nerozumím, ale
0: je to předvolební záležitost?
1: Je mi to líto. To já nevím, jako, to neumím posoudit. Mm-hmm.
0: No, vy jste řekl, že budete pozitivní ke všem ostatním kandidátům, tak buďte pozitivní. Co byste řekl pozitivního o takovém panu Fischerovi třeba?
1: Ne, já jsem řekl, že povedu pozitivní kampaň. Že teda ty ostatní kandidáty nebudu ani komentovat, protože někteří se připravují dlouho. Jeden se připravuje 4 roky, jedna paní, co tam je, se připravuje 3 roky. Pro ně je to zásadní, aby uspěli. Protože samozřejmě moje největší výhoda je, že já skutečně tam jdu proto, abych v první řadě bojoval za zájmy České republiky a českých občanů. No a někteří ty kandidáti mají různé sponzory, jsou tam různé vlivové skupiny, biznisové skupiny, takže tam samozřejmě je to o něčem jiném a oni musí uspět, protože už mají nějaké ty závazky a to samozřejmě není dobře.
0: Existuje nějaký průzkum nebo analýza, jak moc do té prezidentské volby vám může zasáhnout ten soudní proces kolem Čapího hnízda?
1: Ne, tak samozřejmě ty moji kritici o tom stále mluví, že kandidují kvůli tomu, ale je to nesmysl, protože v podstatě, i kdybych uspěl, tak ten soud bude pokračovat a nemá to na to žádný vliv.
0: No ale já se ptám na něco jiného. Jestli předpokládáte, že to s tou kampaní nějak zacloumá, protože vy mluvíte s občany, jezdíte po městech, to sledují na Facebooku, tak co vám ti lidi říkají? Má to na něco vliv? A nebo říkali, my bychom vás volili, kdybyste nestál před soudem?
1: Oni se na to ptají samozřejmě, ale já jsem při tom oznámení ty kandidatury jednak řekl, že povedu pozitivní kampaň a že počítám s tou mediální štvanicí, protože v rámci toho soudu samozřejmě ty média přinášejí informaci, které jsou účelové. Jo? Veme si teďka velice aktuální článek o panu Wollnerovi z Reportéru. Každý den, když byl soud, tam chodili reportéři, aby udělali nějakou negativní reportáž. Takže samozřejmě média jsou na straně vlády, média už si vybrali asi prezidentku, takže tam je to jasné a já jsem 31. října řekl, že počítám z mediální štvanici a ta je každý den seznam zprávy, něco přinese, že stavím nějaký barák, nesmysl, ano. No a je to vidět, jak jsou ty rozhovory, informací účelové. Jo, mimochodem i ten rozhovor profesora Koláře vyšel na Seznamu, takže Seznam zprávy jednoznačně dlouhodobě antibabišovské médium. No a hlavně je zajímavé, že oni vědí dopředu, co já budu říkat, jak se budu chovat, jak budu agresivní a ty debaty a není to pravda, protože zkrátka to ani nenastane. Protože ty debaty probíhají a já tam nejsem, ale oni o mě mluví. V Romově padlo jméno Babiš 30krát. Jo, na právnické fakultě to dopadlo tak, že tam byl Prchal, nevím, proč tam byl, a zase je to o Babišovi. Takže vlastně tam ty debaty jsou o tom, že všichni jsou proti Babišovi, všichni se budou vymezovat a já chodím na debaty s lidma. Takže příští týden od 21. jedu 5 dní v kuse, budu navštěvovat zase regiony, Jihočeský kraj, Vysočina, i Severomoravský, myslím, a Jihomoravský.
0: Ostatně to, že protikandidáti mají anti-Babiš jako hlavní téma, tak to je věc, která vám přece v minulosti pomohla v těch kampaních.
1: Tak jeden kandidát původně tvrdil, že kandiduje proto, abych já vlastně se nestal prezidentem. No. No. A o tom, že já kandiduju, se rozhodlo 15. října. My jsme skutečně měli 5 kandidátů a důsledně jsme to analyzovali. Takže teďka změnili retoriku a tvrdí někteří, že tam byl za covidu nějaký chaos a tyhle nesmysly, takže je to takové málo důvěryhodné. Oni tam hlavně kandidují proto, aby vyhověli těm, kterých jsou loutky. O to jde. To jsou loutky některých vlivových a biznisových skupin a tak to zkrátka je.
0: Kterých?
1: Ne, ale to já nechci jako tady řešit. Protože byl pozitivní.
0: Pozitivní, dobře. Když jste zmínil to covidové období, připustíte, že vaše vláda v té době udělala některé věci špatně? Mělo být něco ale, jinak?
1: Samozřejmě, ale řekněme si, jak jsme začínali. V únoru, v lednu 2020 nám hlavní hygienička řekla, že nějaký virus v Číně nikdy nepřijde. Mm-hmm. Kolik bylo na zásobách státních hmotných rezerv roušek? 10 tisíc. Když jsme končili, tam bylo 160 milionů kusů zdravotnického materiálu. Hygieny, laboratoře byly zprivatizované, hygieny byly roztříštěné, nikdo to neřídil, byly tam nízké platy. My jsme vůbec nebyli na to připraveni. A samozřejmě nikdo to neznal, nikdo ten neznal a po bitvě je každý generál. Já můžu jenom říct, že my jsme s maximálním nasazením dělali všechno, aby jsme ochránili životy našich občanů. Ano, já osobně jsem bojoval za to, aby jsme koupili oxygenátory z Nového Zélandu, postele od Linetu, vakcíny, Bamlanivibab. Psali jsme všude, telefonovali jsme všude a hlavně ta vláda, když byla ta krize, tak zasedala i 24 hodin denně. Takže to byla skutečná krize, kde jsme bojovali za ochranu našich občanů a zkrátka ano, je pravda, že byli tam různí odborníci, ano, a různé návrhy. Já jsem měl v kanceláři profesora Berana a profesora Primulu, oni spolu seděli 6 let v jedné kanceláři a každý měl na to jiný názor. Když řekl Primula, že to bude 2 roky, tak jsme si říkali, no to snad není jako možné, no a de facto ve finále měl pravdu. Ano, všichni kritizovali Švédsko, že teda nedělal lockdowny, ale nikdo, a my jsme byli vlastně odkázaní na doporučení těch odborníků, profesor Chlíbek a ministerstvo zdravotnictví. A ty ministři, kteří tam byli, byli různí. Blatný byl striktně, chodil na vládu, řekl, buď to takhle bude, nebo končím. Jo? Primula dopustil nějaké debaty, protože všichni ministři lobovali za to, aby nebyl lockdown v jejich rezortech. Ano? No a Adam Vojtěch samozřejmě taky, ale ano, dneska otázka je, jak to bylo vykazováno a tak dále, ale já myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby jsme ochránili lidi a to bylo skutečně krize. To byl skutečně boj o minuty, o hodiny, sehnat vůbec ty roušky, respirátory. Dělali jsme maximum.
0: Co vám jde hlavou, pane Babiši, když třeba někde na internetu, na serverech, v diskusích se lidé vrací k tomu pojmu, který se tolikrát omílal a zní přesně Babišova drahota?
1: No tak ano, oni všichni říkají, že když bych šel do debaty s těmi kandidáty, jak tam budu reagovat. No tak se podívejte na tu debatu, myslím, že na CNN před volbami, když pan premiér Fiala mi říkal, že já mám nějakou drahotu. Já mám nějakou drahotu. No samozřejmě to nebyla Babišova drahota. Ano. Ale my jsme proti té inflaci bojovali, proto jsme zrazili v listopadu a v prosinci DPH na elektřinu, plyn a teplo z 21% na nulu a byla negativní inflace. Ano. Takže a mě tam napadal emisní povolenky a já jsem byl aktivní, já jsem psal. Ano. A já teďka neříkám, že to je Fialova drahota, já říkám, že tahle vláda vlastně zdaňuje občany inflací, protože do konce října mají o 112 miliard vyšší příjem z té inflace a tyhle peníze nechce použít, aby lidem pomohla v cenách energií. Vždyť to, co předvedli s tím windfall tax, nebo to zastropování, kterému se bránili celé léto, až konečně, a já jsem jim to říkal 18.2., že mají zastropovat. Vždyť to řešení bylo jednoduché. Měli zastropovat cenu u výrobců elektřiny, u ČEZu na 1500 korunách a všichni občané, firmy, živnostníci by jsme měli levnou elektřinu, jak to mají ve Francii nebo Portugalsku nebo v Španělsku. Oni místo toho, jim to samozřejmě vyhovuje, ta inflace, protože mají vyšší příjmy a oni se tváří, že s tím nic nemají společné, ale ono je to vlastně zdanění, to je inflační daň. A ta vláda nepomáhá, všechno trvá, mluvili o tom, že bude nějaké evropské řešení, žádné evropské řešení není, všechny členské státy se už dávno postarali o svoje firmy, nebo zaměstnavatele, nebo občany, ale jak mají naše firmy konkurovat Evropské unii, kde vyvážíme 87%, když ty ostatní mají výhodu v nízkých úrocích, a samozřejmě v cenách elektřiny, nebo mohli buď zastropovat, nebo mohli znížit DPH, například u potravin, pohonné hmoty, taky jsme to navrhovali, ale oni s námi se nebaví, nemluví s námi a potom samozřejmě to dopadá na lidi a na firmy a je to samozřejmě špatně.
0: Pane Babiši, jste jeden z lidí, o které si teď píší diváci sledující živé streamy moje na kanále Xaver Live na YouTube. Byl byste ochoten ještě před volbami přijít některou neděli večer a odpovídat na dotazy diváků?
1: Určitě. Tak já rád chodím mezi lidi, já jsem se nikdy nebál, já jsem schopen všechno vysvětlit, vždycky jsem k tomu tak přistupoval.
0: Tak vám nabídnu nějaké termíny a děkuji za to, že jste přišel, na shledanou.
1: Jo, děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Andrej Babiš.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovole.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český, já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Víte, je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, to lhář, který mu nikdo nemůže vědět.
1: Tak, ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku

0: večerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech? Mm-hmm. To jsou naši.
0: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No a počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
0: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli! Jo? No, to se tady dělá.
0: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
0: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
0: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
0: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
0: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
0: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
0: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
0: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream mm-hmm. je porážit takhle, jo?
0: Já...
1: Asi desetinásobně.
0: Já to
1: a
0: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České mm-hmm. televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. Mm-hmm. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
0: Ve středu.
1: Nebo čtvrtek.
0: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
0: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
0: No, Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bejvalej šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
0: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
1: Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No to co to řekne, jsi... to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
0: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
0: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím.
0: Konstruktivně,
1: Xavier. To vy umíte konstruktivně, já takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Ale Xavier, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář. No,
1: počkejte, bude to ta demonstrace?
0: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
0: To radši ne, oni on rád poslouchá.
1: No, je, no ne, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase já nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě, vám myslíte, neposlal?
0: Myslíte, že s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane, oči normální, čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, no to, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
0: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
0: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mm-hmm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No. No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
0: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
0: Volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
0: Já se jenom ptám.
1: No,
0: víte, vy jste asi neudělal nějaký průser.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
0: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
0: To no, je tak, asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne. Vítek ne.
0: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je choromnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
0: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Xaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no v uvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
0: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
0: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
0: to není. To už neexistuje.
1: Oh.
0: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: Tajná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
0: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
0: Xavere,
1: pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mě vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazili ty noviny, pane Holče, mě urazili, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
0: Nechci včerat. Já je dostat taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi.
0: Ne, ne. Ne, ne.
1: A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím. My jsme satirický pořad.
0: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
0: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
0: taky
1: Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3krát v Průhonicích.
0: No já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platěj si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, Xaver, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajta. Protože musím říct, že, a teď nebudu, teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patří Českého rozhlasu, že tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu to, nějakou.
0: To já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, aj, ty brusku měli rychle.
0: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně...
1: Redaktorama, víte, co tam myslím dokážou. Si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No. Pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mě vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, ta... Karin, která, to je Meghan, ne?
1: Ne. Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo? Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
0: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, to je na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
0: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni zase tolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
0: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev, jediný slovo nebylo o Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, z veškerou parádu. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rová tam narodil, co tam, to proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xaver, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, pojď krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropan, jste taky Evropan, ne?
0: Já myslím, elita, že jste.
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
0: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk. Hmm. Jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Xavre.
1: Že bychom to... Tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavre.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
1: Ale
0: podívejte
1: se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
0: Myslí to z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak.
0: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
0: Jo.
1: A za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle si dělal.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
0: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
0: jo,
1: tak nějak,
0: já
1: lidsky.
0: Taky.
1: Máte ji rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Římě nevidím.
0: Proč, pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
0: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Xavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Já nevím.
0: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Xavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Xaverovi taky.
1: To tam píše.
0: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kamuška,
0: jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanova. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla by
1: jeden by vyřízal
0: Xavere, a ten... měla by jí mít. No my, pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
0: Co? Vy?
1: No já určitě.
0: Naplňte batoh.
1: Ale klub Sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Sviní dělal sochu paní.
0: Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale já, to se dá koupit, ne?
0: Jo. A oni vám ho možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo. A pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
0: A on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
0: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste.
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No, já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafičko.
0: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafičko.
0: Fakt? Hm? Lepší?
1: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to jo.
1: A
0: zapěrní... Byste byl vždycky fančmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné Bez cenzury.
1: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
0: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo?
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbám by se mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
0: No, jasně.
1: On na to by mít čas.
0: Ale skončí kampaň. Ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne Babiš, tak aspoň Katka Konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Náš Saša?
1: No, tak máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A teď jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba.
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
0: No, že mi to líže desítku.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
0: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
0: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
0: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
0: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
0: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
0: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
0: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
0: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
0: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
0: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
0: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
0: Že vás Brňáky nejde integrovat?
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
0: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
0: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
0: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
0: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
0: Já se to umím představit. No,
1: ona ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
0: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty čtyři piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešený.
1: Tak ještě nějaký tam
0: pan Jakob. Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Laci,
0: jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
0: No, on nemá krk.
1: Jak může nemít krk, počkejte?
0: Nevím, ale nemá ho.
1: Postižený nebo
0: no, já? No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
0: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No...
1: Vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
0: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi

0: ten Blažek. No. A to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně. A nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně, když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřižek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
1: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
0: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
1: Tak on nehleděl.
0: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
1: No, tak on je smotrial.
0: To říkají naši ukrajinští přátelé.
1: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
0: teda. Obojí je to samý.
1: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
0: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
1: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
0: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
1: No, no, no.
0: Nebyl jeden bitcoin, no, nebo no. Několik desítek snad.
1: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
0: No, asi ano.
1: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně nic než ten Blažek.
0: No, to, no, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
1: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
0: Protože nemáte ten vplyv.
1: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
0: No a raduje se kdo teda?
1: No raduje se Rakušan.
0: Já se třeba neraduju vůbec.
1: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
0: za to
1: ale pozor, kdyby
0: jako
1: vám,
0: občan.
1: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
0: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
1: No.
0: Ale zatím to nevypadá.
1: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
0: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě to vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
1: To určitě.
0: De Croa zní. No.
1: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
0: No.
1: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
0: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
1: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
0: Václav P.
1: to byl.
0: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
1: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to sní.

0: Žilo.
1: Ale jak se to ví, že to není pan P?
0: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
0: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
0: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
0: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
0: No, tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
0: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
0: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
0: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
0: Bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
0: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plný ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
0: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, no, no, a zejména ta paní
0: ano,
1: de Croix.
0: Zejména.
1: Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
0: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
0: Pýcha.
1: Pýcha.
0: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
0: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
0: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
0: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
0: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
0: No to nemusíte nic chápat.
1: Měl ty bitcoiny v krabicích?
0: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
0: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
0: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
0: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
0: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
0: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
0: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
0: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní de Croix, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
0: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
0: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
0: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
0: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To bylo taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city, prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
0: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
0: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
0: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
0: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
0: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
0: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové,
0: ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
0: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho. Na
1: roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace a vy? Velmi politicky nekorektně jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
0: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
0: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou se slovy. Podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Vzdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
0: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že oni by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
0: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
0: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho. Například našich slovenských bratrů a jezdí je tam poučovat nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
0: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kde já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho a pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
0: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
0: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti?
0: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, řekne, to je čo.
0: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického. Akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, že to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každýho baví.
0: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. Říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
0: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
0: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
0: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
0: Tak projeďte si.
1: Je to žena?
0: Je to žena.
1: Žijící?
0: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
0: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
0: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, tak to pak není tak těžký.
0: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
0: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
0: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
0: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
0: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
0: Jo, ale...
1: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
0: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
0: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No. A oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
0: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
0: No.
1: To mě baví.
0: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapan Zdeněk Šarapatka, jo, doktor.
0: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
0: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
0: Psal to na sítích sociálních.
1: Na sítích píše, kde
0: no
1: to
0: co. Sice píše, má ale i ta,
1: váhu.
0: No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodný kluk.
0: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
0: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
0: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
0: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
1: To je dobrý jako na tu stranu.
0: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A co jim do toho dala, nevíte?
0: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo.

0: bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Se jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. No. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj. Tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
0: No, ale já nevím, kukido. Já se nedívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
0: Já se dívám na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak... Teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kukido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: že já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na pověst? No, musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě?
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mně se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu k benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to
0: budu
1: jde.
0: Budu říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Xaver najdete na play.cz.
1: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by sem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa, tuž to je trefa, tuž to je gol, tuž to je drama, takový fláma, ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili, a pytláka hajnem, a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknuty,

0: od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Trump přesmluvčí sejmul velká média, ta brblají, ale nic nezmůžou. Tak vidíš v tom určitý revanč, odplatu, mstu? A nebo je to prostě reakce na současné mediální dění, na to, jak se média promění?
2: Já bych to takhle neinterpretoval. Ty víš, že jsem dělal tiskovýho mluvčího.
1: Vím.
2: Já jsem byl...
1: A to už je hodně dávno.
2: Klausových vlád. Já jsem byl Klausem, já jsem nebyl jmenovaný, to tedy Klaus nechtěl. Ale tak si vzal mě, tam našel někde na chodbě, prostě, jak jsem udělal tiskového mluvčího. A to je vlastně docela důležitá profese. A tahle ta mladá slečna, on je 27, tam paní, tak ta opravdu jako do toho vtrhla s velkým ajfrem. A ten tiskový totiž mluvčí, jako on nemá být advokát svého šéfa. On nemá být ani zase na druhou stranu advokát těch novinářů. Jeho role je přesně někde mezi. Jo. Že on prostě má být lojální ke svému šéfovi, má mu rozumět, co on dělá, co on myslí, co udělá popřípadě. A potom to nějakým způsobem překládat těm novinářům do jejich jazyka a popřípadě pomoct zase od novinářů přenést vlastně tu zpětnou vazbu k tomu svému šéfovi. A to je úkol vlastně tiskového mluvčího. A já myslím, že tohle ona přesně bude dělat, protože je to profík. Jo. A tohle vlastně, když jsem se optikou jí podíval na naší scénu, když se podíváš, co tady je za tiskový mluvčí, tak buď jsou to hezký tvářičky, které jako opakují věci, které prostě se naučili a tak jako to odehrajou a je to úplně jedno, jako co říkají, a nebo jsou to takový ty zákulisní myši, nebudu jmenovat, u koho třeba jako jsou, a ty tam něco dělají a něco tam kutají a nelezou jako moc na veřejnost, nevím, jaký kredit mají u novinářů, a ty jsou zákulisní. A pak jsou ty, jako byl třeba Ovčáček, který měl zase pocit, že musí bránit toho svého šéfa. A to taky jako není úplně dobře, protože on není jeho jakoby advokát venku. On má být prostě jako ten middleman, který prostě vždycky to dostává z obou stran, ale ten fackovací panák, to je potom ten tiskový mluvčí. A ona tam lítla, a ona jako řekla, tak co bude dělat, co nebude dělat, že ty velký média to tady nemají jako na furt, že tak chce taky vlastně i ty influencery a vlastně ty relevantní hráče. No moc se mi to líbí.
1: Ty jsi říkal, že mluvčí má být někde jakoby mezi těmi novináři a tím svým šéfem, ale otázkou je, jestli stejně tu jeho roli vnímá ten šéf. Není šéf, který očekává, že ho ten mluvčí bude bránit, bude se ho zastřát.
2: Říkáš, moc hezky nevnímá, a to je vlastně taky největší úskalí i toho profese toho tiskového, aby pořád tady přitom i ten jeho šéf mu věřil. Jo?

0: díky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
3: Ahoj, Xavier.
2: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
3: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotačením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
2: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
3: Ano.
2: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
3: A pili.
2: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
3: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
2: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
3: Vím to samozřejmě.
2: A to bylo promyšleno.
3: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
2: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
3: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
2: Ani tuto zkušenost nemám.
3: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
2: Nevím.
3: Aby měl komu radit.
2: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
3: Proč?
2: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc.

0: aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je totéž, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penová vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
0: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věc,

0: A to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
0: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
0: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, takže to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
0: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
0: opozice.
1: No, opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
0: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože Každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
0: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
0: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
0: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
0: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
0: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádali, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
0: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
0: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
0: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem, Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
0: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
0: ODS?
1: Ano.
0: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
0: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
0: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: jo, když tam jel z Ameriky, nebo kdo tam byl teď, že se domluvili, že nebudou lítat rakety, ty dvě strany. Neboli přes koho se to domlouvá? Kdo s kým vyjednává? Tak oni mají nějakého ruského paříka a amerického?
1: Mají. A ono se vyjednává vlastně pořád. Úplně první dohodu, kterou...
0: Kde se dítili? Kde volají si nebo oni na se, Skypeu nebo...
1: No, málo kdo to ví, ale například ve Švýcarsku probíhají tyto platformy. Existuje dokonce hlavní vyjednávač švýcarské vlády, který organizuje mezinárodní vyjednávání. A to se dělá tak, že se vždycky pronajme nějaký hotel, vlastně o tom nikdo neví. Uzavřou se tam tři patra. Máte jedno patro, ve kterém je, budeme jim říkat třeba Rusové, máte mezi patro, které je neutrální, a máte další patro nad tím, kde se třeba nacházejí zástupci Spojených států nebo
0: NATO. No a Rusové, nebo NATO. Ne, nebo...
1: A pak se scházejí po celý týden třeba a diskutují o tom vlastně, co si mohou směnit a kde si mohou vyjít vstříc. Protože vy musíte uzavřít několik stěžejních dohod. Ta první například je, že nenarušíte plynovody, ropovody a podobné věci. Všimněte si, že vlastně na Ukrajině tady tato vedení nikdo neodstřeluje. Že my jsme měli ten incident v tom moři, ale jinak se to hlídá, aby se tomu nic nestalo. Vy musíte dál zajistit ale dodávky, například surovin, potravin, všechny tyhle ty věci. Protože když byste je zablokoval a například už neproudilo obilí do Afriky, tak by se nám mohlo stát, že tam vypukne obrovský hladomor a vznikne nám nějaký celosvětový konflikt díky tomu, že ty lidi prostě mají hlad.
0: A to oni si umí říct mezi sebou.
1: A třetí věc je samozřejmě, že vy si běžně vyměňujete zajatce mezi sebou. Protože tam máte svoje zájmy, vy nepotřebujete, aby ruská strana držela ukrajinské nebo americké nebo německé nebo kohokoliv prostě lidi tam zajetí a získávala z nich informace. A úplně obráceně, Rusové nechtějí, aby jejich zajatí vojáci, důstojníci, ale třeba i špioni, byli někde vyslýchaní někým, kdo patří pod NATO, protože NATO je podle doktriny Ruské federace její úhlavní nepřítel. A ta vyjednávání probíhají. Ale taková ta představa, že by někdo dneska vyjednával o míru, tak to se vůbec neděje. Vyjednává se o vlivu, moci, zajištění ekonomiky a o penězích.
0: Kdo to je, pane Paříku? Co to jsou najmuté firmy nebo najmutí, rozumíte, najmučí milíka, řeknu, tady máš takový úkol, jeď tam, anebo je to někdo z těch ministrů? Co to je za lidi?
1: Jsou to většinou buď diplomati, kteří mají ale dlouhodobé vazby v těch zemích, to znamená na druhé straně k ním si někdo už vybudoval důvěru a ví, že s nima dohoda platí a že umí držet slovo. A nebo to jsou bývalí politici. Protože Vladimír Putin je například ochotný se bavit s Angelou Merkel, Vladimír Putin je ochotný bavit se s Gerhardem Schröderem, on ty lidi respektuje a on jim důvěřuje. A ono to spoustu lidí překvapí, ale Gerhard Schröder patří skutečně mezi velmi dobré mezinárodní politické vyjednavače. A pokaždé, když jsme měli nějaké problémy, například s Ruskou federací, tak a nezvládli to politici Evropské unie, protože se velmi často neumíme chovat před těma kamerama, tak tam posílali Gerharda Schrödera, který byl schopný s tím Putinem se dohodnout. A stejně tak se s ním uměla domluvit Angela Merklová. My totiž děláme jednu velkou chybu. My si pleteme vyjednávání s nějakou mediální prezencí a vyhrožováním, ukazováním svalů anebo nového sestřihu od kadeřníka. Když vyjednáváte v takovéhle mezinárodní situaci, kdy je konflikt a umírají lidé, tak vy musíte být velmi tvrdý a nekompromisní vyjednavač za zavřenými dveřmi, když se s tím člověkem bavíte. Ale musíte na veřejnosti k němu přistupovat jako s respektem. Já teď neříkám, že mu vycházíte vstříc nebo že ho chválíte. Ale není možné, abyste toho člověka ve veřejném prostoru urážel. Protože ona to samozřejmě musí reagovat. A byť se nám to nelíbí. A často můžeme říct, že prostě si to zaslouží kterákoliv z těch stran, tak přesto ten, kdo vyjednává, tak nemůže prostě urážet ty lidi, protože oni se s ním nebudou chtít bavit.
2: Celý rozhovor si můžete pustit na YouTube. Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. There's just a hint

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Dotace obecně nenávidíte, ne?
2: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
1: To je jiná kapitola.
2: Říkám jinak, skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
1: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
2: Na zastropování ceny elektrické
1: energie? Zastropování
2: ceny. Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
1: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá. Protože on má ty složenky. Rozumíte
2: ano.
1: mi?
2: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle, protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma, ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
1: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za 2pokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
2: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Markéto, dneska točíme v zimě, mimochodem, ale musím se vás zeptat, máte doma kamna nebo krb, kde topíte dřevem?
2: Mám krb. Mám krb a používám ho ráda a používám ho často a samozřejmě v něm topím dřevem. Což není moc dobrá zpráva pro mě.
1: Není, tak si ještě dneska zatopte, udělejte si to hezký doma a už chystejte velký zástrčky s elektřinou, protože Evropská komise má pro nás další skvělý plán, a sice, že i normální krby na dříví, kamna na vytápění chat a bytů a domů budeme muset zapojovat do elektřiny, aby prostě dříví odhořelo hezky, hezky zeleně a ekologicky správně.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám.
4: All my music.
0: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnicko kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka tohohle toho, půlka tohohle, téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal, takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl. Jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory.

0: A najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež, tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten, nebo tak bych si vysníval, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky. No, já bych
1: že by
0: skoro,
1: byl z Brna?
0: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní.
1: Mm-hmm. Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
0: Já, tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně

0: 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
1: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
0: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
1: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
0: ale
1: pozorně
0: diskutuju. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuju. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu 80 let od konce druhé světové války.
1: Ano, A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
0: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
1: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
0: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
1: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště, k zavere. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
0: Nerudové.
1: Nerudové z té byl, já myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné super jméno, ale nebudu analyzovat.
0: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
1: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí.
0: Mm-hmm. Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
1: Ano.
0: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
1: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
0: Chcete ještě ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
1: jsem
0: to.
1: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
0: Chybí vám ten druhý.
1: To je velmi...
0: Pochopil jsem
1: velmi,
0: to, pane prezidente.
1: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano, ano, ano.
0: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
1: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
0: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
1: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti. Mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
0: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové a že válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
1: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
0: 2002 určitě ne.
1: Ano, 2002. Ano,
0: 22.
1: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
0: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
1: určitě.
0: A jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
1: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
0: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiné.
1: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
0: Při přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
1: No, to
0: je to Donald Trump?
1: Optimisté.
0: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
1: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
0: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
1: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
0: 14, myslím.
1: Ne? Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
0: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
1: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
0: Představili lídry například.
1: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně...
0: Dnes SPD, tak i jinou.
1: SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
0: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
1: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit, no fakt nevím.
0: Masnota, neboli tuk, je nositel chuti, to oba dva víme určitě. No. No, dobře, já, tak si to necháme.
1: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
0: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
1: Já se taky těším. Ano, moc.
0: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

když bylo poledne. Z rádia šeptal hlas, potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je, vinný i nevinný, jednou každého dostane. Mý hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, tvý hodin tik-tak,

točí se postavy. Pražského orloje smějou se tik-tak, tik-tak, tik-tak, mračí se tik-tak, tik-tak, tik-tak, šklebí se tik-tak.

Půlku mám za sebou. Kdo ví, kdy dobí mých hodin, tik tak tik tak tik tak tvých hodin, tik tak tik tak tik tak našich hodin, tik tak tik tak tik tak vašich hodin, tik tak.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu kraky, domovenkou Čekoslovakia. Silvej, Silver B, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu i hojínky záhuby. Právě sled, bílý květ, noc je protržená obálka, už se k lesu snáší valčík, švarc a opálka. Horečně se potí záda a ruka už stengan skládá, Mercedes se blíží od břežák. Pak ožehne výbuch z dola, pyšný profil protektora, s kletbou gabčí odhazuje zbraň. Silvej, Silver B, Véčkem zdraví, ruka z paluby, šlapou bačkůrky strany.

čtvrté a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silve A, Silve B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: z Věny Stenganů doráží. Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silver, silver beat, od Věny Stenganů doráží. Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Silver, Radio Xaver. Silver beat.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci?
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, vůbec, nechci vůbec. Naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych jí v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá

0: Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo.
0: No.
1: To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
0: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
0: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva, a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
0: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No, já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
0: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
0: Jo?
1: Já přijdu. Jo? Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
0: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem, a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli 3. nebo 4. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení.
0: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno. No Fialovi, jo, to chápu. Ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale... Doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
0: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
0: No, jasně.
1: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
0: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi, ne?
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?

0: Já nepřeju Ukrajině
1: Tak.
0: špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par
0: No,
1: excellence.
0: já v tomhle jsem vděčný za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal jsi, co se
0: Počkej,
1: říkal,
0: já,
1: a
0: pan...
1: že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry, rozumíš, tím ho vtáhli do hry. A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka
1: Jo,
0: ukrajinskou
1: ukrajinskou vlaječku.
0: vlajičku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vracím, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. A
1: No.
0: to ještě s co nejvyšší přidanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%
1: A možná ani to ne.
0: a možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přidanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v uvozovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
0: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám dávíře do toho a to vovku trošku.
1: Přímo a to vovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
0: No,
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl...
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl... ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
1: Zdravím tě, Ksaveru.
0: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
1: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
0: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
1: A konec konců i Krampolovi.
0: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
1: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
0: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
1: Dobře.
0: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
1: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
0: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
1: Samozřejmě, že ne.
0: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
1: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
0: Ty si myslíš...
1: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
0: ano,
1: jako
0: doufám,
1: prognózu.
0: Ano, ano.
1: Jako, nikoli jako prognózu.
0: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
1: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umím, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
0: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
1: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
0: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
1: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udala si 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
0: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
1: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
0: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
1: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
0: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
1: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
0: Nechtěla. Nakonec se spojila.
1: Nakonec se spojila, měli rozum.
0: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
1: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze. Pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
0: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
0: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou a samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
0: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
1: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
0: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
1: A Čínu.
0: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
1: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
0: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska, Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
1: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
0: Do 8. to je tento pátek.
1: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
0: No, co se může stát po 8. srpnu?
1: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
0: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vitkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
0: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uh-huh.
0: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: Teď mluvíš o kom?
0: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej, že to já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
0: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
0: Oho.
1: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
0: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Radio Xaver.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr safián.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Či?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mhm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně.
1: Víte? Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Pane, na Masaryčce to bylo, jo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno. Takže
1: ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
1: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No a jak se tomu postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno?
1: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Ta, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Za Prapět. Jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám úkol, ani to, oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No, no, no, no, no. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si

0: nedívá na českou televizi.
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
0: No jasně.
1: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Je to příšerný, ale já to tomu, to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opadu triumf vůle Petra Fialy. Protože
0: ale
1: tohle dokázat...
0: schválně někdo ne.
1: Co?
0: To mu dělá schválně někdo ne.
1: No, Rakušan.
0: Rakušan.
1: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
0: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér?
0: Premiér.
1: Nevíte, jak jsme...
0: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
1: Jo.
0: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
1: Pojďte, mě by...
0: já bych tam nejel, pan
1: Jak, když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
0: Těžko vysvětluje.
1: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k této i době, kdy se tady přepisují dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrej hráč, no.
0: Jo? Něco jako paní Nerudová?
1: No to ne, tak to je blbuše, ne?
0: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
1: Ale hloupá.
0: To nevím. Hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
1: No, jasně, ale
0: že Maďarsko... Lišák tam nejel.
1: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
0: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
1: no tak
0: čekal...
1: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
0: No ne, ale teď se snaží...
1: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
0: Nemohl, jo.
1: No,
0: no a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
1: To byl, no jasně.
0: Byl, jo.
1: No, jasně.
0: Dostal vízum, jo.
1: dostal vízum, jo. Jo?
0: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
1: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
1: To je borec, co? Pojďte se na ně.
0: No.
1: Ten já, plán, co? Ten,
0: já
1: vidíte
0: jsem,
1: to?
0: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
1: Já myslel tady s panem Foltým.
0: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že
1: no, Ksever, jasně.
0: To tam je, jakože ta podoba i na
1: člověka
0: neštěstí.
1: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
0: No tak
1: neposlali ho sem?
0: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
1: To se může, Ksever, ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
0: Já víte, nevím, to je takový ale nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale, tady náš.
1: Víte,
0: ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
1: Dočet, že normálně do takového programu

0: vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou, si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno. To
0: Tak
1: jste
0: to jsem
1: ještě
0: nevěděl.
1: nevěděl,
0: Ne.
1: to se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
0: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlomíní, nebo jak se jmenuje.
0: Počkejte, no jo, dobře, tak ty
1: A
0: se...
1: ten zvoní prej.
0: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
0: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu dozimetr.
1: No jo, tak
0: To
1: je to těžký, jako musíte.
0: já je to, ale
1: Chtějí spravedlnost, pane
0: ten
1: holče.
0: Vítek je borec, já, ten Vítek je borec.
1: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
0: No to já se
1: I
0: divit
1: když oni,
0: nechci.
1: i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
0: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
0: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
0: Já vím, já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání, jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
0: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
0: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne,
0: Jste...
1: tak to je fóry pro fanšmekry.
0: Je, tak vy děláte humor pro
1: Ne, ne, ne, já
0: fanšmekry.
1: nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
0: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
0: Co?
1: no, no.
0: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
0: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
0: A na plukovníka.
1: Ale on je
0: Je
1: dobrý.
0: skvělé, je skvělé. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat déle než půl roku,
1: A
0: moje
1: jak to?
0: angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
0: A ty hodnoty moc přeci jenom.
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já
0: Jo,
1: nevím,
0: jo,
1: já
0: jo.
1: nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí
0: No,
1: sám?
0: má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný než vysoká šajba vojenská se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní,
1: Já
0: Savera.
1: teda, no to váš klub
0: No.
1: sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
0: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
0: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky,
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne
0: komunikační karty, Savere,
1: trouba, no to je,
0: komunikační
1: a to je
0: karty.
1: nesmysl, no. Ale úspěch,
0: Mě to
1: matatelný úspěch,
0: mě
1: je
0: baví
1: třeba,
0: ta, podle mě jede satiru ten člověk.
1: je to možný,
0: No.
1: je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, toto
0: Takže
1: ještě
0: ne u
1: ve...
0: sáma, ale i jo.
1: No, no, no, no, no. Ale pane holče, my jsme nějak přišli velkoryse a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne? Má nějaký divný jméno, nějaký člověk,
0: Není
1: Dovhomilia.
0: to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
0: Já si myslím, že by to mohl být on. No
1: Já
0: asi se šatí u Gucciho, ne?
1: u Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
0: Taková trošku
1: Tak
0: drahá značka
1: já šiju
0: italská.
1: u mistra Meity.
0: Jo, tak vy jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Meita je víc než Gucci, ne?
0: To jasně.
1: Tak jasný. To je klan Gucci je film, ne?
0: Taky, dobrý.
1: No, tak to se díval, to mě nebavilo.
0: Jo? Hm?
1: Jo? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
0: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvony kroků.
0: Mm-hmm.
1: V Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
0: Jako zvonit, jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
0: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
0: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
0: no.
1: Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
0: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
0: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
0: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
0: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
0: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
0: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
0: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
0: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
0: Říkal jo, jsem jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
0: po celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
0: Tak se na ně podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
0: tak, jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
0: Nevím, že jste vážená, jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
0: Tak.
1: Tak, tak aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se vám, to už jsme tady probírali. A víme to ze zdrojů velmi blízkých.
0: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
0: No nebuďte slušnej.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
0: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
1: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
0: ono přejel normálně tím
1: Turek
0: Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
0: No.
1: Knedlík, ministr... Knedlík je hrozně ponižující.
0: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje, ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
0: No. A já to říkám,
1: prostě...
0: a Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No,
0: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
0: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No tak, jasně, pane Holče.
0: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
0: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec.
1: Mm-hmm.
0: A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
0: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to...
0: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční jak chovají.
1: No formálně.
0: No, diplomacie není úplně formální. Jako, že jo?
1: No, ne, tak
0: že to si to potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Ale říkajte mu knedlík.
0: Teď je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane Holče. Já na
0: tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
0: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný. Když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
0: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
0: No.
1: Já jsem knedlíček.
0: Vidíte.
1: Ale játrově aspoň.
0: Nok.
1: Nok, nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
0: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
0: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
0: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
0: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
0: No. Že vlbuše?
1: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
0: Já jsem, Ksavere, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to je
0: nálepkuju. Nedlík, blbuše.
1: Tak...
0: Já to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský? Vlastík?
0: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše. Tady se musí psat
0: jednoho... Jasně, Jan Lipavský.
1: Honza?
0: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
0: Já nevím. Nebo na... Tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
0: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc jako, ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
0: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
0: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
0: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
0: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
0: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
0: No tak víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, ale já bych byl opatrný.
0: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
0: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Ksavere?
1: Kaž to tady možný.
0: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
0: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
0: No, říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím,
0: ředitel.
1: Železný.
0: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
0: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, tak mě už se to asi netýká.
0: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
0: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
0: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku už.
0: Jo. Alena Davídková, na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako nešifrovaný je fakt dobrý.
0: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
0: A pan Ksaver má super
1: účest.
0: Hostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoubky.
0: Z té jedničky. To vám
1: jo.
0: Nosí Marcela, ne?
1: Co?
0: Jednoubky.
1: Marcela mi nosí, tak ano, nosí, dá se tak
0: říct, už několika,
1: takzvané utopence.
0: Jo. Tomáš Sová, Wilsonova 920, na odchodné platy pro generálního ředitele ČT, Xaver, já jsem se vám dočetl, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
0: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
0: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
0: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
0: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
1: já,
0: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
0: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
0: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
0: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
0: Jo. Alena Davídková na Vilzonku od Azalky, Naděžda Formánková, Vilzonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
0: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávr, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
0: Volební kampaň?
1: Protože teď.
0: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
0: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
0: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: drzej není vůbec.
0: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam?
0: Jdete
1: šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: Ok. Tak a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Vtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
1: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
0: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vozonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
1: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
0: A nedostal,
1: tu listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
0: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
1: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
0: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
0: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
0: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
1: Tohle je geniální, to se může stát opravdu jedině za Petra Pavla, jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle a tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
0: zde přítomný,
1: těžil prostě ČVUT, za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT. No a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala. Kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
0: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
1: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
0: Jak myslíš, že to dopadne?
1: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
0: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
1: Ne, ne.
0: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
1: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
0: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra. Říkal, že jsme v Číně vyřízený. Že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
1: Ten to ví, bohužel, velmi dobře, na vlastní kůži.
0: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii. Brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
1: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
0: No a stát se má připojit k žalobě Nejříkovského.
1: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
0: A časová osa?
1: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
0: To je taky taková zpráva.
1: Jo, je to. Je to.
0: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
1: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
0: Ne, neviděla.
1: To se sušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
0: To si pustím.
1: To si pustím.
0: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
1: To jenom, promiň, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
0: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
1: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
0: No ale jedno euro tady chtějí.
1: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
0: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
1: To je vlastně pokračování satiry.
0: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž míru, kdy jsme za ty 3,5 roku byli. Tak máme to platit?
1: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak
0: Uděláme
1: F-35.
0: Ameriku great again.
1: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
0: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, je ta otázka.
1: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čili to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to, ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
0: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce, už máme 19. balík.
1: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
0: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
1: To myslím, že ne, ani já jsem to nevěděl, to jsem neměl ani říkat, ještě víc naštu.
0: Co jsi neměl
1: No,
0: vědět?
1: že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
0: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
1: A nebo máme i na Ukrajinu, hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
0: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, zavolal Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
1: A
0: Omlouvám
1: jasně,
0: se,
1: Putinovi.
0: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
1: No, má Eva
0: Komentuješ.
1: Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád. A mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu teď.
0: Vnímal jsi to jako ponížení?
1: No, bylo to jednoznačné ponížení, tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní, my se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Jsme se blížili vlastně Americe a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
0: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
1: Já nevím, ale
0: to bylo děsivě.
1: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
0: nula sem, nula tam.
1: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
0: A měl tam i Ursulu, neměl?
1: No, zas musíme říct...
0: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
1: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
0: Až tak?
1: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
0: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
1: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
0: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
1: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme. Samozřejmě ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které jiné okupuje Rusko.
0: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
1: Já taky, díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Hraje vám Radio Xaver.
4: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
1: No tak stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
4: Ale no komunistka, no.
1: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
4: Co je Bobina?
1: Jana Bobošíková.
4: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina. Paní Bobošíková.
1: Krajskou lídrní taky.
4: Ano.
1: No a trošku mě vyděsilo, když tam Vidlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
4: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
1: A tak oni hrajou vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
4: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na Severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
1: No.
4: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
1: Ani tak ona, ne, je tak ta, počkejte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
4: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí, mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
1: Ježišmarja.
4: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého...
1: To není sládek sukní.
4: Samozřejmě,
1: sládek,
4: že je.
1: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teátr. Tady ta, počkejte, víte, co je...
4: Ten je taky o teátr.
1: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.

0: Svoboda je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Cyril Svoboda je někdejší ministr vnitra, zahraničí a také předseda Lidovců a dnes stále člen Lidovců, protože posledně, když jsme spolu mluvili, tak bylo, se připravovalo rozhodování o vašem vyloučení. Tak jste stále Lidovcem?
1: Ano, nikdo mi nevyloučil, ani se nakonec návrh na celostátní úrovni neprojednával.
0: Tak a dostal jste nějaké pokárání nebo nějakou zpětnou vazbu,
1: zdvižený
0: prst?
1: Dostal jsem dopis, abych dodržoval nějaké usnesení z dubna 2021, které já si nepamatuju a nevím, kdo si ho pamatuje, takže to je všechno, je to tak jako do bahna to došlo. To se zadrhlo někde a jsou všichni rádi, že jsou od toho pryč.
0: A víte, co v tom usnesení, co máte vlastně dodržovat?
1: Pokud si pamatuju, tak tam je výzva, abych přestal veřejně vystupovat.
0: Jo. No.
1: To je tak. Demokratické rozhodnutí, které říká, nesmíš mluvit veřejně, no tak. Ale pokud si pamatuju, já zase vše na usnesení nenosím v hlavě.
0: Dobře, takže jste se rozhodl nedodržovat to usnesení tím, že jste třeba dnes tady.
1: Ano, no protože zase na rozdíl od jiných znám listinu základních práv a svobod a tam se dovídám, že každý může své myšlenky šířit volně, přijímat, takže máme svobodu slova, takže proč ne?
0: Myslíte, že ta vaše kauza poškodila KDU-ČSL, jestli ještě více poškodit lze, že jí to ublížilo?
1: Ta kauza, těžko, řekněme, moje chování nemohlo poškodit, protože já jsem úplně mimo hlavní strukturu. To, že Lidová strana je stále pod 5%, pohybuje se někde mezi 2-3%, za to nesou odpovědnost vedení strany. Ti, kteří dneska vedou, to, co poškodilo stranu, je to, že se najednou rozhodli, že budou vylučovat někoho pro názor. A já jsem tady chodil po Praze, dokonce lidi troubili a mávali a říkali drž se, dokonce v plaveckém stadiu v Podolí přestali hrát vodní polo a zdravili a říkali jako držte se. Takže je to tak, že mě to paradoxně pomohlo a uškodilo to straně, protože lidi jsou citliví na to, když strana vylučuje někoho pro názor.
0: Takže Lidovcem jste zůstal a jste hrdým Lidovcem?
1: No, protože jsem na rozdíl od možná některých, já nevím, já někomu nechci se do svědomí, člen KDU-ČSL s přesvědčením. Strana mi dala hodně a já jsem taky dal něco se straně, takže já kdybych odešel, no tak přiznám všechno a to neudělám, takže že bych nějakou chybu, takže já jsem stále s přesvědčením členem.

0: levé strany jsem někde úplně dole, tu a tam tu na schůzi a tak. No.
1: No ale jste hrdý na no, současnou stranu
0: no, to a ne, to ne.
1: Na to, co dělá, kam spěje po eurovolbách s výsledkem v eurovoleb, kdy se nepodařilo obhájit dva mandáty, zůstal vám jeden, sám jste zmiňoval volební preference.
0: Tak dva faktory mě úplně děsí. Jo. První věc je, že předseda strany řekne, když nebudeme mít dva mandáty, odstoupím. Nemáme dva mandáty a on zase říká, no ale já jsem řekl nějaké další podmínky a zůstávám. Tohle to je lidem nesympatický. Tak to neměl Marian Jurečka říkat, že odejde, bude-li méně než dva mandáty, ale je méně než dva mandáty a on neodešel.
1: A neřekl on, že zváží to, že ale to září jsou, nebo v září, v říjnu už nebude znovu.
0: Víte, řeči o zvažování, to nechte někde.
1: Čili měl hned odstoupit, říct,
0: no jistě, to je jediné řešení, je okamžitě reagovat. Nebo jsem četl rozhovor Marka Výborného, který říká, že problém je v tom, že strana by měla mít vnitřní větší disciplínu. Najděte mi voliče, který zajímá, jak je to u motoristů, nebo u přísahy, nebo v ANO, jak to tam vypadá vevnitř. To je všem úplně jedno. Lidi chtějí jinou politiku a je potřeba opravdu dramaticky změnit kurz strany. A já bych doporučoval našim lidům, ať se čtou evropské noviny, ať se čtou, co se děje ve Francii, v Německu, co se teď děje v Holandsku, ať se to přečtou. Ať nevěří mě, ale ať se přečtou to, co se tam děje a dovědí se, že se mění dramaticky atmosféra všude a to přijde i k nám.
1: Vy jste zmiňoval Marka Výborného, ten dokonce ten výsledek eurovoleb nepovažuje za takový neúspěch, protože říkal, že v minulých volbách jste těsně získali ten druhý europoslanecký mandát, teď jste ho těsně prý nezískali, tak byly eurovolby průšvihem pro KDU ČSL nebo nebyly?
0: No byly, protože jsme ztratili mandát a myslíte, že voliče trápí, jestli jsme těsně získali nebo těsně prohráli. Taky vyhrajete v nějakém závodě o vteřinu nebo prohrajete o dvě vteřiny, no ale bere se vítězství nebo prohra, nikdo neměří čas. To znamená, jestli žijí v této iluzi, tak žijou v úplně umělém světě, který je dramaticky vzdálen tomu, jak vypadá reálný život.
1: Váš lidovecký kolega pan Čunek říká, že to, že pan Jurečka neodstoupil, vlastně jenom protahuje tu dobu do nějakého restartu. S tím byste souhlasil?
0: No ano, ale čím to bude déle trvat, tím to bude hůře, protože tím bude to zase méně času před příštími volbami. Na restart potřebujete víc času, potřebujete jet do všech regionů, potřebujete pozbudit lidi. Saka to, co dělá jak předseda Jurečka, tak Marek Výborný a samozřejmě Hladík, to vůbec jako to nemá smysl o tom moc diskutovat, tak ty všichni vedou tu stranu do regionální úrovně. Pokud ji povedou tak, jak ji vedou, tak budeme dobří někde v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském a já nevím, Pardubicích a to je všechno, tím to asi skončí a zůstaneme regionální stranou a můžeme si podat ruku ze sociálními demokraty a říkat, děláme to, co oni.
1: No dobře, ale je vůbec možné teď se rozjet do krajů, udělat nějaký ten restart a i když jste stále vlastně součástí koalice Spolu?
0: Nemusí přijít někdo, kdo řekne, ne, jdeme odtud, jdeme jste. Buď tu koalici nově definujeme, nebo vystupujeme a jedeme na sebe, protože kdybychom byli už teď sami, tak ten jeden mandát do evropských voleb máme taky, ale měli bychom jako samostatná strana. Zkrátka je potřeba uchovat stranu, protože myšlenka, já jsem si původně myslel, že by to taky bylo možné udělat slučovací sjezd z ODS, tak teď se mi zdá, že to úplně dobré není, protože v regionech to lidi řeknou, že ne. Takže on to nemá řešení. No a jestli ta strana se nemá stát regionální stranou, no tak je potřeba teď udělat radikální krok a to změnit kurz a to dramaticky. A to také znamená ale úplnou obnovu lidí. Ukazuje se, že čtu rozhovory s místopředsedy a s předsedou, tak říkám, nejste toho schopni. Tak to uvolněte, ať přijde někdo jiný a postaví to znovu.
1: Tomu se dostaneme, vy jste zmiňoval, buď koalici Spolu úplně opustit, anebo ji znovu definovat. Jak byste ji znovu definoval?
0: No musel by se říct, že se mění za prvé politika k důchodcům, za druhé mění se politika k migraci, za třetí musí se najít také odvaha hledat i alternativní řešení k Ukrajině, vedle podpory Ukrajiny také hledat ještě řešení, které je alternativní, protože například možná budoucí premiér Francie Jordan Bordela například říká, že Francie bude podporovat Ukrajinu, pokud to nepovede k eskalaci napětí s Ruskem. Takhle už mluví Evropa. Takže a my tu realitu musíme vnímat, že taková je, a tohle to slyší voliči a chtějí tento kurz.
1: Čili taková ta nekritická podpora Ukrajiny je špatně, ale neumím si představit, jak by to lidovci vyjednali s premiérem Fialou, který je opravdu ten nekritickým podporovatelem
0: Ukrajiny.
1: Já nemyslím
0: nekritickým, máme pořád podporovat Ukrajinu, posílat zbraně, podporovat vojenským, v tom není nejmenší pochyb, jo, to je jasné. Ale zároveň se musí říct, nezapomeňte ještě na řešení nějaké diplomatické. Jednejte s ostatními zeměmi, pojďte se, co se děje ve Spojených státech. Včera především seděl nejbližší okruh Bidena, dokonce jeho fundraising, ti, kteří platí, a říkají mu, Joey, už nekandiduj. Jenom už rodina, už jenom manželka, syn, a rodina mu říká, že má kandidovat. Už mu to neříkají ani ti sponzoři. To znamená, říkají, je to jinak, už je to jinak.
1: No ale proč ho v těch primárkách potom zvolili a je kandidátem, no, oficiálně?
0: Protože si ještě v tu dobu mysleli, že to zvládne, ale ta debata, kterou vedla s Trumpem, to ukázala jasně. Joe Biden se ukázalo, že není schopen už vést Spojené státy americké příští 4 roky v této těžké situaci. Není to schopen, takže už teď i demokrati říkají, že ne. No a pokud neudělají demokrati radikální krok, no že tak je vyhraje ty volby Trump. No.
1: My se k tomu ještě vrátíme, ale zůstáme ještě u lidovců. Vy říkáte, musí se obměnit vedení strany. Nicméně Petr Hladík už se nechal slyšet, že zváží kandidaturu sám v případě, že už pan Jurečka kandidovat nebude. Myslím, že i Marek Výborný něco takového zmínil. To je z bláta dolů, že?
0: Ne, to je, ale přeště to ubohost. Říkat, zvážím kandidaturu. Vy musíte si o ní říct. Natvrdo. No tak třeba neuspějete, to se může stát, ale vy, co to znamená zvažuji? Vy máte říct, ne, já jdu do voleb, chci na sjezdu kandidovat na předsedu a mám tuto vizi, pro kterou chci váš mandát. Zvažování znamená, že jako si nejsem jistý, nevím, jak to dopadne, protože ono, to nebude tak jednoduché stranu vytáhnout z těch 2,5 nebo 3% nad 5%, to je velký úkol.
1: Tak ono se to předsednické křeslo musí také uvolnit, aby mohl někdo nový.
0: Víte,
1: no
0: jasně, ale já mám obavu, že tedy celé předsednictvo, že si mi jejich křesla zalíbila. No, a no, já vím, mě se taky, tak křesla taky se mi líbila, ale zároveň člověk musí si uvědomit, a opakuju znovu, když v roce 2010 to nepovedlo, tak já jsem odstoupil do minuty a ze všech funkcí, protože říkám, teď to musíš uvolnit. Teď to musí být jinak. A stalo se a strana se dostala zpátky do sněmovny.
1: No a není na čase i tím, co říkáte, co chtějí lidé, co se děje v Evropě a tak, si o ty funkce zase říci?
0: No tak jestli na čase, to nevím, to musí posunout, to nevím, jako já předpokládám, že se najde v lidové straně taky někdo s energií, kdo to vidí jinak a kdo si o to řekne. A to je...
1: A proč to nemůžete být vy? Koukám na vás, energie máte dost.
0: ale to víte, to myslím, že je až nějaké úplně krajní řešení, protože mi pořádně do telefonu říkám, ale pojďte se, to je pro jiné. To zatím je pro jiné, ale víte...
1: Co to je to zatím? Zvažujete to?
0: Ne, protože to bylo ubohé. Teď říkáme, nezvažuji nic, ale...
1: Ale nevylučujete to do budoucna.
0: Ale pojďte se, tak já pořád věřím v to, že se ve straně najde někdo jiný, kdo řekne takhle ne.
1: A vidíte ho někde v té straně?
0: Já jsem měl několik typů, ale teď nechci říkat, aby se oni nevyděsili, takže doufám, že se taky někdo zmátoří, protože bez této jisté drzosti to možné není. Protože jestliže se vmění jenom Marek Výborný za Jurečku a tak se tam přehodí, no tak se nestane vůbec nic, protože tito lidé už jsou příliš svázáni s tím vším, co se děje, příliš jsou svázáni s politikou, která nás už rok vede pod 5%. No tak nejsou schopni ničeho nového. Nejsou schopni.
1: A dopadne to nakonec tak odhadem, že půjdou pod značkou koalice Spolu, aby se do sněmovny dostali?
0: To je otázka, protože taky se může stát, že křídlo, které reprezentuje Jan Zahradil, zase nevidím do ODSky, takže nevím, jak tam silné. Takže křídlo zvítězí a řekne, ne, příští volby jdeme my sami, protože my budeme mít koaličního partnera, ano. a my nechceme mít ještě další nevěsty, abychom dělili věno. To zase tady nechceme nikoho dalšího mít, takže se může stát, že ODS řekne, půjdeme sami, protože žádná koalice není na věky.
1: Dobře, přesuňme se do Francie. Vy jste ji sám zmínil, sledujete, co se tam děje. Jak to čtete? Jak čtete ten, na první pohled, risk prezidenta Macrona?
0: Tak, dvě poznámky. První je, že tu dá Macron, je podle mě skvělý. Protože on, než pomalé umírání, to lidovecké pomalé umírání, tak radši, jo, rakovina tak jako rozlezlá a pomalé umírání, tak on radši radikální řez. Řekl, tak mi to řekněte, Francouzi, jak to fakticky jsme. A to bude mandát, se kterým se bude budovat nová Francie teď a bude Evropa nová, protože já to chci vidět teď a natvrdo, tak, jak to přesně je. V tomto ohledu, já říkám klobouk dolů, je to správně. Chápu, že lidi kolem mě jsou z něho šílení, ale udělal to podle mě správně. Za druhé, to by dal číst právě našim lídrům. Všichni Francouzi všechno vědí o rodině Le Pen. Vědí Marine Le Pen, že Marešal je její neteř, že Jordan Bordela je její synovec. Vědí, že Jordan Bordela říká, že je z Čech z paneláků, že nedostudoval vysokou školu, že jeho dědeček konvertoval k islámu. To všechno vědí. Vědí, že je charismatický a že umí dobře mluvit. Všechno vědí. Vědí, že mu jenom 28. Všechno vědí. A přesto volí. To znamená, oni říkají, my chceme změnu. A on ji reprezentuje. A my můžeme stoktát říkat, prosím vás, je to extrémní pravice, jsou nacionalističtí. No protože Jordan Bordela říká, budeme muset vést kulturní válku s islámem. Zrušíme zákon, který platí z roku 1515 ve Francii. To znamená, že ne každý, kdo se narodí ve Francii, bude francouzským občanem. Budeme hledět taky k tomu, kdo jsou jeho rodiče. On říká nejenom úplně nové myšlenky a na to Francouzi říkají ano. Někdo může říct dobře, tak je to po systému ve Vichy v roce 1940 a 1944 návrat k pravici, to myslím, že úplně nesedí, ale my nemůžeme přehlédnout tento fakt. Francouzi svobodně rozhodli takto. A takže podobně dopady volby v Itálii, podobně dopady volby v Holandsku, tady se mlčí o tom, že ta nová vláda, když Rutte, bývalý, už dneska bývalý premiér holandský, se stane generálním tajemníkem Severoatlantické aliance, tak ta nová vláda holandská je velmi napravo. Ono to najednou dostává obrovskou váhu. A my nemůžeme říct, že se zešílili lidi v Evropě. Ne, Evropa chce už jinou politiku.
1: Evropa chce jinou politiku, Francouzi si svobodně zvolili a bude to jejich svobodné rozhodnutí respektováno? Nemůže dojít k násilí?
0: No tak Francie je rozdělená. Ve Francii se stávkuje, ve Francii se hází dlažní kosky a stříká se voda a zapalují se auta, popelnice. Francie je rozdělená. Ale tak jako takový nářez, který dostal Macron, ten se jako neopakuje tak často. To znamená, že ten mandát najednou je příliš silný na to, aby se nad tím mávl rukou. Možná, že po volbách bude někde nějaké nepokoje, někde uvidíme, ale teď se bojuje jenom o to, aby Le Pen neměla absolutní většinu v Národním shromáždění. Teď už se nebojuje o to, jestli budu mít většinu, ale by neměla absolutní většinu.
1: Tak ano, za týden je druhé kolo parlamentních voleb předčasných a Macron bije na poplach. Myslíte si, že to ty výsledky voleb ještě nějak pozmění, zvrátí?
0: No opět, uvažuje tak, že chce zastavit tu Marine Le Pen, že ji chce zastavit.
1: To
0: se dovíme 8. července, se dovíme, jestli zastaví nebo nezastaví, to se dovíme, ale právě proto o tom tady mluvím, někdo musí říkat, co se zabýváme jako Francii, no protože je potřeba říci, jak to je, pojďte se taky na AfD v Německu, tak tam vyhráli křesťanští demokraté, což je dobře, to je velmi dobře, konzervativní strana, ale AfD je druhá nejsilnější a ve východní Německu určitě je nejsilnější stranou. Takže zase, mně by se líbilo, kdyby se stávající demokrati chopili těch témat, aby nepustili těm v uvozovkách, co jsou, já nevím, extrémní, nebo jsou dál od toho středu, aby se těch témat chopili ti, kteří jsou dneska u moci, aby nežili v iluzi. Podívejte se, i to, jak se skládá ta nová evropská struktura, nové předsedkyně Evropské komise a vysoká představitelka pro evropskou, ta pro zahraniční bezpečnostní politiku Kallas a Ursula von der Leyen a Košta jako předseda Evropské rady a Metzolová jako předsedkyně Evropského parlamentu. Já mám pocit, že ty lidi žijou někde na Marsu. Protože ano, teď mají většinu v Evropské radě. Tam mají většinu, takže se tak poskládají. Ale ta většina tu reprezentuje stará Evropská rada, není většina mění Evropanů. Evropani to vidí dneska jinak. A to, že se to nereflektuje, že se aspoň část, aspoň některá z těch pozic nedá tomu křídlu, řekněme, které teď má vítr v plachtách, povede k tomu, že to napětí se bude pouze zvyšovat. Strategické je říct, dobře, tak my také couváme a třeba vysoký představitel pro zahraniční bezpečnostní politiku nebo někdo bude z toho vašeho křídla, které my nemáme rádi, ale říkáme to Evropanům.
1: Do čela Evropy se teď postavilo Maďarsko, bude předsedat 6 měsíců, bude předsedat. Viktor Orbán hned druhý den zavítal na Ukrajinu, setkal se s Volodymyrem Zelenským, požádal ho, ať zváží příměří. Bude se něco měnit, nebo byla k něčemu tato schůzka?
0: Tak, no byla, protože Maďarsko nemůže ovlivnit samotné rozhodování Evropské rady. Tam jsou všichni šéfové států a předsedové vlád, takže tam se rozhoduje kolektivně a jednomyslně. Ale ten Viktor Orbán je první, který přijde do Ukrajiny a mluví úplně jinak, než mluví všichni, co přišli před ním. A návštěva proběhne. On to řekne v roli předsedající země Evropské unie, i když nemůže mluvit za všechny členské státy Evropské unie, říká, mluví za sebe. Ale nejenom mluví úplně jinak. A já chci, aby se jednalo, že v době, kdy Ukrajina má masivní podporu, dokud ještě pořád je jednota v Evropě a podporujeme Ukrajinu, takže to je dobré k vyjednávacímu, ke startu, k nějakému vyjednávání. Ale ten Viktor Orbán je poprvé, který mluvil jinak. No.
1: Zároveň ale Viktor Orbán i v rozhovoru pro XTV řekl, že to budou muset Spojené státy jednat. Tak si říkám, jestli to bylo zbytečné, no ne, tak, za Volodymyrem Zelenským.
0: No, je a není, protože rozhovor Viktora Orbána, tedy předsedy vlády země, která předsedá Evropské unii, byl otištěn ve všech novinách. Já ho četl i v těch evropských novinách. To, co řekl Orbán, četl celý svět.
1: Takže celý svět si přečetl.
0: Celý svět, že i indiáni možná a eskimáci si přečetli. Tohle to si přečetli taky, pokud čtou evropské noviny. Já nevím, jestli eskimáci čtou evropské noviny, ale nebo americké, takže to zaznělo v celém světě.
1: Jinými slovy to mělo třeba zapříčinit, že i jinde budou uvažovat trochu jinak?
0: Že tady je člověk, který mluví najednou jinak a pořád je potřeba udržet soudržnost Evropské unie, soudržnost Severoatlantické aliance. To je velmi důležité. Podporovat Ukrajinu, protože Ukrajina se brání, o tom taky není nejmenší pochyb. Ale zároveň se musí hledat ještě nějaké řešení, protože ta válka nemůže být nekonečná.
1: A najde ho Donald Trump a tím se dostáváme.
0: To já si myslím, že Donald Trump by ho našel snadno, protože už jsem to tady u vás říkal o té dohodě, kterou udělal Donald Trump, když končil válku v Afghánistánu. Sláka Donald Trump Talibánu řekl, nekladu podmínky. Jo, odcházím. A může se stát, že Donald Trump bude chtít takovéto radikální řešení, že řekne Rusku, to je vaše věc, jako my, nás už to netrápí, mě to netrápí jako prezidenta Spojených států. Trumpa, pokud bude prezident, tebe první trápí něco úplně jiného, msta vůči Bidenovi, to bude trápit víc. Myslím, že si by vyřizat účty s někým ve Spojených státech a uvidíme, jak dopadne situace, ještě není prezidentem Spojených států a doufám, že demokrati postaví nového kandidáta. No. Doufám.
1: Kolik byste si na to vsadil? Musí sám Joe Biden no musí je. Říct, že kandidovat nebude.
0: Ano, asi musí přesvědčit, aby nekandidoval. Pokud to demokrati neudělají, tak Trump je vyhraje volby, protože taky si všimněte, že před asi 3 týdny začal Trump říkat, Biden na tom není špatně, on to chytrý chlapík, protože on věděl, že chce tam toho Bidena, protože toho on porazí a on se bojí Trump, že by tam mohli postavit nějakou silnou figuru a že by třeba nemusel vyhrát, protože by najednou tam byl třeba nějaký 40-tník, který říkal, no ale ty jsi taky starý. A Američané řekl, hele, to je pravda. Takže pokud...
1: 40-tník asi mu budou chybět určité zkušenosti.
0: Jasně, ne, já nevím, tak to je jedno, ale mladší. V každém případě mladší člověk. Takže Trump také není zázračné řešení, ale Trump je řešení takové, že on postaví americký zájem na první místo. Takže uvidíme. A proto také Evropa je z toho vyděšená, kdyby Trump vyhrál. Ale pokud by kandidoval Biden, tak Evropa musí už teď poslat blahopřejný telegram Trumpovi vítězství.
1: Takže vy byste spíš upřednostnil to, aby Biden odvolal svou kandidaturu, jistě, aby tam postavili jiného kandidáta, jistě, a aby vyhrál ideálně?
0: No ať je tam někdo nový, uvidíme, kdo to bude, podle toho můžu říct, kdo má vyhrát, nebo koho bych si já přál jako prezidenta Spojených států amerických. Ale,
1: no ne, třeba včera tady byl pan profesor Drulák a ten říkal, ať Joe Biden zůstane, protože tím vyhraje Donald Trump.
0: Ano, tak když, to postavil, takhle, když Joe Biden zůstane, to jsem právě říkal, takže můžu už všichni psát, bral při telegramy, třeba napsat ve verších, aby byli...
1: A tak to vy nechcete,
0: to. To řešení já nevidím, protože Trump je plný emocí a vášně.
1: Ale ty krotil během toho rozhovoru.
0: Dobře, ale kdyby se stal prezidentem, tak je uvolní. A já nechci, aby, můj dojem, já nechci, aby prezident Spojených států na první se si vyřizoval účty se všemi, kteří obvinili, kteří ho soudili, kteří ho vedli proti mu kampaň, protože on je to tak plný, že to potom bude jeho první zájem. Takže já si přeju, aby demokrati našli sílu najít kandidáta, který by přijatelný i pro republikány.
1: Už se objevují nějaká jména, včetně Michelle Obamové.
0: No, já jsem si dlouho myslel, že by ona mohla, Michelle Obamová. Já si dokonce myslím, že by to mohl zopakovat i Obama, kdyby chtěl. No, oni teď podle mě nedělají nic jiného, než někoho hledají, protože to vědí jasně, nemá-li to být disaster pro demokraty, tak nemůže kandidovat Biden. A kdyby kandidovat a všichni, kteří jsme závislí, Anthony Blinken a ty další, no ty by šli okamžitě od válu, ty by šli někam seživit něčím jiným.
1: Dobře, a kdo z těch demokratických možných kandidátů by mohl uspět?
0: To já nevím.
1: Je to Barack Obama, je to Michelle Obamová?
0: No, já si teda myslím, že Michelle Obamová, když jsem sledoval její projevy, ona je příliš kopíruje styl vyjadřování činu svého manžela. Ona ho má jako svůj vzor a stejně
1: čili
0: argumentuje.
1: Není autentická?
0: Ale je to žena, možná, že ona, já nevím, prosím vás, na to nejsem expert, nevím.
1: Kamala Harrisová se
0: ne, ta určitě ne, to když slyším, tak ta říká jenom fráze, takže a taky píšou i v novinách, že nepopulární, Kamala Harris není schopna strhnout na sebe voliče proti Trumpovi, to ne.
1: Pane Soboru, já moc děkuju, že jste přišel. Témata jsme nevyčerpali, že jsme třeba neprobrali tu novou frakci, která vzniká pod taktovkou Babiše Orbána. Proto se brzy budu těšit na viděnou.
0: Děkuji za pozvání, děkuji.
1: Naším hostem byl Cyril Svoboda.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl čtvrtý. Dobrý den,
2: Dobrý den, pane prezidente.
1: Václav Klaus je naším pravidelným hostem. Daniel Herman převzal cenu od pana Posselta, šéfa sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Stalo se tak v sobotu 17. července. Nechává vás to v klidu?
2: Tak mě pan Herman nenechává v klidu od prvního okamžiku, když jsem ho viděl. A on v tomhle ohledu už je známý. Prostě on přeci proslul výrokem, kdy se zúčastnil prvně tohoto sjezdu před několika lety, kam my jsme všichni byli zváni, ale samozřejmě jsme nikdy nejeli, tak on přeci proslul tím slavným výrokem oslovením Liebe Landsleute, milí krajané, tak k tomu už nic nového prostě panu Hermanovi říkat není možné.
1: Co zatím čtete?
2: Prosím?
1: Co zatím čtete? Zatím kamarádstvím nebo, já nevím, souzněním pana Posselta a Hermana?
2: No tak je to výpověď o panu Hermanovi velikánská. Já si ho dobře pamatuju jako dost zlověsného, nenávistného tajemníka pana kardinála Vlka, kterého jsme prožívali už před dvěma nebo kolika desetiletími. Já myslím, že on tím proslul. A já vám řeknu jeden vtípek, za který dostanu vynadáno určitě, ale já jsem před několika lety byl na Karlovarském festivalu a ne vždycky dlouho, přijedu tam tak na pár hodin. A vybral jsem si jeden film a oni mě, protože jsem tam přijel fakt na pár hodin, tak mě Jirka Vertuška dal jeden lístek takový nějaký pro VIP. A jak jsem přišel do toho sálu, sedl jsem si a vedle mě bylo jedno volné místo. A teď se sešeřilo v tom sále a najednou vedle mě si přišel sednout tehdejší ministr kultury, krátkou dobu, pan Herman. A já jsem řekl větu, za kterou se vyhrkla ze mě věta, kterou jsem nemohl mít nějak připravené panu ministrovi kultury. A já, když jsem ho uviděl, a fakt já jsem se zděsil, já teď, že vedle něj musím sedět, já jsem řekl, pane ministře, vy taky na kultuře? No a on se neurazil, sednul si a nic dalšího se nedělo mezi námi, ale můj názor na něj je takový, jaký je.
1: No je tady potřeba připomenout, že to je týž Daniel Herman, který na sociálních sítích v uvozovkách pohřbil bývalého hradního protokolistu pana Forejta. On se za to nepochybně omluvil posléze, ale ten samotný...
2: Pokud víme, neomluvil se za to. Mm-hmm.
1: Tak to je mrzuté.
2: No nevím, ale to je prostě zase pokus těch lidí okamžitě se dostat na čelo nějakého mediálního zpravodajství. Prostě jestli my už jsme všichni o tom přeci věděli, o jeho špatném stavu. My jsme odpoledne dostali zprávu od ředitele Motolské nemocnice, že to vypadá velmi špatně a tak dále. Nikdo z nás by si přeci neodvážil ukrást, protože to je podlost absolutního typu, ukrást tuhletu zprávu a svým jménem jako ji pustit do oběhu. On přeci neměl žádný mandát, aby on není ani člen rodiny pana Forejta, ani s ním Jindry Forejta, ani s ním nikdy nespolupracoval bezprostředně, ani není jeho kamarád a tak dále. Jakým právem vůbec on se jal světu sdělovat tuhletu zprávu? Jo. Já zase teď už tady, já jsem vždycky se snažil neprozrazovat takové nějaké ty věci, které média by chtěli slyšet. A já jsem vždycky říkal, že to má zůstat. Ale když už je to asi 10 let, tak já třeba to řeknu. Já jsem měl jako prezident republiky, jsem měl primě Tehdy to měla od 11 hodin do 11.50 nedělní party Primy na Hradě. A napřijel, a ne, oni za mnou tenkrát jako za prezidentem, a jdu, dávají mě, že mě tady jste mě dali ten mikrofonek, v momentu, když mě dávají mikrofon, tak mě špitne ochranka, že po své linii dostali zprávu, že prezident Havel zemřel. A teď vy stojíte a sedáte si na tu židli a pouští se ta kamera a ten pořad začíná. Tak bych byl Hermanem, tak přeci okamžitě vlítnu s touhle zprávou. A já jsem tu dostal takhle jenom jako boční zprávu, nikým nepotvrzenou. Neodvážil bych si ji přeci říct. Můj výkon v partii 50 minut byl tím nepochybně ovlivněný, že jsem 50 minut myslel na tohleto a dobře jsem věděl, že nemám nárok tuhletu věc říct si nahlas, než si to ověřím, než dostanu nějaké další potvrzení toho. A to jsem byl prezident republiky, který teda by mohl říct, že jeho předchůdce, týkalo se to jeho předchůdce. Skončila partie, že jsem si sundali se všechny ty věci. Běžím rychle do své kanceláře, abych telefonoval, nakolik je to pravda. Začíná nedělní ne partie, ale pan další Daniel Herman, pan Václav Moravec, prostě zahajuje, právě jsem dostal zprávu, že zemřel Václav Havel. To je druhý Herman, prostě ten Moravec. Jo. Takže já říkám, já jsem to neudělal, takže proto tuhle tu otázku považuji za docela citlivou.
1: Když jsme u toho a říkáte, že některé věci, které už v uvozovkách vzal čas, tak lze o nich hovořit. Já si pamatuju
2: váš... Je to špatně nebo dobře?
1: Je to dobře. Je to dobře a já k tomu mám tento dotaz. Na pohřbu Václava Havla jsem velmi bedlivě poslouchal, co jste tam říkal. Ten projev váš byl až neuvěřitelně, řekněme, smířlivý směrem k Václavu Havlovi. Jak ten projev tenkrát vznikal, pane prezidente?
2: Dobře, já jsem pronesl asi 3 projevy za tuhletu dobu.
1: Já myslím, jeden, ten na tom pohřbu.
2: Já vím, a mě byly 3 takový stejně závažný.
1: A s ním odchází a tak dále.
2: No ne, tak podívejte, já zaprvé nemyslím, že pohřeb je událost, kde si má člověk vybouřit svou návist nebo nenávist k tomu zemřelému. To snad jako takhle se chovají všichni normální a rozumní lidé.
1: To ne, ale může to být do jisté míry chladné.
2: Já myslím, že já jsem Václava Havla znal, já jsem s ním nečíslo někrát mluvil, pro mě to nebyla cizí osoba, my jsme se v jisté podobě znali někdy od konce 60. let v redakční radě časopisu Tvář, čili já jsem měl pocit, že v těch projevech, který jsem tehdy pronášel, o vážné, seriózní, analytické z mého pohledu vystižení Václava Havla, že při pohřbu více zdůrazníte věci s plusovým znaménkem než se znaménkem minusovým, je snad docela logické. A já bych za každým tím slovem, které jsem tam řekl, bych skutečně si stál i dneska.
1: Tak konec historického okénka. Dnes jsem zahlédnul na internetu, prosím, článek od vašeho blízkého kolegy, spolupracovníka pana Weigla, Rozdělme Evropskou unii. Všechno, co opouští v uvozovkách vaši kancelář nebo institut, tak čtete?
2: Samozřejmě.
1: A kolik v tomto článku má pan Weigl volnosti, nebo jak moc s tím souhlasíte? Protože, promiňte, ještě krátce, jo. Například nerealistický scénář, protože přesvědčit Brusel a Západ o nutnosti změny současné politiky nemá šanci, například.
2: Tak já samozřejmě, že jsem od Jirky Weigla tento článek před týdnem zhruba dostal a potrhával jsem si v něm a přiběh jsem za něm, to je geniální text, to si zaslouží být někde publikováno. větu, kterou vy jste, tam je prostě spousta vět, které bych napsal, podepsal, potrhnul si a tak dále. Používám je podobně, protože s Weiglem mluvíme dnes a denně. A myslím, že ten článek je naprosto geniální a kéž by si ho co nejvíc lidí přečetlo.
1: Další, já to říkám proto, aby si třeba naši diváci našli ten text, protože je určitě zajímavý.
2: Ten text je mimořádně kvalitní.
1: Tak, Jana Maláčová a pan Matěj Stropnický se vydali kontrolovat jednu velkou firmu. Nevím, jestli to víte.
2: Headline jsem si přečet. Myslíte, že by člověk mého typu mohl obětovat své stařecké oči nebo poslední zbytky mých očí k tomu, aby četl takový článek o paní Maláčové? Ne, to bych
1: vás to nezajímá, mě to teda zaujalo.
2: Zaujalo vás to, a co tam bylo?
1: No, zaprvé, proč tam šla s Matějem Stropnickým, protože to začíná zavánět kampaní.
2: No tak to je kampaň, určitě ne.
1: Jo, je to kampaň, já jsem si to říkal.
2: No, proč by to nebylo?
1: No, aby šli zkontrolovat, jestli se tam korektně pracuje.
2: No, když to je naprosto logické. Takovýhle kampaní se provádí přeci dnes a denně, jenomže
1: to, že je to lepší než pekáčky, tohleto?
2: Je to bledě modré, něco podobného, ale ne, že Maláčová jde do podniku, to, já myslím, že minister jako ve většině případů má nárok si napsat tomu řediteli, že by tam chtěl do toho podniku jít. No, nevím, já jsem si všiml jiného takového případu před asi dvěma týdny, kdy něco takhle se provalilo na ministryně za ANO.
1: Dostálová, myslíte?
2: Schillerová, Dostálová, si někam do Mladých Buků tamhle. A tam je ředitel nebo starostka, nebo
1: já starostka,
2: odmítla jako přijmout, nebo co. A já myslím, že dobrý, no tak to se mně stalo tisíckrát přeci. V mé politické kariéře se stalo tisíckrát, že někdo řekne, teď tady už je 4 měsíce před volbama a to není možný a já si nepřeju, abyste sem šel.
1: Tak vy jste tam nešel jako kontrolor, ne?
2: Tak jsem, no, jako cokoliv, jako jo. Ale pointa je, že já myslím, že tam ty obě ministryně, ano, tehdy nevím, jakou měla na to repliku paní Maláčová, teď, že jsem ten článek nestudoval, opravdu, ještě to tak. Ale já myslím, že paní Dostálová, jestli se nemýlím, tak řekla, to je strašně zajímavé. Když vydindala na nás, vydindala na nás nějakou dotaci pro svou vesnici tolik a tolik, teď nevím, jestli desítek nebo stovek milionů, tak to jsme tady byli vítanými hosty a dneska najednou změnila názor. Toho jsem si náhodou všimnul. Nevím, jestli jak to bylo s paní Maláčovou.
1: Pane prezidente, tak já se na příště těším.
2: Děkuji pěkně.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Pane prezidente, a naším hostem byl jako vždycky Václav Klaus.
3: Posloucháte Radio Xaver.
1: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
4: Ano.
1: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
4: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. To znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Fireglot, určitě naše matka Ibisingo, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
1: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu,
4: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby. Ona teda pracuje i slitky,
5: ano.
4: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner. Mm-hmm.
5: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
4: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
5: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
4: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, a nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

0: Já jsem zažil nejkomičtější, jsme tady tři, nejkomičtější drama.
1: Asi vím, kam směřuješ.
0: V životě, a to je Čapkova matka, kde pan režisér Laurin vymyslel ďábelskou věc, že mrtvoly jsou všudy přítomné. A my jsme, hned jak jsme umřeli, tak jsme se postavili na jeviště a dostali jsme nemoc Topolovku. To znamená, že jsme, i když chvilku stojíš, že jo, tak se začneš kymácet.
2: No ano, no. Jo?
0: Tak jsme se tam takhle všeli, jak motali a tak dále. A došlo k děsivým věcem. Třeba pan profesor Lukavský,
3: ano.
0: Na nějaké schůzce říkal, víte, pojďme vrátit těm představením
1: to herectví,
0: tu jedinečnost, že se to odehrává právě teď s plnou silou a se vším nasadím s tím
1: čokoládem.
0: Poslouchejme se, protože mně to přijde, že mnohdy probíhají ty dialogy naprosto zmechanizovaně a tak dále. Buďme prosím vás při věci ponořeni do těch dějů a tak dále a tak dále. Teď přišla tahle ta komedie, že jo, a on je v dialogu s matkou vepředu u diváku a ona mu říká, vy muži, když si vezmete něco velkého do hlavy, kdo na to nejvíc doplatí? Jenom my, ženy. Jo. A jsou tam jenom dva na tom jevišti. A my jsme tam stáli jako topoli. Jo. A motali jsme se tam takhle a najednou z Petrovické vyšlo. Vy muži, když si vezmete něco velkého do ruky, kdo na to nejde? Ženy, ženy. A do Topolu, jako když schedí. My jsme všichni vyletěli.
3: Jsme poslouchali. No,
0: utekli jsme. A já pak jdu a říkám, pane profesore, já vás obdivuju. Jak jste to vydržel? A co?
1: Ale jsme v rekvizitárně. Pamatuješ, jak jsme si povídali, a může třeba, já nevím, mrtvola kejchnout?
0: Ne, to je jinak. To je jinak.
4: To bylo jinak.
0: Ne,
4: to je jinak. Bylo to jinak. O pauze jsme si říkali, že je to blbý hrát tyhle ty mrtvoly. No tak nemůžeš se podrbat, rozumíš? Nebo kdyby ti začala test krev z nosu, to je nepřirozený, to by byl trapas, že jo? Vašek ještě povídá, nebo kdyby ses uprt. tak jsme to probírali a v tu chvíli na scénu pokračování. Pokračování je, že maminka leží a z rozhlasu je, že začala válka. A my mrtvoli kolem ní, co budeme dělat, jak jim můžeme pomoct, pomocí nemůžeme a přitom bychom chtěli. To byla scéna, kdy u tohoto dialogu starost o maminku na začátku války sedí Vašek u té maminky a já nad ním stojím. A já už nevím, co to bylo za repliku.
0: Vašek... pan režisér vymyslel, že my jí, Kostka a já, zdvihneme a položíme ji na to lékařské lehátko. To znamená, ona levitovala. Duchové nemůžou nikoho zdvihat, že? Už to byl, ale to byl režijní záměr, takže tohle to sám dělal. No a já jsem bral tu část jejího těla, kde byly vlasy a nadech jsem vlas. A udělal jsem laps.
1: A byl konec.
0: Jako duch jsem si kejchnul
1: smrt.
0: Ten utek, Topol utek, nechal nohy nohama. Jo, a já jsem jí dodrásal na to lehátko. Ona slyšela, že ten se chlemstá, že jo, tak se taky smála, čili já jsem mrtvou maminku se položil a tak mrtvá maminka sebou škubala na tom lehátku.
1: Já nezapomenu, jak z tebe jednou vyletěl mol.
0: Ale no to ještě bylo tak, že Peťa nevěděl, že je odpolední představení, že je až večerní a nebyl úplně ready, takže sám se líčil, že jo, měl nějaký ty kafátka a citrony a přehnal to, aby nebyl bledej, tak byl jak pomeranč. Měl takovou hodně oranžovou hlavu a bylo mu těžko. No. A tak, jak jsme, aby neměl tu topolovku, tak tam byl takový stojan s oštěpama a on se o ty oštěpy opřel. Jo? Takže byl jediný stabilizovaný, na rozdíl od nás. Ale začal chrápat.
1: Ten kecáš, ten po něm kecáš.
0: Počkej, ten po něm ten chodil a šlapal mu na nohy.
1: Jo. To nevíš, to už si nepamatuješ.
0: A on měl hrát lékaře a měl být.

0: Ale sandály a ta levá už byla opravdu ošlapaná od něj tohleto. A nejhorší bylo, že když jsme si říkali, necháme to bejt, tak z něj vyletěl mol.
1: Ty sám Bůh.
2: Ono to bylo svícený
1: v kontradiktu.
3: Ano, ano, světlo na mě bylo, světlo.
4: Je, na toho mola si vzpomínám.
0: A to jsi ho neviděl, to jsi neviděl, jenom
3: my. Ježiš, kluci, a závěr, kdy my jsme kolem maminky, kdy už jako zabíjej i naše děti, a ona posledního synka vám nedám. Láďa tady chybí, Láďa Beneš, který začíná v Národním,
2: no, to byl jeho role.
3: A byl Benjamínek a hrál toho nejmladšího syna, kdy přijde a říká, maminko, kam jsi schovala ty pušky?
0: Ne, to ale to říkal Štěpnička tohle. Určitě.
3: Ne.
0: Ale... Určitě Štěpnička. Určitě.
3: Tak jistu, já to dopovídám a pak to budeš říkat ty o Štěpničkovi.
1: Ale to, jako... už se to dá vyprávět vo všech.
3: Jo, ale je to ten mladej, protože ona mu pak tu pušku dává a říká, jdi, tím končí ta hra. Prostě přišel, jo, a spleci asi to jako, kde jsou, tak to E mu vlítlo do té věty, kterou měl říct a povídá, maminko, kam jsi schovala ty pešky, jo? A byl konec.
5: Tam já jsem to viděl, víš, já v tom nehrál.
6: Já jsem vyprávěl takovej vtip, jak se maďarsky řekne, promiňte, ale mám takový dojem, že jsem vám ne zcela dobře porozuměl. To se maďarsky řekne a. A. Láďa Beneš tam měl nějaký lehký breptíček a já jsem mu na to udělal a.
0: A on zmlkl, už do konce hry neřekl vůbec nic.
6: No tak mně se díky tomu, že jsem hrával s Rudolfem Hrušinským karty, v Národním divadle se hrály karty velmi, velmi silně, že jo, ale tak já jsem ještě s Rudinkem chodil tak jako ještě na jiná místa a pan Werich toho Rudlu tam lákal k sobě k Apolináři, že jo, se tam nudil strašně, tak tam jednou poslal Rudla mě, zeptal se, jestli může poslat za sebe náhradu, tak já jsem tam šel a pak asi tak 5x, 6x jsem tam s ním chodil hrát ten Mariáš a když jsem přišel poprvé, že jo, tak ty doktoři, kteří tam s ním hráli, říkali, pane Poslanecký, nesnažte se vyhrávat, jo, protože tady líčil pan Hrušinský, jak dobře hrajete, nesnažte se vyhrávat, on to, pan Werich to špatně snáší, že jo. A já jako na potvoru, prostě měl takový listy děsný, že jo.
2: To nešlo, co, to nemůže.
6: To nešlo, to by mě měl za blbce a už by mě tam nepozval. No, tak říkal, už, no, tak, jako, já už se těším, až zase přijde Hrušinský.
5: Já se jsme ho zažili, ale... když byla premiéra Purpurovýho ostrova, pamatuješ?
3: Jo.
5: Tak on seděl v první řadě. Já už nevím, kdo ho pozval tenkrát, to je, to není důležitý. A vím, že to orchestřiště v ABC je obložený, je prostě tapecírum na tom. A on takhle, jak se smál, tak hlavou bušil do toho tapecíru, otáčel se do lidí a říkal, to je celý proti Novotným. To je celý proti Novotným.
3: A ta hra končí, že jako divadlo na divadle, to je, ano. Vystupují tam postavy, krom té hry, jako i postavy jako pan ředitel divadla, autor hry a podobně. A ten ředitel, to byl Vidra.
5: To dělal pan Vidra.
3: Starý pan Vidra. Se otočí do publika, končí to a říká, je snad někdo proti celosvětové revoluci. Jo. A Werich jedinej zved ruku, že je proti. No, a on musel dělat, text byl další, jak vidím nikdo. A ten se podlásil.
1: To, co ty si vzpomínal o kartách, tak bylo nejlepší u něj mlčet. Protože on jel doopravdy sám pořád. Jakmile se někdo na něco zeptal, nebo chtěl něco říct, zmlknul. A celý de facto jeho konec té rodiny, to je pro mě antický příběh. To je prostě paní Zdeňka, on, Jana. Ale v tak krátkém sledu po sobě to je... A málo kdo ví, že třeba v tomhle domě každý říká Werichův dům, Ale to bylo OPBH, to ano, nebyl
4: to
1: majetek.
4: To nebyl jeho dům.
1: Verichů. A platili tady nájem jako ve čtyřce. Proč? Protože záchod byl o dva schody níž.
5: Jo. Ano, už.
4: To tak bylo.
1: No, ale jinak to prostě to legenda, která tady procházela, bylo to prostě, když si člověk vzpomene před těma x lety, co tady třeba na tom Kampském náměstí, že člověk potkal pana Zrzavýho, pana Sudka, tady
5: Trnku
1: teď jsem to chtěl říct.
4: Ale zajímavé je, že ten syn Trnkův, ten tady chodí a on se velmi mude do té podoby, má toho kníra, nosí takového tralaláčka a když z toho domečku vyleze, já tam třeba parkuju zrovna, tak ho vidím, říkám si, čeče, a Trnka je tady. To je zvláštní, ono, jako by to bylo něčím načichlý, já nevím, možná to tady tou rekonstrukcí hodně odstranili, ale u nás v tom baráku, tam je ještě zábradlí, který, a není renovovaný, kterýho se chytal ten Eda, když chodil domů.
1: Jo? A víš, jak on se podepisoval? Edur z Kampy. Edur z Kampy, ale bylo nádherného pozorovat, šel přes ten Karlův most, tam se držel jak švihák a přišel tady k těm schodům a tam se zhroutil.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, Xavere, moc děkuji za pozvání.
1: Pan Jindřich Reichl je předseda strany PRO. Aktivistický, aktivista, to jste ne?
2: Taky dneska už spíš politik.
1: Politik, právník také a bývalý fotbalový funkcionář. Muž, který promluvil 3.9. na Václavském náměstí před tou velkou demonstrací, a na to se chci ptát na úvod. Kolik tam podle vás bylo lidí, pane Reichle, pro zajímavost?
2: Máme různé zprávy, liší se to od těch 70, což byl nějaký oficiální odhad policie, až po 150 tisíc. Realita je taková, že těch lidí tam bylo opravdu velké množství, že to byla jedna z největších demonstrací, která tady v České republice kdy se odehrála. Plus si musíme připočítat další lidi, kteří se dívali různě přes internetové přenosy, takže určitě jsme ve statisících lidí, kteří se o tu demonstraci zajímali a kteří v podstatě nějakým způsobem s ní souzní.
1: Jak dopadla?
2: Já myslím, že úspěchem. Z mého pohledu zaprvé ukázala, že to nejsou žádní extremisté, ti lidé, kteří tam přišli, přestože to bylo opravdu...
1: Mluvíte o publiku.
2: Zejména o publiku, ano. Protože to publikum naprosto jasně ukázalo, že je pozitivní, že tam nepřišlo si vybíjet žádnou frustraci, že se tam nepřišlo rvát, nereagovalo na žádné provokace a ti lidé v podstatě bez jediného konfliktu ustáli takhle velikou demonstraci. A už to samotné je úspěch a já musím říct, že ta atmosféra tam byla neuvěřitelně pozitivní a se všemi lidmi, se kterými jsme pak hovořili, protože já stál pod podiem ještě asi 3 hodiny poté a vlastně se všemi jsem si podával ruce a fotili jsme se a různě jak si debatovali, tak všichni ti lidé odcházeli s obrovsky pozitivním dojmem.
1: Řečníci?
2: To je vždycky samozřejmě kategorie sama pro sebe. Ona, ta pětikoalice a mainstreamová média se budou nás snažit hodit do jednoho pytle, ale logicky tam byli různí řečníci. Byli tam odborníci, Vladimír Štěpán, Ivan Noveský, kteří hovořili o té energetice, Jan Skalický a další. Pak tam byli aktivisté a pak tam byli politici. A logicky, protože jsme z různých politických stran, tak máme různé programy a různé cíle. Já nikdy nebudu komunista, mě vždycky táta říkal, že by mě vidět. Kdybych někdy vstoupil do strany, takže určitě prostě máme úplně jiný pohled na svět z hlediska jaksi našich cílů v mnoha oblastech, ale v současné době v podstatě ty řečníci, kteří tam byli, tak reprezentovali určité spojení té české scény, té české opozice proti tomu, co předvádí pětikoalice, protože to je opravdu devastace české ekonomiky.
1: Nemohlo celému tomu vyznění, teď hovořím tedy o tom, co bylo na pódiu a na těch záznamech, velmi uškodit to, že tam slovo dostali lidé typově, kteří před pár měsíci tvrdili, že nad Brnem lítají letadla a rozhazují covid.
2: Podívejte, v momentě, kdy se budeme bavit o tom, o každém jednotlivém řečníku, tak každý může být nějakým způsobem nálepkován. Ale v momentě, když vám...
1: Není žádná nálepka, to je holý fakt, pane doktor.
2: Já vždycky říkám, že když vám hoří dům, tak nekádrujete hasiče. A nám ten dům hoří a je potřeba, aby v podstatě, pokud máme být úspěšní a opravdu s tou pětikoalicí něco udělat, tak skutečně je na místě, aby se spojili všichni lidé, kteří to s tou Českou republikou myslí dobře. My jsme v tuhle chvíli, pan Fiala říká, že jsme ve válce, my jsme ve válce, ale s vlastní hloupostí, s hloupostí našich politiků, kteří vedou tuhle zemi k opravdu netušené ekonomické propasti.
1: Já bych, pane doktore Reichle, si teda vyprosil s dovolením, kdyby jste nepoužíval termín, že někoho kádruhy, jo?
2: Ne,
1: protože jestli je tady někdo, kdo nikoho nekádruje, tak se
2: to já nebude. To jsem nemyslel na vás, já jsem to myslel zejména na ta média, která okamžitě v podstatě, když jste viděl, tak oni se nebavili o těch tématech, o tom, co se tam říkalo, ale jenom kdo to tam říkal. A já prostě nemám rád argumentaci ad hominem, já mám rád argumentaci ad rem k té věci a v podstatě tam se ukázalo, že ta pětikoalice ani ta mainstreamová média nejsou schopni argumentovat proti těm věcem, které se tam hovořily o elektřině, o plynu, o dalších věcech. A že vlastně jediným taktikou, jedinou strategií, jak tu demonstraci jak si snížit její vážnost, je dehonestace osob, které tam hovořily. Takže to určitě nebylo myšleno na vás, ale na tu reakci, zejména ze strany pětikoalice a mainstreamových médií.
1: Demonstraci svolali proruští aktivisté a to říkal něco v tomto smyslu pan premiér Fiala. Dotknulo se vás to nějak?
2: Podívejte se, já už ani pan Fiala mě podle mého názoru nemůže nějak urazit, pan Fiala.
1: No je to premiér této země.
2: No bohužel. Ta situace se má dneska tak, že o té demonstraci psala média na celém světě. Psala o něm média v Rakousku, v Německu, ve Spojených státech. Nikde se neobjevilo, že to byla demonstrace pro ruských aktivistů. Pouze a jenom tady, protože prostě, znovu říkám, pan Fiala nemá argumenty, co se týče jaksi debat o té věci samotné, o těch problémech, které nás skutečně tíží, a tak se to snaží vlastně shodit na osobách, které tam hovořili. Ale nikde na světě se nehovořilo o tom, jako o proruské demonstraci. Naopak většina těch médií to popsala tak, že to byla demonstrace proti vládě České republiky a proti vysokým cenám energií. A přesně tak to bylo.
1: Ale připustíte, pane Reichle, že v okamžiku, kdy takovou tu větu řekne ministerský předseda, tak to nějakou váhu má?
2: No, samozřejmě má, pro lidi, kteří mu ještě věří, těch je čím dál tím míň, a já si myslím, že každý, kdo se bude zajímat o to, co se skutečně děje v téhle zemi, tak musí pochopit, že se jedná o prostou výmluvu, o snahu prostě zdiskreditovat tu demonstraci a odvést pozornost od toho, co je tam podstatné. Tam není podstatné, kdo to říkal, ale co se tam říkalo. To, že prostě v současné době je celá řada lidí, která je už opravdu za hranou svých finančních možností, zejména z důvodu záloh na plyn a na elektřinu, a velmi se opomíná průmysl. Tady jsou celé průmyslové obory, jako je sklářství, keramika, zemědělství, živočišná výroba, které jsou těsně před krachem. A pokud někdo něco velmi rychle neudělá, tak nám tyhle ty odvětví spadnou a ono to má potom dopady na mnoho dalších odvětví. Takže jenom poslední větu, jakékoliv přídavky, příspěvky a sociální balíčky nebudou řešit vůbec nic v momentě, kdy tady skokově vzroste nezaměstnanost z důvodu krachu velkých odvětví naší ekonomiky.
1: No ale možná už se něco stalo, protože tady... Co je?
2: Ne, já vím, co budete mít.
1: Víte to, jo? Jste... No já tím myslím to zastropování. No, jasně, máme to jasně. No tak zastropovali jsme a vypadá to, že ta největší katastrofa je odvrácena, ne?
2: Mě to obrovsky pobavilo. Já myslím, že lidé nejsou naivní. Podívejte se, když stropoval Orbán ceny pohonných hmot v Maďarsku, tak ti sami lidé to kritizovali, že se jedná o nepřípustný experiment. Dokonce se objevilo výraz, že je to cesta do pekla. Cesta do pekla, když to dělal Orbán u pohonných hmot. A najednou uplynul u nás je to řešení. Ještě před 14 dny při zahájení kampaně pan Fiala říkal, že to je jednoduché řešení, které on odmítá a které nebude zavádět. Před 14 dny, kdy zahajoval kampaň ODS do komunálu. 14 dní starý výrok a najednou jsme u zastropování.
1: No tak ten Václavák si to vydupal, ne?
2: Nevydupal, to Václavák nechtěl. Václavák nechtěl záplatu, která vůbec neřeší podstatu problému. Víte, to zastropování má jeden jediný efekt, že to lidé zaplatí jenom později. Je to tak, jako kdybyste teď 12 korun za kWh platil jenom z pravé kapsy a ta vláda nám řekla, tak teď z pravé kapsy už budete platit jenom 6 korun a my vám těch zbylých 6 korun vezmeme z levé kapsy o něco později. Ty peníze, za prvé 130 miliard to stát nebude, bude to stát podstatně víc, to pan Stanjura neumí počítat. Za druhé, jediná možnost, jak to splatit, tyhle ty peníze, nebo respektive jsou dvě možnosti, buď to na daních, rapidním způsobem zvýšit daně, anebo v rámci inflace. Protože tahle vláda, konec konců včera v pořadu pane prezidente, jsem to tady viděl, jak to říkal pan bývalý prezident, a je to naprosto přesně tak. Vláda má obrovskou výhodu, že vlastně přitékají peníze, o které se vůbec nezasloužila. To je už dneska díky té inflaci kolem 50 miliard, které získala naprosto bez vlastní zásluhy. A bohužel tady velmi hrozí, že tohle opatření způsobí to, že tady vznikne opravdu hyperinflace někde na úrovni Turecka. A zejména to neřeší to, že ten plyn tady prostě v zimě vůbec nebude. To je ten největší problém. Ta vláda nemá zajištěnou dodávku plynu. Ta vláda spoléhá, že jí to němečtí obchodníci ten plyn někde z Norska seženou. Ale dneska už všichni víme, že ta norská kapacita nebude stačit na pokrytí potřeby celé Evropy.
1: No, pro úplnost řeknu, on v tom pořadu pane prezidente u nás XTV říkal Václav Klaus, že sice přitékají peníze, ale že jsou to inflační peníze,
2: ano,
1: neboli něco v tom smyslu, že nemá takovou sílu. Vaše slova, pane Reichle, vláda jedná podle německých not, jak tomu mám rozumět?
2: No zcela jednoznačně, podívejte se, to, na té burze v Lipsku jsme jenom kvůli Německu. Pan Skopeček nám jasně řekl, poslanec ODS, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože by to poškodilo Německo. To je pravda. Žádní minoritní akcionáři, žádný jednotný evropský trh, jenom by to poškodilo Německo. V momentě, kdyby našich 80 terawatt hodin, které vyrábíme v elektřině, odešlo z lipské burzy, tak tam by ta cena stoupla třeba dvojnásobně a u nás by klesla třeba čtyřnásobně. A bohužel by to zásadním způsobem, prostě by to poškodilo Německo. V Německu by se výrazným způsobem zvýšila cena plynu, protože oni tam mají ty plynové elektrárny, ty závěrné, nikoliv závětrné, jak říká pan Síkela, ale ty závěrné elektrárny, které jsou na plyn a které jsou momentálně naprosto nejdražší. A vidíte, zaprvé pan Skopeček nám to jasně řekl a včera vláda na Facebooku řekla, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože bychom tím ztratili přístup k importu plynu a ropy. Jinými slovy nám řekla, že Evropská unie je vyděračský spolek, který nám vzkazuje, že pokud jim za nevýhodných podmínek nedodáme naši elektřinu, tak oni nám zavřou kohouty s plynem a s ropou. A to je něco, teda, s čím já se absolutně nesmířím a budu proti tomu velmi tvrdě protestovat.
1: Dobře, ale pane Reichle, kdybychom teď, my jako Česká republika, odešli z té lipské burzy, tak víte, že nás to bude přinejmenším stát 74 miliard.
2: Ještě víc. Protože ČEZu se půjčilo 74 miliard, ale oni na ty marginy mají už vyčleněných 123 miliard. Do toho je Seven Energy Pavla Tykače a EPH Daniela Křetinského. Ale i tak se to vyplatí, protože my z toho kola jednou musíme vystoupit. Pokud nevystoupíme teď, tak ČEZ začne prodávat elektřinu, jenom abyste věděl, elektřina už je prodaná na rok 2022, částečně na rok 2023, částečně na rok 2024 a 2025. A pokud nevystoupíme, tak ČEZ začne prodávat na rok 2026 a 2027 a bude to v podstatě to kolo, budeme běhat jak myš v tom kole a nedostaneme se z toho nikdy. To znamená, v tuhle chvíli je lepší obětovat tam ty peníze na ty marginy, které tam jsou, a odejít z té burzy, protože nám to výrazným způsobem zlevní elektřinu v České republice. A to znovu říkám, nebude stát ta kilowatthodina víc než 3 koruny právě za 1 kilowatthodinu. ČES v současné době vyrábí elektřinu za 25 v uhelných elektrárnách, za 45 halířů v jaderných elektrárnách. To znamená, není jediný důvod, aby ta elektřina nestála po 3 koruny za kilowatthodinu. Jeden jediný důvod je ten, že Německo v současné době produkuje elektřinu ze svých plynových elektráren převážně a proto prostě my za to musíme platit takovýhle nesmysl. Poslední věta, která je podle mého názoru všeříkající. My jsme největším exportérem momentálně elektřiny v celé Evropě, protože byla Francie a Franci teď odešli z technických důvodů asi 53% jaderných bloků, takže my jsme teď největší exportér v Evropě, co se týče elektřiny. A zároveň máme nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly na světě. To je absurdistán. To vám nikdo nevysvětlí, to není možné.

0: zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala z Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje, jenom zbrojit. To je prostě nesmysl, takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu, tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi. Takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to tež.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne. Od vás. Já většinou to nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

0: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Petr Zápotocký. Řekněme, že teď už nepijete, ale můžete tvrdit, že když jste se, řekněme, dřív opil, nebyl jste vůbec agresivní?
1: Když do mě někdo šťouchal, třeba když jsem tancoval, pak do mě třeba začali bouchat. Víte, jak to chodí na zábavě. Tancujete, ten do vás bouchne, ten do vás bouchne. A když člověk je, tak jsem se neudržel a třeba jsem dal facku. Nebo i pěstí. Ale já taky dostal.
0: Abychom se domluvili, tak úplně proti násilí nejste.
1: No, když se třeba strhla rvačka cikánů proti bílým, oni se sekirou, já stál na chodníku a oni čekali, že něco udělám. A já jsem řekl jenom něco cikánsky, zarazili se a teď nevěděli. Viděli bílého, že mluví cikánsky a byli úplně hotoví. Prej, co jsi mu řekl? Já říkám, nic jsem mu neřekl. Něco si mu řekl cikánsky. Jo, ale abych někoho někde mlátil, to v žádném případě.
0: V žádném případě, jenom když tančíte.
1: Ale to bylo dřív. To bylo za vlády jiné strany.
0: Kdyby vás pustili, šel byste si někam zatančit?
1: Teď? Nevím. Možná ano.
0: Vy jste takový užívač života, jak pozoruji. Umíte se bavit? Vinárna, taxík? Nebo jste spíš domácký typ?
1: Já jsem doma moc nebyl. A teď už nemám nikoho. Nikdo mi nepíše, nikdo mi neposílá balíky, nikdo. Všichni se mě zřekli. A to je jenom díky policii. Teď si užívám spíš valdické věznice.
0: Takže vaši blízcí věří, že jste vrah?
1: Oni tomu asi věří. Když jim uděláte domovní prohlídku, rozkopete půlku baráku. Když někdo řekne, že jsem jezdil v červeném autě, tak vezmou mého bráchu na expertízu a prohledají mu celé auto. A to víte, když pocházím z tolika dětí, ten si něco přidá, ten si něco přidá.
0: Z kolika dětí pocházíte?
1: Z 11.
0: A s nikým z nich nejste v kontaktu?
1: Ne. Jednoho bráchu mi zabili, když mi bylo 17 let. Jemu bylo 18. Když se to stalo, tak jsem přišel do práce a mistr mi říká, co tady děláš? Vždyť máš být mrtvej. Můj brácha zemřel. Vlítl asi v 70-kilometrový rychlosti autem do zdi. Pak šel 5 kilometrů domů pěšky, padl do bezvědomí a 14. července 1981 za 10 minut 17:30 zemřel.
0: A co ti ostatní?
1: Ostatní žijou. Mají svoje rodiny. Já jsem 10., mám ještě mladšího bráchu. Ten žije s mojí matkou. Jenže nevím, jestli moje matka žije. Nevím nic. Jestli někdo zemřel, kdo se oženil, kdo co... Já nic nevím. Jediný balík mi v roce 2005 poslala moje ségra a synovec. Od té doby prostě nic.
0: Zkoušel jste jim třeba napsat?
1: Ne.
0: Proč?
1: Protože moje matka mi napsala dopis. Napsala mi jenom dopis a z toho jsem usoudil, že jsem prostě skončil.
0: Co tam bylo?
1: Tam bylo, že už mě nechce vidět.
0: Tak proč jste jí nenapsal dopis s vysvětlením?
1: No, nemá cenu jí psát. Ona má svoji pravdu. Viděl jsem to. Byl jsem 5 měsíců doma. Když paní Šátková zmizela, začali lidi říkat, že v tom mám prsty. Přišel jsem toho 24. domů, udělali domovní prohlídku, přišel jsem domů k mojí matce, byl tam ještě můj brácha a matka na mě začala křičet. Říkal jsem, mami, proč na mě křičíš? Vždyť za to můžou policajti, já za to nemůžu. Petře, ale lidi tady o tobě říkají, že jsi zabil Šátkovou. Já říkám, lidi budou všude říkat, že jsem někoho zabil.
0: Pane Zápotocký, vám není po mamince smutno?
1: Je mi smutno. Moc.
0: A co sourozenci, jejich přece ještě 9.
1: Tak to vám řeknu. Když jsem seděl předtím, tak jsem s nikým neudržoval písemný styk. Jenom s matkou.
0: Vy teď říkáte, že nikoho nemáte, ani nějaké bývalé kamarády, s kterými jste chodil do hospody, s kterými jste si psal, nebo někoho z práce?
1: Ne.
0: Vy si s nikým nepíšete?
1: Ne.
0: A teď mi řekněte, kde je chyba. U vás nebo někde mimo?
1: Nevím. Vím jen, že já nemám žádnou vinu.
0: A to, že s nikým nekomunikujete, není to tím, že jste před nimi uzavřený?
1: Ano, jsem uzavřený. Řeknu to takhle. Když se zeptáte vychovatele, tak vám řekne, co potřebuju. Nic. Víte, jaký je můj pracovní den? Den co den a už třetí rok? Ráno vstanu, přijde sčíták, neřeknu nic. Daj mi snídani, zasnou, já se najím, lehnu, spím. V 10 hodin vstanu, protáhnu se, projdu se po cimře, daj mi oběd. Po obědě se podívám na zprávy ve 12 hodin, pak se projdu, večeře, po večeři se zase projdu, občas po cimře, napíšu si sázky, já sám si tipnu kurzy, kdo vyhraje Českou ligu, Anglickou ligu. To mě zajímá. Oni to i tady o mě vědí, že jsem fanda Mladé Boleslavy, že prostě nenávidím Spartu. To si vždycky ze mě dělají srandu, říkají, ha, Sparta. Večer si zacvičím, podívám se na zprávy a jdu spát. A ráno znovu. Nechodím ani na vycházky.
2: Proč nechodíte na vycházky?
1: Nebudu chodit mezi vrahy. Nejsem vrah. To oni jsou vrazi, já ne. Když přišli na nový rok, ptali se mě, jestli půjdu na vycházku. Řekl jsem, jak na nový rok, tak po celý rok. Tak zase nepůjdete. Ne, nepůjdu. Je jim divné, že sedím pořád na cimře, nikoho si nevšímám, nic nepotřebuju.
2: Jak to chcete dlouho vydržet?
1: Já? Třeba tady skončíme, já přijdu nahoru, padne mi něco do hlavy a oběsím se.
2: Vy už jste se pokusil o sebevraždu?
1: Jak to, vy to víte?
2: Něco málo vím. Jak to bylo?
1: Chtěl jsem skončit.
2: Chtěl jste skončit kvůli křivdě?
1: Přijel jsem z Ruzyně na Pankráce a tam to na mě všechno spadlo. Tak jsem napsal dopis a prostě se oběsil.

0: A nemohl byste mi slíbit, že se neoběsíte, než vyjde ta knížka?
1: Já nevím, kdy vyjde ta knížka.
0: Tak někdy v září.
1: A to ještě dostanu tu knížku k přečtení? A přijedete za mnou ještě jednou?
0: Ten dopis, co jste psal mamince na rozloučenou, ještě máte?
1: Jak to víte, že jsem jí psal dopis na rozloučenou? Mám ho schovaný na cele.
0: Dejte mi ho, rád bych ho přetisknul do té knížky.
1: Rozmyslím si to.
0: Všichni o vás říkají, že se ve vězení chováte slušně. Tam, kde jste byl dřív, měl jste vůbec nějaký kázeňský trest?
1: Ne. Já tady nemám problém. Já nic nepotřebuji.
0: Čím vy jste profesí?
1: Jsem obyčejný kameník. Ale umím všechno. Dělal jsem v kuchyni v Rýnovicích, tady ve Valdicích jsem dělal na brusírně, brousil jsem lustr pro papeže Jana Pavla II. Když přijel, tak jsme mu dělali lustr.
0: Proč teď nechodíte do práce?
1: Teď nemůžu. Já se strašně potím. Ani nemůžu nic dělat.
0: S kým si teda ve Valdicích na Ečku bavíte?
1: S nikým.
0: Ani se s nikým nepotkáváte?
1: Ne, ale oni o mě vědí. Když jde někdo kolem mé cimry, bouchnou do dveří. Mě nezajímají. Nechci s nimi mít nic společného. Já jsem takový, že nějaké kriminální kamarády nevyhledávám. Prostě nepatřím mezi vrahy. Vezměte to, Xavere, na vědomí.
0: Beru to na vědomí, pane Zápotocký, jen nevím, jestli vám mám tak úplně věřit.
1: Máš problém.
0: Taky se mi nechce zdát, že vám tak vyhovuje ta samota. Jste přece diskotanečník.
1: Bavíte se dobře? Podívejte se, já si natypuju Sasku. Teď jde NHL, tak si natypuju NHL a druhý den si řeknu, že jsem typnul třeba 8 z 10 zápasů. Dneska třeba Rangers prohráli 1-0.
0: A máte spočítané, kolik byste z těch sázek vyhrál?
1: Mám. Když jsem předtím byl v Rýnovicích, sázel jsem. Tam to šlo. Tam jsem sázel i po telefonu.
0: Sázel za peníze?
1: Jo.
0: Takže vy máte k dispozici peníze?
1: Teď tady? Ne. Dostávám měsíčně 100 korun. Z toho si koupím jeden tabák, zubní pastu, známku. Musím, ani kávu nepiju, prostě nic. Je tady jeden člověk, který mi pošle tabák, když má.
0: Jak vám to pošle?
1: Přes jednoho dozorce. Ale předá to přes vychovatele, je to povolené.
0: Oficiálně? A můžete říct, kdo vám pošle tabák?
1: Je to Romák, není to Čech.
0: Máte k dispozici televizi? Díváte se na sportovní zprávy? Ještě na něco jiného?
1: Dívám se na zprávy a rád se dívám na cestopisy. Nějaké seriály mě vůbec nezajímají, protože ty seriály, to je Beverly Hills, Dallas, teď je tam Rosalinda, Esmeralda a takový. Prostě je to na jedno brdo.
0: To vás nebere?
1: Ne. Podívám se na ČT2. Tam je nějaký cestopis. Třeba v neděli v 10 hodin dávají na Nově ty deníky, teď třeba Divokých koček. Vy se nedíváte?
0: Ne, děkuji za optání. Co je tady, pane Zápotocký, nejhorší na životě ve věznici?
1: Nejhorší? Že člověk neví, kdy to všechno skončí. To nikdo neví.
0: A vy jste duševně připravený na to, že budete sedět ve vězení do konce života?
1: Já nevím, co bude zítra. Když se podívám zpátky, říkám si, jak jsem mohl vydržet 11 let ve věznici.
0: Ono se říká, že vězení je vysoká škola zločinu, je to pravda?
1: Ne.
0: Vy jste se nic nepřiučil?
1: Ne.
0: Setkal jste se zajímavými lidmi, když jste seděl těch 11 let?
1: Setkal jsem se s lidmi. Třeba toho Šolce, toho hlasatele, toho znám. Potkal jsem tam hodně lidí a dneska, když je vidím...
0: Říkal jste, že jste seděl za loupežné přepadení. Koho jste loupežně přepadl?
1: Paní Jelinkovou.
0: Zase komplot?
1: No, taky. Jak můžu paní Jelinkovou přepadnout v 8:30, když v 8:30 jsem u cukrovaru? To je asi 3/4 kilometru. Byli tam svědci, kteří mě viděli a už to jelo. Taky mě obvinili ze znásilnění, no hrůza.
0: Koho jste měl znásilnit?
1: Nějakou Darinu.
0: Byla aspoň pěkná?
1: No, byla to Romka. A žila s nějakým Málkem, víte, s nějakým Tomášem Málkem. Já toho Málka viděl, jak přepadl starého chlapa a okradl ho. Tak jsem ho chytl a řekl mu, buď toto vrátíš, nebo půjdeme na policajty. A on na to, co blázníš, jsme kamarádi. Je to prý můj nějaký příbuzný, ale z nějakého dalekého kolena. Tak jsem ho dovedl na policajty.

0: ho zavřeli a pak už to začalo. Nejdřív mě obvinili ze znásilnění, když nešlo to znásilnění, tak mi to udělali na to, že jsem měl přepadnout paní Válovou. Ještě předtím jsem měl přepadnout nějakou paní, kterou vůbec neznám. Policajti mě za to vůbec nikdy nevyšetřovali, ale k soudu napsali, že jsem to byl já. Víte, co jsem si přál u toho soudu? Když řekl, že jsem osoba několikrát soudně trestaná, že mi nemůžou věřit a že mě odsoudí na 14 let? Já mu to neřekl do očí, ale přál jsem mu jen to nejhorší. A víte, co ho stihlo? To nejhorší.
1: Co je to nejhorší?
0: No, když je mrtvý.
1: Hodně odsouzených mi říká, že do životí je horší.
0: Šel ze soudu a porazilo ho auto.
1: Víte, co je zajímavé? Že se proti vám odehrálo několik komplotů, několik takových spiknutí a přitom jste takový dobrodinec, který když vidí zloděje, odvede ho na policii.
0: No jo, jen.
1: A myslíte si, že vám to lidi věří? Nebo že vám to uvěří?
0: Lidi to o mě vědí.
1: Myslíte si, že lidé v Cerhenicích si říkají Petr Zápotocký je lotr a tvrdí, že to neudělal, nebo si řeknou, to byl takový hodný člověk a oni ho odsoudili jako nevinného?
0: Já nevím, co se tam říká. Zkuste to. To byste se tam museli jet zeptat. Prostě jít od nádraží až nahoru a zeptat se třeba, znáte tady Petra Zápotockého? A oni by vám řekli, jo, toho známe. A netuším, co by říkali.
1: Pane Zápotocký, vzpomenete si na křestní jména všech svých sourozenců?
0: No, Vlasta, ten je mrtvý. Nejstarší je Josef, Vašek, Tonda, Hana, pak je Láďa, Jirka, Zdeněk, Maruška, já a Pavel.
1: Kdybyste mohl těm sourozencům něco vzkázat, co třeba?
0: Nevím, co bych jim mohl vzkázat, nevím co.
1: Měl jste se s nimi rád?
0: Řeknu vám to takhle. Kdyby mě pustili, vracím se do svého trvalého bydliště. To je v Cerhenicích 304 u maminky. Nikdo mi ještě neřekl, že mě vydědili. Nikdo. Dám příklad. Když tady budu sedět 20 let, po 20 letech půjdu k soudu, oni mě propustí, tak moje cesta povede do Cerhenic. Já se jim můžu podívat do očí. Ale oni mě ne.
1: Proč?
0: Když zemřel můj otec, my máme barák a bylo nás 11 dětí. Tak už vám je jasné, jak to tam vypadalo. Moje matka to napsala na jednoho člověka. A další sestra zase řekla, aby to napsala na toho a už to začalo. Mezitím mě zavřeli a moje matka mi napsala, abych se podepsal, jestli s tím souhlasím. Já jí řekl, ještě než mě zavřeli, že se toho zříkám ve prospěch matky. Tak jsem to napsal, když mi to poslala. Ale byli tam takoví jako brácha, ségra, ti nechtěli. Teď v tom baráku bydlí moje matka a můj nejmladší bratr. Teď si vemte, já o tom nechci říkat, ale jednou prostě moje matka zemře. A kolik lidí bude chtít vyplatit?
1: Na co se nejvíc těšíte?
2: Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, víte, čím to je? Já jsem o tom včera dumal večer.
2: Ne.
1: Po zprávách, jo. Oni se totiž zájemně drží pod krkem. Drží pohromadě, už možná ani ne ten návist k Babišovi, ale ten společný nějaký něco, oni vědí, že jakmile to povolí, ono to visí na poslední vlásku, jak to povolí, jak se to zesype. A bohužel to nutí dělat takovýhle kompromisy. A říkal jsem si, když tam stál signalista před těma kamerama, že jsem si, chlapče, teď si stará jako hodně lidí.
2: A víte, u toho Fialy, jako u toho Vítka mě to nepřekvapuje, já ho vidím úplně, všim se si, jak on vždycky stojí a říká ty alže. Má takovou tu jako fortelnej postoj a jako, že necouvne.
1: Nemám.
2: A já úplně vidím, počkejte, jeho vidím, jak někde stojí nad někým a říká, přiznej se, sešučík. Jeho jo, ale toho Fialu, slušňáka ne, profesora, ten nám sliboval, konečně slušný premiér, za kterého se nebudeme moc stydět. A on teď takhle lže a podívejte se na tu jeho... Viděl jste, jak se kouká do těch kraviček, ten obrázek?
1: Do kraviček?
2: Vy jste to neviděl? Ne. Legendární už teď obraz takový, jak udělal na ODS, aby překryli všechny ty průsady, tak oni teď vypouštějí takový obrázky s Fialou a vždycky je tam nějaký slogan. A o víkendu vypustili profesora, jak je takhle zády k vám, ale má takhle natočený lehce profil, má takový dlouhý zadumaný pohled a před ním je louka a na ní se pasou dály krávy nebo mufloni nebo voly, to těžko říct.
1: Už to je dojemný.
2: Je to krásný. A to už je, já bych řekl, to je konečná.
1: Chudák Photoshop se spotil, co?
2: Jo.
1: Ano.
2: No ne, ale když v této situaci, v těchto
1: ruserech
2: začnete vypouštět bukolické kravičky,
1: ne,
2: tak
1: něco,
2: je to v prdeli mistře.
1: Tak to oni vědí, že to je konec, ale v jedné věci se mýlíte, je tady cítit ještě vaše vlastně mladický pohled, nerozvážnost ještě a ty zkušenosti tam nejsou. Na tom panu Rakušanovi je zjevný, jak ztrácí půd pod nohama.
2: To jo, ale...
1: A vy říkáte o nějakým pevným postoju.
2: Ale já nemyslím, ale já myslím, že ho aspoň předstírá, že vždycky tak stojí, jako to já si nemyslím, že
1: ten
2: je to
1: bůh,
2: jak to...
1: Ten jede na tygru
2: jo,
1: a bojí se každé zatáčky.
2: Ale na rozdíl od Fialy, z jeho vystupování se umím představit, jak z vás doluje nějakou pravdu, přiznání, řekněme, že jste si dal na chlebíčky Zetko, prostě Vítek zaklekne na vás. Ale představte si z toho slušňáka profesora. Ty tituly před tím jménem, za tím jménem, LLM, já nevím, co ještě všechno.
1: No. Tak je to vysokoškolský profesor, není to v uvozovkách lotr z biznisu?
2: Není, počkejte, lotr LLM, není. To není, ty LK nejsou lotr. Ne.
1: Pravda, on umí čerpat. Jo, takže on, ne že by byl úplně netknutý tady tím, jo. On ví, kudy vedou dveře na půdu a jak penízkům říkat, pojďte do neziskovky, děti moje. To ne, to zase ne, ale naivní není. Ale to, že je to takový akademik, jo, a tady zem se topí v problémech, on se jde koupat k moři.
2: Kde v Chorvatsku rád plave, to říkám.
1: Plave, já říkám, tomu to, prostě rozumím.
2: On má, a... Podle mě tam má své místečko, který se oblíbil a tam rád plave.
1: Dobře, ale mohl jet do Deblína na rybník taky, jo?
2: Nebo do Kyjeva.
1: No, nebo někam, ale to je jedno. Prostě on je zvyklý, prostě v letě nepracují ti lidi ve školách. Takže on byl celý život ve škole. A posledního června cílí.
2: A teď se nemůže smířit s tím, že nemá prázdniny, profesorský sakra.
1: Cílí link.
2: A proto i ty kravičky, že se cítí, že někde na táboře pionýrským, ne? Nebo na venku. No jo.
1: A pane Holče.
2: A to je vidět ta vaše zkušenost.
1: Já mám...
2: v tom přemýšlení.
1: Já mám pro vás dneska prosbu. Velmi... No prosbu. Spíš takovou jako...
2: Čili nebudete zase mě pumpovat o prachy? Já vás znám, jo.
1: Já jsem myslel, že vy jich moc nemáte.
2: No to ne.
1: Ale...
2: Já čekám na tu vládu teď trošku, víte.
1: Víte, já jsem sledoval tu partii nedělní, když tam zase plácla o tom svetru.
2: Myslíte paní Market?
1: Paní předsedkyni, já bych vyprosil, abyste nesnižoval tyto občany.
2: To je pravda.
1: Jo, protože tím podrýváte...
2: Ale já to můžu napravit potom, že se udám sám, ne, do Holšovny?
1: Nic, nenapravujte a chovejte se slušně a neříkejte protistátní věci. Tak, no, já jsem se toho chopil a pletu svetr.
2: To bych do vás řekl?
1: Jedu hladce obratce, mám takovou hezkou jako vlnu jsem sehnal, už mám tak třetinu zad a teď jedu na rukáv. Jenže jak se na ty záda dává ten rukáv, tak musíte vypouštět jedno očko postupně.
2: To bych do vás neřekl. A vy pletete s paní předsedkyní společně?
1: Ne, sedím doma a pletu večer.
2: Jakou dotaci máte vládní?
1: Dotaci na to nemám, na to nejsou dotace, ale budu mít hezký svetr. Předpokládám, že tak za měsíc bude hotový. Chtěl jsem vám nabídnout, že vám také upletu svetr, jestli chcete.
2: No to jste moc hodnej, ale to je málo. To chápete.
1: Jak málo?
2: No, potřeba jsou svetry dva teď.
1: No dobře, ale tak já vám upletu jeden, tak nebuďte nenažraný a...
2: No ne, nechci. Ale jeden svetr to bude podle mě už na trest.
1: A bude to z mohéru.
2: To je moc taky hezký, ale víte, já vám říkám, mohér, vím, ale říkám vám, já se obávám, že jestli v říjnu vás chytnou na ulici jenom v jednom svetru, tak hned šup s váma někam na nápravu.
1: Tak, a já to teď, tu prosbu, jo, už se k tomu pomalu dostávám. Zaprvé diváky chci poprosit, jestli někdo nemá doma nějaký starší vydání Burdy, protože tam byly vevnitř ty střihy a takové věci.
2: A nebo Neckermana tam byly.
1: A návody, jak se...
2: Polonahý modelky na spodní prádlo. Vzpomínáte na... No, já jsem se vrátil do dospívání.
1: Naši vlast ovinula mračna, inflace, felace, korupce, já nevím čeho všeho. Teď je tady ten drahý plyn a vy myslíte na nějaký model?
2: Já jsem se vrátil teď do školních lavic, jako, nebo spíš pod lavice během...
1: Teď máme vážnou věc. Dobře. Já vás nabízím, můžete mít z růžového mohéru, protože mě zbylo tamto kus, tak můžete mít svetřík. Jo?
2: A celý růžový, jo? Nebo jenom záda růžový?
1: No tak já mám zatím jenom na jednu stranu ten mohér, tak ono to z druhé strany bude z něčeho jiného asi.
2: Jaký slabší materiál?
1: Něco jako, co se ženu. Ale jestli by někdo z diváků nebo divaček neměl ty starý burdy, kde byly návody různý, protože já tam chci vám i nějaký emblém.
2: Jo.
1: Tak. Ale pane Holče, neměli bychom my dva nabídnout té ztroskotané ženě pomocnou ruku?
2: Já jsem pro.
1: Ona totiž má podle mě strašně blbý poradce. A nebo žádný. A my, kdyby jsme to vzali do rukou a jednou za týden nás pozvala do té sněmovny, dala by nám chlebíček, kafíčko s mlíčkem samozřejmě. A my bychom jí řekli, paní předsedkyně, toto říkat. Vlastně nejlepší bylo, kdyby neříkala nic, ne?
2: No já se právě obávám. Říkáte, že má blbý poradce, jestli tam nic blbýho něco jiného, ale... Ale zeptejte se, oslovil jsem mě s tím mlíčkem a já vždycky, když se mě někdo ptá mlíčko, tak já řeknu dvě a jedno si rovnou strčím do kapsy a odnesu.
1: To je povolený. Prosím vás, řekněte mi, čím to je, že já když se dívám, to je tak nefér na tom Facebooku třeba, jak kolik lidí si s paní předsedkyně dvojnásobné dělá prostě legraci.
2: No proč? Ne.
1: No ne, kdykoliv, no,
2: počkejte,
1: kdykoliv má nějaké vystoupení, tak tam plácne něco, z čeho potom...
2: Jak se říkal, kde jako brouzdáte, to jsou nějaký ruský weby? Nebo...
1: Facebook, Zuckerman, nebo jak se jmenuje, Zuckerberg. To je americký.
2: No, abyste nesešel z cesty někde.
1: Ne.
2: Správný, myslím.
1: No ale tak k věci, tak už to není jako dobrý, že si tolik legrace z ní dělají lidi. A když teda odečteme ty základní věci, že ona je ještě lidsky neúplně zralá na takovouhle funkci, tam je ta neskušenost lidská a nevím, jestli tam není i jako třeba, jestli na to intelektuálně úplně má, to není špatného, to se každý
2: neurodí.
1: Prostě lument, tak Já taky cítím tady už ten strop v té debatě
2: limit,
1: s váma
2: svůj, no. Co? Oh,
1: a tak. Prostě jsem blb a vím o tom, tak prostě se dá nic dělat. Ale horší, ještě člověk neví, ne?
2: No, to je nejhorší. Ale jak říkáte teď, jestli takhle fakt někdo znevažuje, tak já doufám, že už zakleknul teda Koudelka.
1: Tak on plave v Chorvatsku asi teď, tak jo. Koudelič.
2: A nad nebo pod vodou?
1: Já nevím. Ale dneska jsem přijížděl tady do XTV a říkal jsem si, teď ten natož nějaký rozhovor, potom přijde pan Holec a venku, prosím vás, v oktávce seděli dva muži, nějací. Oktávka.
2: Jo, oktávka je nebezpečná.
1: Taková ta ušmudlaná, trošku bílá, jo. Chlapící, jeden z nich dlouhý dým a takže se bojím, jako, přišel jsem hned tady do kanceláře, tady jsem se postavil takhle do prostředka a říkal jsem, 1, 2, 3, zkouška mikrofonu, 1, 2, 3. Trošku to tak vypadá.
2: Jo.
1: Tak co my s tím uděláme, pane Volče, ptám se vás. Zkuste jako rozumný chlap, vzdělanec, jak my pomůžeme?
2: No počkejte, když byste měl tu skvělou metodu na to mediální školení. Víte, včetně toho, co?
1: Ona do toho nepůjde.
2: Že byste jí slíknul?
1: No, to bych mohl, ale teď, když je ta svetrová show...
2: To je pravda. Svetr se nesmí slíkat.
1: To jí zůstane ten svetr, co? Pane Holče, já to musím říct, prostě, ten princip. Už to, že vypustí zuby takovou hloupost, tak si vezmete o jeden svetr víc nebo něco. A co si vezme ten průmysl na sebe, nevíte? No co asi, si vezmou ti pekaři, kteří nemají...
2: Ne, tak to já vím, tak průmysl asi je to jedno, větší nebo? Svetr bych řekl, větší svetřík.
1: Jo.
2: A to byste mohl plést pro průmysl, velký svetr uplést?
1: No ne, já čekám, že paní předsedkyně teď někde vystoupí a řekne, já jsem to nemyslel úplně... Byla to taková metafora.
2: Já myslím, že vystoupí, to máte pravdu, to souhlasím, až řekne, řekl to Babiš. Řekla jsem to já.

0: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
1: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
0: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
1: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident. Ne, že ne. Diskutuji.
2: Vy jste občanem.
1: Tak já jsem také občanem. Ano, ano. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, jak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále, tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své